0: vrtulníku nad Hormuzským průlivem. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Americký prezident Trump včera oznámil, že Spojené státy budou muset na sestřelení amerického vrtulníku odpovědět. Íránská státní média následně s odvoláním na vojenské zdroje uvedla, že Teherán v úžině v posledních 24 hodinách neprováděl žádné útočné vzdušné operace. Požár střechy s fotovoltaikou způsobil obří škodu. Po včerejším zásahu v Lutíně na Olomoucku ji odborníci vyčíslili na 8 milionů korun. Hořely fotovoltaické panely a střecha rodinného domu. Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel. Mluvčí hasičů agentuře ČTK sdělila, že se při požáru nikdo nezranil. Dělníci v Brně dokončili ražbu tramvajového tunelu. Budoucí tramvajová trať povede tunelem na brněnské sídliště Kamechy. Samotná trať má jít do provozu v závěru příštího roku. Nejnáročnější stavební práce související s ražbou, které obtěžovaly obyvatele v okolí, jsou teď u konce. Podle ředitele brněnského dopravního podniku Miloše Havránka se teď bude tunel dokončovat.
1: Protože v téhle chvíli byl pouze vozovky vyražen, budou probíhat ostatní práce, a to především v oblasti smyčky Ečerova. Protože další milník, co nás čeká, tak je vlastně zprovození smyčky Ečerova, což by mělo být na konci měsíce srpna, což je specifické, protože bude trojkolejná a bude vlastně v opačném směru než doposud. Takže taky takový historický milník.
0: Díky zprovoznění smyčky Ečerova se bude moct od nového školního roku vrátit na svoji trasu linka 1. Ta bude později pokračovat právě až na Kamechy, kam zatím jezdí jen autobusy. Plzeň má evropský unikát na atletickém stadionu. Sportovcům začíná sloužit neobvyklá střešní dráha. Je určená také pro běh do kopce.
2: Střechu tréninkového objektu na atletickém stadionu ve Skvrňanech tvoří vlna konstrukčně podobná mostu. Je pokrytá tartanem a v nejprudším místě má sklon 38%. Pod ní je další krytá běžecká dráha o délce 60 metrů pro tréninky například překážkových běžců. V budově jsou i šatny, sklady, gymnastický sál a parkovací místa. Součástí vlny jsou na jedné straně také schody dvou různých výšek. Atletická škodovka roste, klub má už 12 členů. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
0: Dnešní obloha má být převážně zatažená, musíme počítat s přeháňkami nebo deštěm. Naměříme maximálně kolem 16 stupňů. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi.

právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce,

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Žijeme českou muzikou, ve dne v noci.

0: věcí. Ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Ohledně výuky jazyků budou mít školy nakonec o něco větší volnost. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol, který má k dispozici agentura ČTK. Plaga chce nechat na školách, jak angličtinu na prvním stupni do výuky zařadit. Nový rámcový vzdělávací program schválil koncem roku 2024 tehdejší ministr školství Mikuláš Bek. Původně měl přinést právě třeba povinnou výuku angličtiny od první třídy základek a povinný druhý cizí jazyk nejpozději od 7. ročníku. Doplním, že v současné době je první cizí jazyk povinný od 3. třídy a druhý nejpozději od 8. Maximální ceny pohonných hmot určované státem dnes mírně klesnou. Litr benzínu v Česku zlevní o 10 haléřů na 41,40. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat maximálně za 39 korun 91 haléřů za litr. To je o 14 haléřů méně než včera. Nafta se tak po několika dnech opět vrací pod 40-korunovou hranici. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Ceny ropy na začátku týdne prudce stouply v reakci na obnovené izraelské útoky na Libanon a na vojenské cíle v Iránu. Včera už ale ceny na trzích opět klesaly. V ústecké zoo se po 16 letech narodilo tulení mládě. Mládě tuleně obecného přišlo na svět v noci na pondělí. Expozice tuleňů je kvůli bezpečí samice a mláděte dočasně zavřená a nekonají se ani komentovaná krmení tuleňů. Podle mluvčí ústecké zoo Veroniky Schránkové je to chovatelský úspěch.
2: Nicméně následující dny budou pro mládě kritické. V tomto období se vytváří vztah mezi matkou a mládětem a vzhledem k tomu, že se jedná o savce, tak se startuje u samice laktace, která je nutná pro přežití mláděte. Aktuálně návštěvníky proto prosíme o ohleduplnost, dejme napak v okolí expozice tuleňů.
1: Ústecká zoo má aktuálně 3 dospělé tuleně, jeden z nich je samec. Kvůli zachování klidu v expozici zrušila zoo dočasně provoz vláčku, který startuje právě nedaleko těchto savců. Vesnička Úherce za Plzní má jeden z nejmodernějších skateparků u nás. Otevřela ho u dálnice D5. Na ploše 600 metrů čtverečních má prvky, které zatím v Česku nejsou. Jde o nezvyklý park s organickými tvary, takové se budují v cizině. Podle starosty Úherců Vlastimila Blaška vesnice skatepark vystavěla, aby podpořila aktivitu dětí.
3: Nechceme, aby lidi platili, chceme, aby děti nebyly na mobilech, na tabletech a aby se zdvihly a šly sportovat místo toho, aby lenošili doma. Začalo sem jezdit i víc lidí z jiných obcí, protože něco takového není všude.
1: Skatepark v Úhercích je součástí sportovního a kondičního areálu s multifunkčním hřištěm, pump trackem, toaletami, zázemím a osvětlením. Obec do něj za 5 let dala celkem 11,5 milionu korun. Z toho skatepark, který postavila bez dotace, je stál necelé 4 miliony. Sázkové kanceláře mají o favoritovi fotbalového mistrovství světa jasno. Podle jejich kurzů budou v Americe horkými adepty na vítězství úřadující evropští šampioni ze Španělska a Francie. Typující se z bookmakery ale neshodnou. Suverénně nejvíc vkladů zatím míří na Portugalce. Agentuře ČTK to řekli zástupci sázkovek. Český tým patří před turnajem spíš k outsiderům. Světový šampionát ve fotbale startuje už zítra. Naši do něj naskočí zápasem s Koreou v pátek. Čas duelu ale není pro fanoušky v tuzemsku příliš příznivý. Startuje se ve 4 hodiny ráno našeho času. Dnes čekáme zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a s teplotami maximálně mezi 14 a 18 stupni. Ze zpráv je to všechno. Hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede, jede poštovský pár.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Protidrogová revoluce naráží na názory expertů. Bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil agentuře ČTK řekl, že navrhované zpřísnění protidrogové politiky představuje návrat před rok 1989. Místo prevence a léčby se podle něj posílí šikana. Reaguje tak na chystané změny v přístupu, které připravuje vláda. Zamýšlené zpřísnění s 18 opatřeními ve 4 zákonech oznámil po jednání kabinetu v pondělí premiér Andrej Babiš. Řekl, že nebude dělat liberální protidrogovou politiku. Podle zjištění ČTK mezi návrhy patří stažení kratomu z prodeje nebo třeba přísnější postup vůči pěstitelům konopí. Ve hře je také rychlejší zařazování látek na seznam zakázaných substancí nebo posílení pravomocí obcí i policie. Spojené státy zahájily nové údery na Írán. Reagují tak na íránské sestřelení amerického bitevního vrtulníku nad Hormuzským průlivem. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Americký prezident Trump včera oznámil, že Spojené státy budou muset na sestřelení amerického vrtulníku odpovědět. Íránská státní média následně s odvoláním na vojenské zdroje uvedla, že Teherán v úžině v posledních 24 hodinách neprováděl žádné útočné vzdušné operace. Požár střechy s fotovoltaikou způsobil obří škodu. Po včerejším zásahu v Lutíně na Olomoucku ji odborníci vyčíslili na 8 milionů korun. Hořely fotovoltaické panely a střecha rodinného domu. Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel. Mluvčí hasičů agentuře ČTK sdělila, že se při požáru nikdo nezranil. Dělníci v Brně dokončili ražbu tramvajového tunelu. Budoucí tramvajová trať povede tunelem na brněnské sídliště Kamechy. Samotná trať má jít do provozu v závěru příštího roku. Nejnáročnější stavební práce související s ražbou, které obtěžovaly obyvatele v okolí, jsou teď u konce. Podle ředitele brněnského dopravního podniku Miloše Havránka se teď bude tunel dokončovat.
7: Protože v téhle chvíli byl pouze vozovky vyražen, budou probíhat ostatní práce, a to především v oblasti smyčky Ečerova. Protože další milník, co nás čeká, tak je vlastně zprovoznění smyčky Ečerova, což by mělo být na konci měsíce srpna, což je specifické, protože bude trojkolejná a bude vlastně v opačném směru než doposud. Takže taky takový historický milník.
2: Díky zprovoznění smyčky Ečerova se bude moct od nového školního roku vrátit na svoji trasu linka 1. Ta bude později pokračovat právě až na Kamechy, kam zatím jezdí jen autobusy. Plzeň má evropský unikát na atletickém stadionu. Sportovcům začíná sloužit neobvyklá střešní dráha. Je určená také pro běh do kopce.
8: Střechu tréninkového objektu na atletickém stadionu ve Skvrňanech tvoří vlna konstrukčně podobná mostu. Je pokrytá tartanem a v nejprudším místě má sklon 38%. Pod ní je další krytá běžecká dráha o délce 60 metrů pro tréninky například překážkových běžců. V budově jsou i šatny, sklady, gymnastický sál a parkovací místa. Součástí vlny jsou na jedné straně také schody dvou různých výšek. Atletická škodovka roste, klub má už 12 členů. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
2: Dnešní obloha má být převážně zatažená, musíme počítat s přeháňkami nebo deštěm. Naměříme maximálně kolem 16 stupňů. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.

Ten dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš míčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba po

loňským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy. Na trně všechna patří jiným, kdo jsem pro mě nesněny, ve sny, v gesta i v činy. A já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš. A já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou.

lásku boží. Nikdo tu nečeká, mýty se boří pro víru člověka za lidskou duší. Krčí se svědomí na srdce boží.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Ohledně výuky jazyků budou mít školy nakonec o něco větší volnost. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol, který má k dispozici agentura ČTK. Plaga chce nechat na školách, jak angličtinu na prvním stupni do výuky zařadit. Nový rámcový vzdělávací program schválil koncem roku 2024 tehdejší ministr školství Mikuláš Bek. Původně měl přinést právě třeba povinnou výuku angličtiny od první třídy základek a povinný druhý cizí jazyk nejpozději od 7. ročníku. Doplním, že v současné době je první cizí jazyk povinný od 3. třídy a druhý nejpozději od 8. Maximální ceny pohonných hmot určované státem dnes mírně klesnou. Litr benzínu v Česku zlevní o 10 haléřů na 41,40. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat maximálně za 39 korun 91 haléřů za litr. To je o 14 haléřů méně než včera. Nafta se tak po několika dnech opět vrací pod 40 korunovou hranici. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Ceny ropy na začátku týdne prudce stouply v reakci na obnovené izraelské útoky na Libanon a na vojenské cíle v Iránu. Včera už ale ceny na trzích opět klesaly. V ústecké zoo se po 16 letech narodilo tulení mládě. Mládě tuleně obecného přišlo na svět v noci na pondělí. Expozice tuleňů je kvůli bezpečí samice a mláděte dočasně zavřená a nekonají se ani komentovaná krmení tuleňů. Podle mluvčí ústecké zoo Veroniky Schránkové je to chovatelský úspěch.
2: Nicméně následující dny budou pro mládě kritické. V tomto období se vytváří vztah mezi matkou a mládětem a vzhledem k tomu, že se jedná o savce, tak se startuje u samice laktace, která je nutná pro přežití mláděte. Aktuálně návštěvníky proto prosíme o ohleduplnost, dejme napak v okolí expozice tuleňů.
1: Ústecká zoo má aktuálně 3 dospělé tuleně, jeden z nich je samec. Kvůli zachování klidu v expozici zrušila zoo dočasně provoz vláčku, který startuje právě nedaleko těchto savců. Vesnička Úherce za Plzní má jeden z nejmodernějších skateparků u nás. Otevřela ho u dálnice D5. Na ploše 600 metrů čtverečních má prvky, které zatím v Česku nejsou. Jde o nezvyklý park s organickými tvary, takové se budují v cizině. Podle starosty Úherců Vlastimila Blaška vesnice skatepark vystavěla, aby podpořila aktivitu dětí.
3: Nechceme, aby lidi platili, chceme, aby děti nebyly na mobilech, na tabletech a aby se zdvihly a šly sportovat místo toho, aby lenošili doma. Začalo sem jezdit i víc lidí z jiných obcí, protože něco takového není všude.
1: Skatepark v Úhercích je součástí sportovního a kondičního areálu s multifunkčním hřištěm, pumptrackem, toaletami, zázemím a osvětlením. Obec do ní za 5 let dala celkem 11,5 milionu korun. Z toho skatepark, který postavila bez dotace, je stál necelé 4 miliony. Sázkové kanceláře mají o favoritovi fotbalového mistrovství světa jasno. Podle jejich kurzů budou v Americe horkými adepty na vítězství úřadující evropští šampioni ze Španělska a Francie. Typující se z bookmakery ale neshodnou. Suverénně nejvíc vkladů zatím míří na Portugalce. Agentuře ČTK to řekli zástupci sázkovek. Český tým patří před turnajem spíš k outsiderům. Světový šampionát ve fotbale startuje už zítra. Naši do něj naskočí zápasem s Koreou v pátek. Čas duelu ale není pro fanoušky v tuzemsku příliš příznivý. Startuje se ve 4 hodiny ráno našeho času. Dnes čekáme zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a s teplotami maximálně mezi 14 a 18 stupni. Ze zpráv je to všechno. Hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová. Haló, tady Impulzovič.
4: Příjemné ráno, 4 minuty po páté. Klárka Šedová,
5: Honza Daněk.
4: Vaše rádio rodina právě začíná vysílat, a to s Tabáčkem a Věčnou láskou. Zpívat budou Čenaské a Sandra. Krásný start do nového dne.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Nikdy nekončící láska, tak se jmenovala tahle písnička. No jasně, to může vzniknout klidně i na internetu, když vám někdo píše, hezky se o vás vyjadřuje, zve vás na rande a pak přijde ta textovka, potřebuji půjčit 80 tisíc. Psali jste se někdy s někým přes internet a pak jste zjistili, že to není tak, jak se zdálo. Zkoušeli jste seznámku, co vás překvapilo. Pokusil se vás někdo takzvaně ulovit přes sociální sítě. Ptáme se vás dneska na vaši zkušenost a vaše zážitky. Budeme rádi, když nám je namluvíte přes aplikaci Rádia Impuls nebo přes naši sociální síť WhatsApp, kde jsme na čísle 605 222 007, kam jdou nahrát i zprávy.
1: Já bych se vlastně jako strašně smála, kdyby mě někdo začal psát a pak by mi napsal, že potřebuje peníze. Já bych se tak smála, protože já bych se tak smála.
0: Klárinko, ale určitě posloucháš někdy, nebo čteš ve zprávách na různých zpravodajských serverech, že prostě seniorka přišla tu o 300 tisíc, tu o 200, tu o 500 000 a podobně.
1: Já bych se smála proto, protože kde nic není, ani smrt nebere. Ale ty případy znám a je to neskutečný, jak jsou ty podvodníci už fika.
0: Jo.
1: A dokážou vymyslet různé obezličky, takže vlastně jako člověk velmi jednoduše uvěří a je schopen prodat třeba vlastní majetek na to, aby ty peníze získal.
0: Dávejte si na to pozor a pokud máte nějakou zkušenost nebo vašich známých, dejte nám vědět.
2: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
0: Hrajeme krásnou písničku od Elánu, znova sama dotkni, 3 minuty chybí do 17:15 a vaši ranní společníci Klára Princezna Šedová
1: a Honza Prostě Daněk.

0: a jestli nezemřeli, žijí šťastně až dodnes. Zamilovat se přes internet krásné, dokud nepřijde SMS potřebuji půjčit 80 tisíc. Už jste se někdy v poslední době potkali třeba na internetové seznamce s podvodníky nebo kdekoliv jinde. Dejte nám vědět, mě včera někde volala nějaká paní z banky a chtěla po mně nějaké ověření a bylo to běžný mobilní číslo. A já jsem odpověděl, já vám nevěřím, nezlobte se moc. A jde o váš účet, já říkám, můj účet je úplně v pořádku, mějte se moc hezky, nashledanou.
1: A je stále tvůj účet v pořádku?
0: Je v pořádku.
1: No tak to je dobře.
0: Je, no, ale nelíbilo se mi to vůbec, nebylo mi to příjemný. Takže to je moje zkušenost ze včerejška. Miláčkové, právě nás posloucháte, naladili jste, máte dobrou náladu a někam jedete. Vsadím boty, že do práce. Takže pokud jste v práci nebo jedete do práce, stačí nám na náš WhatsApp napsat.
1: Jedu, chystáme totiž pro vás písničku na cestu a je jedno, jaká cesta to je. My vám tu cestu prostě zpříjemníme. Pište tedy WhatsApp, ještě jednou má číslo 605 222 007.
0: A abyste se nelekli, voláme zpátky ze skrytého čísla. Není to žádný podvodník, jsme to my Impulzovi, takže když vám do 5 minut zavoláme, bude tam skrytý číslo. Je to Klárka s Honzikem, zvedejte.
2: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3 plus 1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
3: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu do dnes.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutosměr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Lenka Svobodová.

0: Co přesně děláš?
1: Společně s kolegy skládám do relací zprávy důležité pro život i různé zajímavosti. Každou hodinu pak jdu s tou naší zpravodajskou kůží na trh.
0: Co ti tady přináší největší radost?
1: Když můžu zpracovat a přečíst jakoukoliv dobrou zprávu, která někomu udělá radost.
0: A co tě na této práci nejvíc baví?
1: Asi to, že i ta nejklidnější směna se může ve vteřině proměnit v naprostou divočinu. A to je pak pořádný adrenalin.
0: Rádio Impuls a Lenka Svobodová. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Ano, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Tady Honza Raněk. Dobré ráno. Na D1 na 85. kilometru před Humbolcem směrem do Brna stojí ve stoupacím pruhu nepojízdný kamion. Projíždí to opatrně. Na Plzeňsku na příjezdu do Stodu směrem ze Stříbra srazil cyklista Srnu. Cyklista Srnu, slyšíte dobře. Jsou u toho záchranáři a projíždí se tam kyvadlově. Kdybyste měli jakékoliv doplňující dopravní informace, budeme rádi, když je namluvíte přes aplikaci Rádia Impuls a my je hned pošleme do éteru. No a teď už se jdeme rychle podívat na WhatsApp. Napsali jste tam jedu? Chcete s náma vstoupit do vysílání a zahrát písničku na cestu? Máte ještě příležitost. Číslo Radio WhatsAppu je 605 222 007.

0: rok se ti dohrávají a my už teďka do vysílání vstupujeme s naší posluchačkou Šárkou. Šáry, ahoj, dobrý den.
1: Ahoj, dobré ráno.
2: Šárko, krásné ráno, kam jedete?
1: No, do práce.
2: Do
1: takhle
2: práce.
1: Po ránu si tak jedu.
2: Jo, a to je odkud kam?
1: Od Mělníka do Mladé Boleslavy.
2: Takže je to automobilka?
1: Ano, přesně tak, na IČ Poradenské centrum ve Škodovky.
2: Jaká? Poradenské centrum, jo.
0: Jaká jste šikovná, víte, že já jezdím ve Škodovce?
1: Fakt? No, kde?
0: No tak jako taky někdy občas jedu i přes Mělník.
1: Výborně, jak se s tebou někde potkáváme, ani o to nevíme.
0: Přesně, tak já na vás bliknu, jo?
1: Dobře, tak máme blikat všude.
0: Šárko, dobře, jako máte náladu dneska, zdáte se být veselá, taková jste nastavením každý den?
1: No většinou jo, když mě nenaštvou děti, tak většinou jsem v pohodě.
2: Tohle stihnout takhle jako po ránu vás ještě naštvat, jo, když jedete tak brzo? A nebo vám no vydrží to naštvání z předchozího dne?
1: Ne, to ne, to, když se zbudějí náhodou, tak mě stihnou možná naštvat, no, ale málo kdy se to stává, takže to je v pohodě. Většinou mám dobrou náladu.
0: Šárko, chceme se zvedat na dnešní ranní téma, pohybujete se na internetu často?
1: A většinou ano.
0: No jasně, a už jste se nikdy setkala s takovým tím, že vás někdo začne balamutit a říkat vám, jak jste krásná, pak chce 100 tisíc?
1: Ne, tak to se mi nestalo.
0: Nebo nějaký
1: asi nejsem dost krásná.
0: Aha, nebo nějaký podvodný telefonáty, už se vám staly, že vám někdo volá.
1: Podvodný ano, podvodný byl, to je pravda.
0: Je to běžný a to, hrozně se to množí, takže máte taky tu zkušenost.
1: Je to hořlivá zkušenost a mý babičce se to stalo taky a fakt se mi to nelíbí, tohle ta situace.
0: Není proti tomu zatím obrany. Dnes o tom debatujeme s našimi posluchači a vyzýváme, aby nám zavolali taky svoji historku. No nic, pojďme k příjemnějším věcem. Co hudba, jako máte ráda? Co třeba Dalibor Janda?
1: Léta.
0: No.
1: Může být i Dalibor Janda, ano.
0: Dáme Oheň, voda, vítr, nebo Cher tady mám ještě na skladě.
1: Oheň, voda, vítr, oheň. Dalibora.
0: Dáme Dalibora, dobře, bude jenom a jenom pro vás.
1: No, děkuju.
0: Tak dobře, dojďte.
1: Děkuju, přeju krásný den.
2: Děkujeme, Šárku, šťastnou cestu.
0: A nezapomeňte blikat na všechny bílé Škodovky.
1: Jo, bílá Škodovka, to jsme si neřekli.
0: No, a vy?
1: Já mám šedivýho Kamíka.
0: Páni, tak neskutečný, tak blikajte na bílý Kamíky, jo?
1: Dobře, bílý Kamík a šedý Kamík, ano.
0: Ve verzi Monte Carlo, prosím vás, jo?
1: Jo, tak to já nemám Monte Carlo, no ale dobře, budu blikat na Monte Carlo.
0: Mějte se, ahoj!
1: Díky, ahoj, krásný den.
3: Písnička na cestu.

0: Nezastavujeme, máme spoždění. Krásné, dobré ráno, vám přeje celá ranní parta. Naletěli jste někdy někomu na internetu, jak to dopadlo? Dáme se v ranním tématu, kam se mrknem zase, po zprávách a po písničkách.
1: Bude převažovat zataženost občasným deštěm, nejvyšší teploty 14 až 19. A Štenberg teď hlásí 14 stupňů a prý prší, prší, píše Slávek a Domažlice 12. A to napsala Wendy. Děkujeme, pište dál 605 222 007.
2: 3 minuty po půl šesté, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Střelbu taxikáře v Poleradech v Praze východ policie kvalifikuje.

0: Marocké úřady zadržely 11 lidí hledaných v evropských zemích kvůli obchodu s drogami a praní špinavých peněz. A fotbalová asociace připravila na pražském Smíchově pro české fanoušky možnost společně sledovat druhé utkání reprezentace ve skupině na mistrovství světa proti Jihoafrické republice.
1: Co se nám stává, když s Klárkou voláme v pořadu Úsměv, prosím, že se ty dva lidi potkali na Facebooku, přes zprávy, vlastně na internetu. A tak se i vás dneska ptám, jestli jste někdy třeba zkoušeli seznamku na síti a jak to dopadlo, co vás překvapilo.
2: Impulzovi, jsme vaše rádi.

0: Příjemné ráno z Impulzu Bailamos zaspívá Enrique Iglesias, už za chvilku je 7 minut po půl šesté.
1: Ptáme se na to, jestli jste třeba na internetu nebo na Seznamce narazili na podvodníka, který po vás chtěl ve výsledku vlastně i peníze. A Peťule napsala, že ano, že zažila fake profil. Fake je takový ten
0: falešný.
1: Podvodný, falešný. A ještě Peťule dodává, že to bylo úžasný, protože to byl pilot a ano, chtěl peníze, smůla. A Peťa ještě napsala zbytek toho příběhu, že pak dokonce našla pravý profil toho uživatele, který se omlouval za toho podvodníka, že o tom ví, ale bohužel s tím nemůže nic dělat, hlavně ať Peťule peníze neposílá. No ale ještě Peťule dodává jeden konec příběhu, protože na Seznamce pak našla svého nynějšího přítele, se kterým je šťastná a spokojená.
0: Přesně, Klárko, spousta lidí se, jak jsem říkal, my voláme v pořadu Úsměv, prosím, a když se zeptáme našich respondentů, a kde jste se seznámili? No, on mi napsal na Facebooku, třeba, jo? Velmi často se to stává jako odpověď, takže pochlubte se taky třeba, jestli to bylo romantický, hezký seznámení, budeme moc rádi. No, je tady ještě posluchačka Aja, která se hlásí do vysílání o slovo.
2: Co se týká podvodních telefonátů, občas mi volají nějaká zahraniční čísla, ale protože o své rodině a svých přátelích vím, tak je zásadně nezvedám. Co se týká o starších osob, věřím tomu, že pro ně může být prověření a důvěřivost velkým problémem. Tak se mějte krásně, přeju hezký den.
0: Děkujeme moc krát.
3: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.

0: Rádia, dobré ráno.
1: Už v pondělí na Impulzu budeme mít dárek, a to neskutečně krásný dárek. Chystáme pro vás totiž koncert. Ano, slyšíte dobře, hned v pondělí vás totiž u Impulzových vytáhne z postele a naladí na cestu do práce Marek Ztracený. Bude hrát, bude zpívat, bude odpovídat na vaše dotazy a hlavně bude rozdávat lístky na jeho koncert na Letenské pláni. Takže v pondělí ráno si prostě Impuls nemůžete nechat ujít.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Krásné dobré ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdravím všechny čovery. Nehoda dvou osobních aut překáží ve Frýdku v ulici 8. pěšího pluku u křižovatky s hlavní třídou. Profitis Global Assistant hlásí srážku cyklisty se Strnou na Plzeňsku na příjezdu do Stodu. Se silným provozem počítejte na trase ze Svitav do Brna na příjezdu do Lipůvky. A téměř kilometrová kolona je na příjezdu do Náchoda cestou z Polska. Z dopravy je to všechno, kdybyste měli doplňující informace, jsem s nimi.
2: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: Za dveřmi v podstatě už slyším pana profesora. Taky už slyšíte, jak pomalu oddychuje a kráčí, že jo, že jo? A já vím, že dneska to bude velmi záludné, nenechte se zmást. Tak pane profesore, dobré ráno.
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno, studenti. I když mám na jazyku písničku, máme překvapivě přírodopis, respektive zoologii. Znáte klasiku od olympiků Ptáka Rosomáka? Určitě ano. Nicméně někde se stala chyba, protože Rosomák vůbec není pták. A já se vás ptám, jakému zvířeti je Rosomák nejvíc podobný? Za A. medvědovi, za B. psovi, za C. tchořovi. Řekl bych, že to bylo dost těžké, protože skoro každá možnost je správně. Rosomák sibiřský je totiž největší suchozemská lasicovitá šelma, velikostí připomíná středního psa. Je známý svou hustou srstí, obrovskou silou a silným zápachem z análních žláz, kvůli čemuž je přezdíván tchoří medvěd. Pro dnešek vám dovolím si Rosomáka vygooglovat, ať víte, jak vypadá. Váš pan profesor.
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
3: Jasně, Petr tam zpívá ty ptáku Rosomáku, jenže ty medvěde Rosomáku nebo ty tchoři Rosomáku by se tam prostě nehodilo.
0: Tchosne.
3: No, takže posuďte sami a poslouchejte ptáka Rosomáka.

0: Cyndi Lauper zpívá už roky tuhle písničku pro všechny holky, které mají rády legraci. Posloucháte Halo, tady Impulzovi, Klárka s Honzou. Ona to legrace, když je v životě legrace, je to vždycky super, že jo, ale někdy to legrace taky není.
1: Ano, dneska se bavíme o podvodech na internetu a taky mluvíme o internetových seznamkách. A já jsem se setkala s jedním podvodem, netýkal se teda seznamky, ale zrovna včera mi mamka posílala odkaz na stránky, kde paní Věra v Českém Krumlově má 34 let parfumérii, takovou tu krásnou řemeslnou, a rozhodla se jít do důchodu a vyprodává skladové zásoby. A protože potřebuje nabrat nějaký jako majetek do toho důchodu, tak by bylo dobré si od ní něco koupit, protože přece je to srdcervný příběh a 34 let v jednom obchodě a prostě jako máte chuť, jo? A akorát ta internetová stránka končí .com, což je zarážející. Ty fotky paní Věrky jsou moc dokonalé z toho Českého Krumlova a vlastně celé to nesedí. A je to taková věc, která se šíří už dlouho. Oni útočí na city, protože tahle ta firma končí a je to rodinná firma v centru Prahy a vyprodává a tahle ta firma končí. Nenechte se zmást, prosím vás, buďte velmi opatrní. I tohle je podvod. Vy máte napsáno, že dostanete český výrobek. Ne, vy dostanete něco z Číny a nebo z AliExpressu za pár korun a zaplatíte za to v podstatě tisíce.
0: Protože oni totiž končí každý týden. Tak to je to trik. Klárka má počasí.
1: A jak dneska bude? Tak co se počasí týká, počasí si nestýská, co se počasí týká, bude převažovat zataženo s občasným deštěm a nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.
2: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
3: V roce 2000 tato země zpřístupnila internet a je tady zákaz kouření a používání igelitových tašek. A možná už víte mnozí, že jsme v Bhútánu. To je ta země, kde mají hrubé domácí štěstí, mají ministra štěstí.
2: Příběhy, které v žádném katalogu nenajdete.
3: Masové mají více manželek, jsou to bojovníci, kteří dříve nosívali kožené oblečení, ale dneska většinou bavlněné, barevné, mají vždycky oštěp a říká se jim děti krve a mléka.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na rádiu Impuls.
4: Druhý cizí jazyk bude ve školách povinně volitelný. Výbuchy otřásly plynovodem v ruském Dagestánu. Serena Williamsová zvládla návrat na tenisové kurty. Je 6 hodin, posloucháte zprávy s Kateřinou Kalajovou.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Žáci dostanou větší volnost ve výběru studia jazyků. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol. Letos v zimě by měly školy dostat novou verzi modelového předmětového školního vzdělávacího programu. Součástí bude i doporučení. Neučivo. V ruském Dagestánu hoří plynovod. Včera večer jim otřásly 3 mohutné výbuchy. Podle předběžných informací se v plynovodu objevila trhlina. Na místě zasahují záchranné složky. Hasiči už ale mají podle úřadů oheň pod kontrolou. Okolí výbuchu je uzavřené, přibližně 100 lidí se muselo evakuovat. Dagestánské úřady zatím neinformovaly o žádných obětech. S narůstajícím zájmem o elektrokola přibývá i jejich nehod. Nejohroženější skupinou jsou seniori. Z policejních dat vyplývá, že meziročně počet nehod s účastí cyklistů na elektrokolech vzrostl o 35%. Počet havárií na standardních kolech přitom klesl. Podle Jany Peleškové z dopravní policie mají elektrocyklisté na nehodách poměrně významný podíl zavinění.
5: V roce 2024 to bylo bezmála 70%, tedy jinými slovy 70% nehod, na kterých měli elektrocyklisté účast, si také zavinili. V roce 2025 to bylo téměř 64%.
4: Pelešková doporučuje mít při jízdě na elektrokole vždy nasazenou helmu, také zohlednit své limity a limity svého kola, včetně jeho ovládání, a znát pravidla silničního provozu a být ohleduplný k ostatním. Lidem se závislostmi pomáhá nové Centrum duševního zdraví. Je součástí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Středisko řeší osobní i sociální problémy a podporuje pacienty v běžném životě. Podle přednosty kliniky Michala Mijovského cílí zařízení na lidi s komplikovanější formou závislosti.
6: Centrum je určené pro pacienty, kteří mají více problémů než jenom závislosti. Jinými slovy, předpokládá se u nich výskyt dalších problémů v oblasti duševního zdraví. K tomu navíc tam ještě vlastně musí být přítomen také problém sociální.
4: V Česku je momentálně 50 center duševního zdraví. Ministerstvo zdravotnictví ale počítá s novými. Do 2 let by jich mohlo vzniknout minimálně dalších 25. V severoirském Belfastu propukly násilnosti. Důvodem bylo zadržení Súdánce v souvislosti s jeho pondělním útokem. Pachatel pobodal na ulici muže, který skončil v nemocnici s vážným poraněním v oblasti očí a obličeje. Úřady po zadržení cizince vyzvali obyvatele ke klidu. Navzdory tomu však maskovaní radikálové zapalovali v ulicích auta, vzplál i autobus městské dopravy a házeli kameny na domy. V Británii v poslední době přibývá protestů proti migraci, při kterých kritici britské azylové politiky tvrdí, že vláda umožnila vstup do země nebezpečným lidem.
2: Sport.
4: Tenistka Serena Williamsová naskočila po pauze na vítěznou vlnu. Na kurtech v Queen's Clubu si došla Spartiačkou Bokovou z Kanady pro deblovou výhru. Původně Williamsová oslovila po 4leté přestávce Kateřinu Siniakovou. Světová deblová jednička ale spolupráci odmítla kvůli odlišnému programu. Čtvrtfinálovými soupeřkami bude pro 44letou Williamsovou a 19letou Bokovou kanadsko-německá dvojice Fernandezová Zigmundová.
0: Klára Zanzou, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A my se dneska ptáme, zkoušeli jste někdy seznamku na internetu, co vás překvapilo a pokusil se vás někdo takzvaně ulovit přes sociální sítě? Pojďme to rozebrat společně v ranním tématu po písničce.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Tady jsou Buty a jejich František. 4 minuty po 6. hodině, krásně.

0: Příjemný den, Beyoncé zahraje za malou chviličku svoji svatozář a vy můžete dneska klidně debatovat společně s impulzovými. Představte si to, že vám píše někdo mílý, hezky se vyjadřuje, zajímá se o vás, chápe vás. Týdny, měsíce. Pak jednoho dne přijde zpráva, mám problém, potřebuju pomoct jenom od vás. A vy pošlete cizímu člověku třeba 80 nebo 100 tisíc korun. Ano, o těchto případech média informují každý den. My se ptáme, co na vás číhá na internetu nebo číhalo. Už jste rozklíčovali někdy nějaký podvod? Pokusil se vás někdo ulovit? A jak poznáte, že je profil na internetu opravdový? Dneska nám na to můžete klidně odpovědět, svoji zkušenost nahrát přes aplikaci nebo Radio WhatsApp. Máme číslo 605 222 007, jdou tam nahrávat i hlasovky.
1: A mám tady neuvěřitelný příběh Anešky, která píše, já také naletěla přes internet. Dvakrát jsme se sešli a potom na mě udělal podvod a zjistila jsem dokonce, že se svou ženou, šla jsem to nahlásit na policii, vzala jsem si kvůli němu půjčku 100 tisíc korun, rok jsem jí splácela a byla neustále v kontaktu s policií. Dopadlo to tak, že se mi nakonec sám ozval a chtěl, abych na policii řekla, že to byla půjčka, ale policie mi řekla, že pokud mi chce vrátit ty peníze, tak ať je pošle na účet. Nevěřila jsem tomu, ale dopadlo to tak, že mi je opravdu poslal. Asi jsem jedna z mála, které je vrátil. Můžu vám říct, že to byla taková věc a doufám, že už bych nikdy nenaletěla. Ale věřili byste tomu chlapovi, protože oni to s nimi umí a nakonec ženy udělají, co se po nich chce. Takže milé ženy, dávejte pozor, jak začne řeč o penězích, honem od něj pryč.
2: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
0: Přesně, jakmile vám sám od sebe nepošle on 100 000 korun, abyste si koupila něco na sebe,
1: tak něco hezkého.
0: Od toho jděte pryč, přesně. Posloucháte Halo, tady Impulzovi, zpívá.

0: Krásné ráno, posloucháte Halo, tady Impulzovi dneska o tom, co na vás číhá na internetu, jestli jste někdy odhalili nějaký podvod, nebo naopak na internetu našli partnera, partnerku. Ozvat se s příjemnými i negativními zkušenostmi můžete do dnešního rána.
1: Kde je bezpečně na internetu, tak víte, že u nás, u Impulzových, mrkněte se na web impuls.cz a uvidíte tam nás, uvidíte, co hrajeme, taky si můžete pustit pana profesora.

0: Z Kauflandu.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od AutoESA.
3: AutoESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
2: AutoESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kilometrová kolona je na cestě z Polska do Hradce Králové na příjezdu do Náchoda. Opojíždí se na trase ze Svitav do Brna mezi Lažany a Lipůvkou. Dvě osobní auta se srazila v Kolíně v Nebovické, a to u křižovatky s Havlíčkovou. Více než kilometrová kolona je na příjezdu do Prahy po Ústecké D8 před sjezdem na Zdiby. A v Praze na letišti v Aviatické došlo ke středu osobního auta s dodávkou. Z dopravy aktuálně všechno, kdybyste měli doplňující info, nahrajte ho i vy. Přes aplikaci Impulzo. Marek Ztracený míří k Impulzovým. V pondělí vám bude hrát do práce. Koncert do práce. Bude s náma vysílat, už se moc těšíme. Teď zpívá Stále věřím.
2: Někdy se mi zdá, že to moc letí. Že je to včera, co jsme

0: Rádia Impuls.
1: V ranním tématu se dneska věnujeme bezpečnosti na internetu, a to hlavně při seznamování. A Zuřivec zjišťuje, jestli lidé znají pojmy jako dvoufázové ověřování. Aleši, dobré ráno, tak jak to vypadá?
2: Impulzové, krásné dobré ráno, já vás zdravím teď z hlavního města a jdeme na to dvoufázové ověřování. A teďka tady jdu k jednomu, sympatiákovi, dobrý den, můžu k sesnímeno, prosím pěkně.
3: Jiří, stačí?
2: Stačí, Aleš Růžička z Rádia Impuls, jenom se zeptám na takzvané, jestli víte, co to je, dvoufázové ověřování.
3: Chce to po mně banka, občas to po mně chtějí na internetu při různých nákupech, takže tuším.
2: Tak jak to teda to dvoufázové ověřování konkrétně u vás chodí?
3: Je tam heslo a potom samozřejmě kód, který se zasílá SMS-kou.
2: Takže heslo vy tam musíte napsat do toho a oni vám na základě toho pošlou ještě nějaký teda jedno, nějakou informaci a to vy tam zadáte a pak se teda stane, co se má stát.
3: Ano.
2: Je to tak, takže to jsou ty dvě fáze. Máte všechno na dvoufázové ověření nebo máte někde i něco jako jen takhle dabile?
3: Ne, to bych se zbláznil.
2: Jo, tak jo. Tak Jirka Impulzový, první člověk, který hned ví, co to je, já děkuju, mějte se, který ví, co to je dvoufázové ověření a zároveň ho i používá. Tak zatím dobré ráno a za hodinu naslyšenou.
0: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz

0: Haló, tady Impulzové, krásné ráno vám přeji, Klárka Zanzou.
1: Dnes bude převažovat zataženost občasným deštěm a nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů. Aktuálně ve Znojmě 13 stupňů a zataženo, píše nám Honza. A když se podíváme, jak to vypadá třeba v Praze, na Praze 5 konkrétně, tak my máme taky 13 stupňů zataženo a zatím bez deště. Děkujeme za vaše zprávy, pište nám dál, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
2: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
3: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
2: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení. Ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
5: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedních dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
9: Půl sedmé začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Ministr Plaga rozhodl, že druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. U Všestar u Hradce Králové začali řidiči jezdit asi po jednom kilometru budované dálnice D35. V Bratislavě se narodila siamská dvojčata, jde o třetí případ v novodobých dějinách Slovenska. Za požárem elektrické rozvodny na jihozápadě Německa v noci na pondělí stál nejspíš žhářský útok. A čtvrtkařku Manuel a oštěpařku Ogrodníkovou čeká diamantová liga v Norsku.
10: Klára s Honzou, co všechno na vás číhá na internetu? Jaké máte zkušenosti třeba s podvodnými, co já vím, seznamkami? Příhody našich posluchaček? Už za malou chvíli živě ve vysílání. Je 30. června, minuta po půl.
11: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Dobré ráno vám přeji, Klárka z Honzou, posloucháte Halo, tady Impulzovi.
1: Zamilovat se na internetu, zní to krásně a všechno je skvělé, báječné, dokud nepřijde zpráva, potřebuji půjčit peníze. A kolik třeba? 50, 20, 100, 200, 30, ty částky můžou být různé, ale všechno má stejného jmenovatele, bývá to podvod. A my se ptáme, stalo se vám někdy něco podobného? A nebo zkoušeli jste seznamku na internetu a tohle vás zaskočilo?
2: Takže v roce 2000, kdy byly kredity a četovací místnosti, mě a kamarádku na jedné místnosti oslovil klub. Chtěl vědět spoustu informací, tvářil se ze začátku docela mile, pak zabíhal do informací úplně jinam, tak my jsme s ním hovořili celou dobu, co jsme šli na policejní stanici. Na policejní stanici, kde pracoval můj táta, jsme v hovoru pokračovali, dotyčného našli a zavřeli ho.
0: Prosím vás, to je
1: to zní
0: storka.
1: Dobře.
0: Tohle dopadlo dobře. Co se stalo, Lence?
3: Takovýto podvodný e-mail s tím, že mám babičku v Americe, která mi chce odkázat 100 milionů dolarů, protože jí doktor doporučil do 2 měsíců umřít, tak si říkám, nedat z práci výpověď, to akorát vyjde na ty 2 měsíce.
0: Prosím vás, no to je taky příběh. Pravda je, že já bych taky potřeboval babičku v Americe se 100 milionů dolary. To by mě taky moc potěšilo. No nic, vaše příběhy nám můžete namluvit také přes aplikaci Rádia Impuls nebo přes WhatsApp.
4: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.

0: Možná potřebujete zahrát písničku na cestu. Ano, my víme, že vám hrajeme písničku každou chvíli, že jsou všechny hezké, ale co byste řekli třeba na Mekoho, na Mekyho, nebo Miley Cyrus, nebo na Coolia? Prostě jednoduše stačí napsat jedu právě teďka na 605 222 007, to je náš radio WhatsApp. My vám pak zpátky zavoláme, pozor, voláme ze skrytýho čísla, berte to, není to žádný podvodný telefonát. No, vstoupíme do vysílání, takže jednoduše na WhatsApp 605 222 007 stačí napsat
1: jedu a máme pro vás písničku na cestu.
2: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Ucpaný je příjezd do Brna po bratislavské D2 už od 2. kilometru. Více než 2-kilometrová kolona je před Pardubicemi cestou s Chrudimi. Kratší kolona je na příjezdu do Náchoda směrem z Polska. 3-kilometrová řada vás čeká na trase z Benešova do Prahy před Mirošovicemi. Proficis Global Assistance hlásí zdržení v hlavním městě, a to ve východní části okruhu mezi D11 a Štěrboholy, v Liberecké ve směru do centra a na příjezdech k Barandňáku směrem na Smíchov. Pomalu to jede také na pražském okruhu před Ořechem, a to v obou směrech. Z dopravy vše. Ty další informace nám můžete zavolat i vy třeba přes aplikaci Impulzu nebo 605 222 007.

0: Posluchač Dušan je s náma teďka ve vysílání, protože jede s rádiem Impuls. Dušane, slyšíme se?
1: Slyšíme se, zdarec, ahoj, jak se máte?
0: Skvěle, jak vy?
1: Já se mám perfektně, já se nemůžu mít špatně, to mám zakázaný od manželky.
2: Dušane, krásné ráno, chápem to, krásné jak máte ráno. Ženu, nemůžete se mít špatně.
1: Přesně tak, přesně tak, přesně jak říkáte.
2: Kam jedete?
1: Jedu tady do brněnské firmy jedné, tady kousek z Hořechova, takže mám to kousíček do okny, tak ten si říkal, že aspoň s váma zabiju čas a chvíli pohantýrujeme, tak...
2: Pohantýrujeme, dobře, tak my se budeme přizpůsobovat vaší mluvě, tak budeme hantýrovat. No...
0: Máte dobrou hoknu aspoň?
1: Mám špicovou hoknu, jsou nadšené, změnil jsem asi po 20 letech flek a teďka je to úplná špica, takže mám z toho radost, že se mi zadařilo a chytil jsem výbornou partiu špicového šéfa, takže jako nemůžu si stěžovat.
0: A co v té hokně děláte?
1: Řídím takovou brněnskou pobočku jedné firmy, která zpracovává ploché sklo.
0: Prosím
2: ploché
0: vás,
2: sklo?
0: Takže vy jste jako, navíc ještě jste prostě řemeslně zručný, jestli jsem to dobře pochopil.
1: No, říká se to, ale moc se tam nechlubím, protože oni pak po mně lidi chcou moc hokny, takže já bych pak nevěděl, co s těma lovama mám dělat.
2: No, jasný, přece se nenecháte vystresovat přílišnou prací.
0: No a dáváte si bacha, když jste na internetu na různý podvodníky a lumpy, už vám volali někdy, nebo vás lákali do svých sítí?
1: Ježíš Maria, zkoušil to furt, ale to já se nedám, to já jsem proškolené, takže to já se nedám.
0: My o tom dnes, ano? Povídej,
1: jak se říká, lovy nepadají z nebe, takže jenom škoda, že prostě kolikrát ty dochodci se na to chytnou, tak je to kolikrát špatný příběh, ale je potřeba to hlídat. Je dobře, že děláte takovou pěknou kampaň a že je potřeba na to lidi upozornit.
0: Jo, dneska jsme edukativní, chceme, aby si lidi vlastně dávali pozor a jaká je doprava vlastně, protože my od Brna vždycky hlásíme strašný zácpy, Brno apokalypsa.
1: No já jsem to vzal přes dálnicu z D2 a u té Olympie už je to zacpaný teda fest. Takže jsem to vzal zadem, já si tady štráliu takhle kotěhulkama, tak jsou dobré, ale jinak teda tam už je to přicpaný hodně, no, to máte pravdu.
2: U té Olympie to stojí, my kolem často projíždíme směr Mikulov, takže vím, jak to tam vypadá, jak ráno, tak odpoledne. Tak pevné nervy na té cestě, Dušané.
1: Děkuju moc, děkuju, že jste zavolali a mějte krásné zbytek dňa.
0: Duši, mějte se ve štatlu Betelně úplně, chystám se tam teďka v následujících týdnech na návštěvu, tak se těším moc.
1: Díky jak svíňa, jste špicový, mějte se krásně.
2: Vy jste
0: špicové, ahoj.
1: Krásné.
3: Písnička na cestu.
0: A Dušanovi Hamzovi hrajeme Miley Cyrus.

0: Vysílají Impulzovi, i po 7 hodině s náma můžete debatovat o nástrahách internetu, ale teď máme předpověď.
1: Bude převážně zataženo s občasným deštěm a teploty mezi 14 až 19 stupni.
2: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První velké lásky, nekonečné plány a pocit, že vám patří celý svět. Když nám bylo 18. Vraťte se do dob, kdy se obyčejné okamžiky měnily v nezapomenutelné příběhy. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Na východě Česka vydatně zaprší, Slovensko hlásí narození siamských dvojčat. Za balíčky z Číny si brzy připlatíme. Je 7 hodin, začínají zprávy s Kateřinou Palajovou.
11: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Nad Českem vládne medardovské počasí. I dnes se bude hodit mít po ruce deštník, dorazí významná srážková nadílka. Nejvíce kapek spadne ve východní polovině republiky. Hlavní vlna srážek dorazí v noci na zítřek. Ráno pak déšť bude slábnout a postupně ustávat. Počítat musíme i s chladnějším rázem počasí. Dnes naměříme 14 až 19, zítra do 18 stupňů. Podprůměrné teploty vydrží podle meteorologů po zbytek tohoto týdne. V Bratislavě se narodila siamská dvojčata. Jde o třetí případ v moderních dějinách Slovenska. Podle naší reportérky Martiny Kroa je jejich narození považované za mimořádně vzácný úkaz. Pěkné ráno, Martino.
12: Hezké ráno. Opravdu jde o raritu. Siamská dvojčata se navíc často narodí mrtvá nebo umírají několik hodin po porodu. Pokrok v lékařství ale dává rodičům alespoň jiskru naděje. Moderní medicína totiž už dokázala životy těchto dětí zachránit a během extrémně náročných operací je chirurgicky oddělit. Mluvčí Bratislavského národního ústavu dětských chorob ale zatím neupřesnila zdravotní stav právě narozených siamských dvojčat. Jinak siamská dvojčata nebo taky srostlice jsou jednovaječná dvojčata, která jsou vrozeně srostlá v určitých stejných partiích těla. Taková dvojčata se vyskytovala v průběhu celých dějin. Vžitý název siamská je ale odvozený od bratrů Enga a Changa Bunkerových původem ze Siamu, tedy dnešního Thajska. Ti byli nejznámějšími srostlými dvojčaty moderní doby. Martina Kroa, Radio Impuls.
10: Od července bude nutné platit u balíčku z Číny clo ve výši 3 eur. Zanikne totiž unijní výjimka na zásilky do hodnoty 150 eur. Poplatek ve výši asi 73 korun se bude platit za každý druh zboží.
13: Množství malých balíků se zbožím prudce roste. Podle mluvčího celní zprávy Richarda Zemana loni do Česka připutovalo 105 milionů podobných zásilek.
14: Cílem není jen výběr cla, ale také férovější podmínky na trhu a lepší ochrana spotřebitelů, především z hlediska bezpečnosti. Celní správa je na tu změnu připravená. Vynaložíme veškeré úsilí pro to, abychom konec bezcelního limitu úspěšně zvládli.
13: Výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška vysvětluje, že zasíláním malých balíčků se čínští prodejce vyhýbají poplatkům i dalším pravidlům na velkoobchodní doručování zboží.
15: Teď jsem viděl na příklad vyhořelé nabíječky. Když normálně prodáváte nabíječky, to musí procházet laboratořem. A to tady v těch případech prostě se neděje. Nikde ani vlastně není záznam, co v těch malých balíčcích, co sem do Evropy proudí vlastně.
13: Obchodník se tak vyhýbá i poplatkům za likvidaci zařízení i obalů. Taky proto je zboží z čínských e-shopů tak levné. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
10: Policie označila střelbu taxikáře u Prahy jako pokus o zabití. V případě odsouzení může obviněný skončit na 3 až 10 let ve vězení. Jeho vyšetřování probíhá podle středočeské policejní mluvčí Suchánkové na svobodě. Podle dosavadních zjištění došlo nejprve ke slovnímu konfliktu mezi řidičem taxislužby a dvěma zákazníky poté, co vystoupili z vozu. Následně řidič taxi na jednoho vystřelil legálně drženou zbraní. Postřelený muž je stále v nemocnici. Spojené státy dokončily odvetné údery na Írán. Ty podnikly za sestřelení amerického vrtulníku nad Hormuzským průlivem. Iránská média mezitím s odvoláním na vojenské velení a revoluční gardy podle agentury Reuters uvedla, že iránské síly v reakci na nové americké údery zaútočily na základny Spojených států amerických v regionu Perského zálivu, mimo jiné na velitelství americké 5. flotily v Bahrajnu.
0: Tady jsou Klárka s Honzou, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Představte si to, že vám na internetu píše krásná žena a najednou, asi tak po týdnu konverzace, po vás chce půjčit 100 000. Abyste je rovnou poslali na účet. Klasický internetový podvod.
6: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Nejen o tom dneska v ranním tématu, hned po Krištofech.
7: Vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: Příjemné ráno vám přeji, Klárka s Honzou, vaši ranní společníci, dneska s otázkou. Zkoušeli jste někdy seznamku na internetu, co vás překvapilo? Pokusil se vás někdo ulovit přes sociální sítě nebo na vás spáchat podvod?
1: Se slečnou jsme se psali 2 měsíce, pak došlo na setkání, slečna přijela taxíkem a automaticky prohlásila, pozval se mě na rande, tak zaplatíš toho taxíka za mě. Dělalo to necelých 1800, nakonec se zjistilo, že to byl její kamarád a že přijeli vedle z ulice asi necelý 2 kilometry.
0: No podívejte se, jaká forma podvodu. Normálně jako s kámošem se domluvíte, že je taxikář, jedeš na rande a abyste dostali 2.
2: Neskutečný, co ty lidi nenapadne. Já nechápu.
0: To je fakt hustý.
2: Ale poslouchejte, jo, Martinka má rovnou 3 příběhy. Nejdřív jí psal americký voják, který si ji po 3 týdnech psaní chtěl vzít. Po měsíci požádal o finanční pomoc pro svého nadřízeného, který měl problémy v hotelu v Bruselu. Za druhé, jo, tak ono to nekončí. To byl muž, který pracoval na ropné plošině. Po 14 dnech Martinku miloval, po 3 týdnech si ji chtěl vzít a po měsíci si k ní chtěl poslat nějaké věci, tak toho poslala taky do háje. No a třetí muž byl bezmála o 30 let mladší a psal, že se do ní postupně zamilovává. A už jí pak kupoval letenku do Norska a chtěl pak přeletět do Prahy. No a Martinka píše, že ani v jednom případě se nenechala oblbnout, že to, že je dáma v letech, neznamená, že je blbá. Marti, strašně vám fandím a držím palce. A jestli si ještě mažete na chleba tyhle ty podvodníky a vlastně oni do vás investují svůj čas a vy do nich neinvestujete peníze, tak to je nejlepší možná varianta.
0: Možná se tím i baví naše
2: posluchačka.
0: Jedeme dál.
3: Mně se jednou stalo, že mi volal nějaký smyšlený kapitán z hospodářské kriminálky s tím, že jsem se stal obětí podvodu, že si někdo na mě chtěl vzít úvěr na můj účet ve výši 1 milionu korun. Všechno bylo věrohodné až do okamžiku, kdy se vyptával, jaký mám zůstatek na účtě. Tu chvíli, kdy jsem řekl, že mu to neřeknu, okamžitě zavěsil, tak dávejte si na to prosím pozor.
2: A i pěkné příběhy se stávají, nebo spíš roztomilé. Nikča napsala, no, můj tatínek vždycky doufá, že je to podvod, když mu na konci měsíce píšu o peníze.
4: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
0: Ozvěte se taky, nahrajte to přes WhatsApp 635-222-007 nebo přes aplikaci Rádia Impuls. Rádi odvysíláme. Je 10 minut po 7, halo, tady Impulzovi.

0: posloucháte Impuls, za chvilku opět Radeček, všechno je v pořádku. No nevím, jestli úplně všechno v pořádku. Přesvědčíme se, Klárko, co ty na to?
1: Já jsem samozřejmě pro.
0: Mrkněte na náš Facebook, kde právě teď probíhá živý přenos volání. Halo, tady Impulzovi.
2: Halo, tady Impulzovi.
0: Jako slavíček jste to řekla. No jenom si to užijte, ten pocit vítězství, milá Zuzko. Dobrý den, tady jsou Honza a Klára.
1: Krásné ráno.
2: Dobrý den, krásné ráno.
1: Ahoj. Zuzi, vy jste úplně v šoku.
2: Úplně.
1: No tak máte 10 000 korun.
2: Ježišimaria, krásné.

0: kolem Smolíka už se to nestane a máte tam nádherný dvojnásobek, milá slečno. Máte hezkých 20 000 korun do rodinného rozpočtu.
1: Oh, děkuju.
0: Zuzi, už máte rodinu?
1: Mám rodinu.
0: Tak to se bude hodit. To peníze zahučí raz, dva, tři, ne?
1: No úplně.
0: Kde bivakujete? Kde žijete?
1: Okres Kroměříž.
0: Kroměřížsko, to znamená Zlínský kraj, říkám to správně.
1: Ano.
0: Ano, nádherný kraj. Mějte se tam nádherně.
1: Děkuji moc.
0: Užijte si penízky a díky za poslech i za účast v Haloteri Impulzovi.
1: Děkuji, krásný.
2: Gratulujeme.
0: Ahojky.
1: Děkuji, ahoj.
2: Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré ráno, 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1 před Brnem, kde to popojíždí směrem z Prahy mezi 178. a 196. Vydržte to, za chvilku vám tam pošleme písničku. Všechno je v pořádku od Radečku. Hodně plné vratislavská D2 před Brnem od 3. kilometru a víc než kilometrová kolona je na trase z Liberce do Turnova před Hodkovicemi. Na pražském okruhu směrem na letiště je kolona mezi Zbraslaví a Ořechem. V Praze se stojí ve východní části okruhu mezi Černákem a Štěrboholy a v Liberecké do centra. Přes 2 kilometry má kolona na příjezdu do Pardubic směrem s Chrudimi a dvě osobní auta se srazila ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Je to ve směru z centra u křižovatky s Gahurovou. Doprava tam zpomaluje. Jeďte opatrně, případnou dopravu namluvte přes aplikaci Impulzu a pošlete ji dál.
2: Aleš vyrazil do ulic jako inspektor bezpečnosti a za chvilku se ozve a zjistíme, jestli jste s tou bezpečností na štíru, anebo jestli jste kámoši.

0: Rádia Impuls.
1: Dneska je to o kybernetické bezpečnosti, a to hlavně při seznamování. A zuřivec mezi vámi zjišťuje, jak jste na tom s pojmy, jako je třeba dvoufázové
2: ověřování.
1: Ověřování. Děkuju za pomoc. Jak to vypadá, Aleši? Dobré ráno.
2: Ahoj, kamaráde.
3: Impulzovi, krásné dobré ráno. Já vás zdravím tady z Prahy 4 a mám tady dva sympatiáky. Můžeme křestní jména, pánové?
4: Dominik.
3: Dominik a?
4: Jirka.
3: A Jirka, takže Jirko a Dominiku, jenom se vás zeptám na první věc. Víte, co to je dvoufázové ověřování?
4: Ano.
2: Ano,
4: dobře.
3: Tak, sami používáte?
4: Určitě.
3: Tak, co to znamená konkrétně, kde ho používáte a vlastně jak?
4: Já to nejvíc používám na Instagramu a mám to daný přes číslo a přes druhý telefon.
3: Dobře, já to třeba na Instagramu ani si vlastně neuvědomuji teďka, tak mě jenom zajímá, jak to vlastně teda je, nechci žádný čísla, nic takového nemusíte, jenom vlastně abych pochopil, jak na Instagramu se používá dvoufázové ověření.
4: Na Instagramu, když si přihlašujete do účtu, tak vám ano. To pošle na druhý telefon kód, ano. Který tam musíte zadat a potom vám to půjde.
3: A pak teprve až jo, pak teprve zpětně to, ta druhá fáze, tam zadáte a jste tam,
4: a
3: jo?
4: A to musí potvrdit na druhém iPhoneu, že tak. To jako může ten přístup tam mít.
3: Jasný, tak kde vy?
5: Já to používám na všech sociálních sítích, no.
3: Všude.
5: Víceméně někde o moji soukromí, jako bankovní účty a prostě sociální účty, kde můžu přijít o nějaké svoje osobní kontakty, tak tam to používám.
3: Ono to asi bude různý druhy, že jo? Těch dvoufázových ověřování, já vím, že maila, že jo, telefon druhý, a já nevím, nebo cokoliv jiného, SMSky. Jaký nejčastější používáte?
5: Asi e-mail.
3: E-mail vždycky, jo. A šli byste do toho, aby to nebylo dvoufázově dneska, do čehokoliv?
5: Asi spíš to dvoufázový, protože vždycky. To je fakt jako, dneska ta doba je fakt pokročila a ty jako lidi, kteří se o to chtějí dostat, jsou vždycky o krok napřed, takže je lepší mít to dvoufázové ověření.
3: Ať se vám nikdo do ničeho nedostane. Mějte se hezky, ahoj.
6: Děkujeme.
3: Impulzovi, to byli pánové Marí tady z Prahy 4, za hodinu zase naslyšenou.
0: Projděte životem bezpečným. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.

0: se bavíme o bezpečnosti na internetu, taky o různých telefonických podvodech, prostě o tom, co na nás číhá v tom digitálním prostoru. Klidně se můžete ozvat se svojí zkušeností do tématu. Vstupujeme zase po půl. Kláro, jak to přichází tradiční ranní otázka. Kláro, jak to s tebou vypadá?
1: Jsem prala včera.
0: Já taky.
1: No ale ono by to jako nebylo nic výjimečného, ale dneska musím prát znova tu stejnou várku. Jsem prala bílé a přihodila jsem k tomu takový jako šatičky na doma, bílý s modrým proužkem námořnickým. No a nedala jsem tam ten papírek, který nachytá tu barvu, kdyby se náhodou pustila. A prala jsem s tím takový krásný bílý kalhoty. No už jsou světle modrý, no. Takže jsem našla odbarvováč, pojedu ho koupit do drogérie. A zítra vám řeknu, jak to dopadlo, jestli jsou kalhoty zase bílé, anebo stále tyrkysové.
0: Těšíme se na konec příběhu. A jestli se těšíte dneska na třicítky, zapomeňte, bude oblačný deštivý den s teplotami mezi jen 14 až 19 stupni, což jsou maximální teploty. Nedá se nic dělat?
1: Rožno pod Hradoštěm. Aktuálně déšť a 13 stupňů, v Pardubicích 13,5, víme od Standy. A po dešti máme v Olomouci, tam je 15 stupňů a Kristýnka nás všechny zdraví.
0: Klidně můžete Klárce dál psát o počasí a nejen o tom. Je třeba, co rozhodně odbarví, respektive pomůže odbarvit zabarvené prádlo, pokud máte nějaký tip. Ozvěte se přes 605 222 007, to je náš radio WhatsApp.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Manžel se ptá manželky. Miláčku, kdybych zemřel, vdala by ses znovu? No tak jsem mladá, tak asi určitě ano. A to byste jako bydleli v tomhle domě? No tak dům je velký, ano, bydleli. A to by jezdil i mým autem? No je to nové auto, já si myslím, že asi ano. A hrál by i mými golfovými holemi? Ne, tak to určitě ne, on je levák.
4: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
10: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
11: Milé Česko, KFC

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Club Card a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
6: 3:08 zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Přes 1000 maturantů letos podalo odvolání proti výsledkům didaktických testů. Nedělní střelbu taxikáře v Poleradech na Praze Východ policie kvalifikuje jako pokus o zabití. Německo přispěje do české muniční iniciativy v přepočtu 7 miliardami 200 miliony korun. Slovenský parlament rozhodl, že nezletilí už nebudou moci využívat služeb solárií a na fotbalové mistrovství světa bude rekordních 8 čtyřicátníků.
7: Papi, napsala vám hezká holka s tím, že se jí moc líbíte a po týdnu po vás chtěla 100 tisíc? No jo, pozor na tyto případy, dnes o nich mluvíme a nejen o nich. V ranním vysílání, v ranním tématu. Další příběhy budou mít posluchači hned po Helenech.
8: Impulzovi, jsme vaše rádiová.

0: Jaké pasti na vás číhají v digitálním světě? Na internetu, pokusil se vás tam někdo v uvozovkách ulovit? Tady je jeden příběh z hlavního nádraží.
1: Potkal mě takovej pán a chtěl něco do skla, tak jsem mu chtěl vyhovět a když jsem vytáhl sáček, tak mi chtěl zkontrolovat kvalitu mýho puča a nebyl úplně spokojený, ale nabídl mi, že když s ním půjdu, tak mi to pučo vymění, no, tak jsem s ním šel, ale on mi s tím utek.
0: Takhle jsem to úplně nepobral jsem to.
2: Já jsem to taky úplně
0: nepochopila. Úplně jsem to nepobral, ale byl to příběh. Ještě jedna reakce.
3: Jen bych chtěl říct, že nejenom chlapi jsou podvodníci a chtějí peníze. Aha. Tak vám chci jenom říct, že když zavolá nějaká žena a chce půjčit peníze, tak rychle od ní pryč.
0: Jo, už jsem to zmiňoval i před malou chviličkou. Víme, že se to děje.
2: Kristýnka píše, oslovil mě zralý muž, prý lékař na misi. Nejdříve mě balil a pak chtěl poslat peníze. Byl to podvod, hned jsem ho vymazala a samozřejmě, že jsem mu žádné peníze nedávala. Kristýnko, jak jinak, skvělá, přesně takhle to má vypadat. No ale internet není jenom plný podvodníků, i když se to tak zdá. Třeba Karel píše, že na internetu přes Seznamku si našel manželku a jsou spolu 18 let, takže i to se může stát.
4: Projděte životem bezpečný. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.

0: připomínáme dneska na Impulzu v ranním vysílání. Poslechněte si příběh Iva, ten, myslím, vypovídá za všechno. Po dvouměsíční známosti po mně chtěla půjčit 20 tisíc na nájem a doplatek elektřiny. Půjčil jsem jí. Nikdy mi to nevrátila. A to už jsme čtvrtým rokem manžele.
1: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
4: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu, jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
1: Je nebojácný.
4: Já se začal taky bát trošku.
5: Ježiši,
4: ten malíček se snažím dát trošku pryč.
6: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
4: Teď to duplo, i plusový.
6: Vidím to, pozdleskej.
4: Aha, tak to je počítej, tleskej. To je jenom ta první fáze, on to má několik.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
7: Příjemné ráno, 007, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady a začínáme je na D1 před Brnem směrem z Prahy, kde je přerušovaná kolona mezi 178. a 196. kilákem. Plná je i bratislavská D2 před jihomoravskou metropolí, a to od 5. kilometru. Když jsme v Brně, popojíždí se na trase ze Svitav do Brna mezi Milonicemi a Lipůvkou. Šup do Prahy. Profíci z Global Assistance hlásí zdržení na pražském okruhu směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem. V protisměru se zdržíte mezi Zličínem a Jinočany. Přímo v hlavním městě jsou kolony ve východní části okruhu mezi Černákem a Štěrboholy, v Liberecké do centra a na příjezdech k Barandovskému mostu do centra. Téměř 2-kilometrová kolona je na trase z Liberce do Turnova před Hodkovicemi a práce silničářů komplikují provoz také na trase z Plzně do Varů u Třebouně. Stojí se tam v obou směrech. Ať už jste kdekoliv, jeďte opatrně a hlavně dobře dojeďte.
1: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.
0: Pokud jste milovníci zvířátek, tak pro vás pan profesor nebude mít těžkou otázku. Jestli malinko váháte, tak se připravte na to, že pan profesor bude dneska opravdu záludný. No, uslyšíte za chvilku sami.
8: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: skvělá Eva Farná. Posloucháte Impuls ve středu 10. června za 10.08. Znáte písničku od Olympiku? Ty ptáku, rosomáku, rosomáku. Tak představte si to, že tohle to zaujalo pana profesora a má pro vás dneska výukovou edukativní lekcičku.
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno, studenti. I když mám na jazyku písničku, máme překvapivě přírodopis, respektive zoologii. Znáte klasiku od Olympiků Ptáka rosomáka? Určitě ano. Nicméně někde se stala chyba, protože rosomák vůbec není pták. A já se vás ptám, jakému zvířeti je rosomák nejvíc podobný? Za A. medvědovi, za B. psovi, za C. tchořovi. Řekl bych, že to bylo dost těžké, protože skoro každá možnost je správně. Rosomák sibiřský je totiž největší suchozemská lasicovitá šelma, velikostí připomíná středního psa. Je známý svou hustou srstí, obrovskou silou a silným zápachem z análních žláz, kvůli čemuž je přezdíván tchoří medvěd. Pro dnešek vám dovolím si rosomáka vygooglovat, ať víte, jak vypadá. Váš pan profesor.
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: Tak podívej se, tchoří medvěd.
3: Já jsem to říkala, že je to něco mezi tchořem a medvědem.
0: Neskutečný. 9 minut chybí do 8 hodiny. Halo, tady Impulzovi, dobré ráno.

0: blížil si to zpívám a strašně ráda, když všichni pátek zmizej, dítě jede k rodičům, muž má zápas nebo je někde odjetej na fotbal. Jo,
1: tak to
0: jo.
1: Má být. Jaký počasí nás čeká? Třema větama.
0: Bude převážně zataženo s občasným deštěm a nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.
2: Přichází hrdina, který zachraňuje ráno. Nemá plášť, nemá meč, má kytaru.
3: A písničky, které si tak rádi zpíváte.
4: To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám, jsem si jistý, že ty jsi obraz a já tvůj dám.
3: Marek Tracený, Impulzový. V pondělí 15. června v 8 hodin ráno bude hrát, zpívat a rozdávat lísky na Letenskou pláň. Tohle pondělní ráno budete mít rádi. Díky Rádiu Impuls.
5: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Dramaticky přibývá nehod na elektrokolech i motorkách. Češi prověří rozmnožování ve vesmíru. Požár rozvodny v Německu je zřejmě dílem žháře. S 8. hodinou jsou tu další zprávy s Kateřinou Palajovou.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Počty nehod na elektrokolech strmě rostou, letos překonávají smutné absolutní rekordy. Za prvních 5 měsíců tohoto roku řešila policie už 304 nehod, zemřelo při nich 5 elektrocyklistů, loni ve stejné době 1. Bezpečnost na silnicích a cyklostezkách navíc výrazně zhoršuje fakt, že každé 10. elektrokolo má nelegálně zvýšený výkon. Problém s nezvládnutím silných strojů se podle serveru iDnes.cz netýká jen cyklistů. Dramaticky letos vzrostl i počet mrtvých motorkářů. Loni v období leden až květen zemřelo 10, letos už o 14 víc. Česká mise s astronautem Alešem Svobodou prověří rozmnožování člověka ve vesmíru. Vědci z Brna a Olomouce pro něho připravují i experimenty zkoumající imunitu nebo třeba možnosti vesmírného zemědělství. Poznatky z nich mají podle naší reportérky Martiny Kroa přispět k porozumění vesmíru, ale i života na Zemi. Hezké ráno, Martino.
8: Pěkné ráno. Češi budou zkoumat, jestli se člověk dokáže rozmnožovat ve vesmíru. Také to, jaké množství kosmického záření vstřebávají astronauti během svých misí, nebo třeba přežití a odolnost řas vůči solím na Marsu. A takhle bych mohla pokračovat. Česká mise na Mezinárodní vesmírnou stanici má naplánovaných 13 českých experimentů. Vložené peníze do mise, asi 2 miliardy korun, se Česku mají vrátit 7 až 8 krát. Podle astronoma Pavla Suchana z Akademie věd především proto, že jde o velký podnět pro domácí průmysl a jeho inovace. Let armádního pilota a záložního astronauta Aleše Svobody se zřejmě odehraje v druhé polovině příštího roku. Martina Kroa, Radio Impuls.
6: Za požárem elektrické rozvodny na jihozápadě Německa stál nejspíš žhářský útok. Požár z noci na pondělí připravil dočasně na 20 000 domácností o dodávky elektřiny a způsobil škody ve výši několika milionů eur. Podle dosavadního stavu vyšetřování do areálu rozvodny vnikly jeden nebo vícero dosud neznámých pachatelů. V jeho pozadí může stát extremistická motivace. I z tohoto důvodu policejní vyšetřování vede Středisko pro ochranu státu a boj proti terorismu. Agentura DPA už dříve napsala, že způsob uskutečnění naznačuje možnou akci z řad levicových extremistů a připomíná nedávné rozsáhlé útoky na rozvodnou síť v Berlíně.
3: Sport.
6: Čerstvá atletická rekordmanka Karolína Maňasová chce ještě víc utéct Jarmile Kratochvílové. Nejlepší výkon legendy českého běhu na 100-metrové dráze minulý týden překonala nejdřív o 0,1 sekundy a pak dokonce o 8. 45 let staré české maximum tak vylepšila na 11,1 sekundy. Maňasová se ale u magických jedniček zastavit nehodlá.
9: Strašně se těším na ten trh. Doufám, že před domácím publikem se předvedu. Startovní pole je velmi kvalitní. Je tam dost holek pod 11 sekund. Já bych ta šance ráda využila a bylo by fajn, kdybych tu hranici 11 sekund prolomila před domácím publikem.
6: Zlatá tretra je na programu příští úterý v Ostravě. Tradiční závod láká vedle Maňasové na celkem hojnou českou účast. Například tyčkařka Amélie Švábíková bude obhajovat své loňské vítězství.
1: Pokusil se vás někdo ulovit přes sociální sítě, seznamka na internetu? Jak to dopadlo, jaké příhody mají naši posluchači a jsou obezřetní a dodržují bezpečnostní postupy? Zjišťují Klára Šedová
0: a Honza Daněk
1: v ranním tématu.
10: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Představte si, že vám píše někdo moc milý a vám se to líbí, dělá vám to dobře, no ale bum, za týden chce poslat 20 tisíc, protože mu chybí na nájem. Psali jste si někdy s někým přes internet a pak jste zjistili, že to není tak, jak se zdálo?
1: Když mi přišel e-mail, že umřel můj strašně bohatý strýc v Egyptě a odkázal mi obrovské množství peněz. Ale je třeba zaplatit administrativní poplatek $1000. Tenkrát ještě to nebylo tak známé, ale bylo mi to hodně podezřelé, tak jsme si vyměnili několik desítek e-mailů a přesvědčovali mě, jak je to pravda a co je nutné udělat. Až mi teda poradili, že to předám svým právníkům a oni se s nimi spojí. No, od té doby se nikdo neozval.
0: Přestali psát, jo, no to je škoda, mohl jste mít pohádkové dědictví.
2: Mohli jsme se seznámit.
0: Přesně. Ještě tady mám příhodu posluchačky.
3: Chci jenom říct, že mi také psal pán nějaký lékař z ciziny, jak jsem krásná, jak by se chtěla se mnou dopisovat, jak by to bylo úžasné. Tak jsem mu napsala, že se mi taky líbí, že bych taky ráda ho viděla a že mi moře, tak ať mi pošle letenku a peníze na cestu, až za ním přiletím. Od té doby nenapsal. Hezký den.
0: Jo, no, asi ztratil kontakt, nebo se mu smazal počítač, těžko říct, milá posluchačko, jak to asi dopadlo. Každopádně teďka přes WhatsApp, možná jste to slyšeli i do vysílání, mi to tady píplo, nám ťukla ještě jedna zprávička a já ji pustím úplně naživo, doufám, že tam nebudou zprostý slova, píše nám Pavlína.
4: Dobré ráno, impulzáci, já jsem se svým partnerem seznámila na internetu. A jsme spolu, teďka to bylo 18 let, posluchačka Pavlína, ahoj.
0: Je, Pavlínko, pozitivní věc, to milujeme.
2: No a mně se nejvíc líbí zpráva od Nikče, já už jsem jednou četla, ale Nikča, to je moje holka. No můj tatínek vždy doufá, že je to podvod, když mu na konci měsíce píšu o peníze.
5: Projděte životem bezpečný. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.

0: Byla paní Rihanna, posloucháte Impuls, Stevie Wonder zaspívá za chvilku. Tady jsou Impulsové, dobrou náladu do celého Česka přejeme. Je středa 10. června a za chvilku už bude 8:45. Dneska už jsme volali v halo tady Impulsovi, točila Klárka. Klárka točila dobře, padl dvojnásobek, bylo to milé, příjemné, fajnové. A vy moc dobře víte, že se můžete do oblíbené hry stále hlásit. Denně jde až o 100 000 korun. Tak to nezapomeňte udělat i teď třeba přes naše nové webové stránky, kde je formulář Impuls.cz, nebo také přes aplikaci Impulsu. A protože my bychom rádi točili kolem každou hodinu, ale to dost dobře nejde, tak si točíme na nečisto, protože nás to s Klárinkou baví a tak ji nechám zatočit ještě jednou. Pojď, holka moje.
1: No ale já mám super nápad. Co vytočím, tak to mi dáš.
2: Nedám.
1: Pojď.
2: Nedám.
1: No tak já to zkusím na nečisto.
2: Já o penězích nerozhoduju tady. Šup, na nečisto, nic ti nedám.
0: A Klárka do toho bouchla. Bouchačka, točička.

0: nebe. Bum, Ježíš Maria, nic, samý Lejna.
1: Říkám, nedám.
0: No, nedá se nic dělat. Tak jo, zítra by Betano jackpot mohl padnout třeba vám. Nezapomeňte na přihlášení, klidně celá rodina.
2: Impulzovi, vaše rádiová rodina.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré ráno, 007, tradičně vás neprovoz na D1. Je to před Brnem, směrem z Prahy, mezi Domašovem a 196. kilometrem pevné nervy. Uspaná zůstává před Brnem také bratislavská D2 od 5. kilometru. Dlouhé zdržení se nabírá i na trase ze Svitav do Brna mezi Lažany a Lipůvkou. Tolik pro jihomoravskou metropoli, pokračujeme dál. Jsme ve 2-kilometrové řadě na 35. z Liberce do Turnova, je to před Hodkovicema. Hodně plný zůstává, to už jsme v hlavním městě, Pražský okruh směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem. V protisměru se zdržíte mezi Zličínem a Jinočany. Přímo v Praze vrcholí ranní dopravní špička. Je třeba časové rezervy. Vy, co do hlavního města přijíždíte, počítejte taky zde zdržením. A v obou směrech se stojí na trase z Plzně do Karlových Varů před omezením u Třebouně. Z dopravy je to pro tuto chvíli vše. Kdybyste měli doplňující info, nahrajte mi ho přes aplikaci Rádia Impuls. Hned to pošlu do vysílání.
2: No a Aleš vyrazí už za chvíli do ulic jako inspektor bezpečnosti a bude zjišťovat, jestli lidé vědí, co je to dvoufázové ověření. Ověř se mi.
1: Nejde o bezpečnost práce, jde o bezpečnost v digitálním prostoru, milí posluchači. Dneska jsme s Klárinkou extrémně edukativní a nauční.
2: Neověřil se. No to není, Daněk.
1: Co kecáš?
2: Není.
1: Jsem tady od rána od pěti. Ty nejsi šedová.

0: skvělá písnička od Činasky, jmenuje se Selhání, je to jejich novinka. Posloucháte Impuls 7, ne, 6 minut chybí do půl deváté, je čas na bezpečnost na internetu.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: Víte, co je to dvoufázové ověřování? To zjišťoval Zuřivec právě mezi vámi. Dobré ráno.
3: Ahoj. Impulzovi, znovu krásné dobré ráno z Prahy 4, kde jsem potkal teďka mladou krásnou dívku, můžu křesní jméno, já jsem Aleš.
4: Denisa.
3: Deniso, nás zajímá dneska dvoufázové ověřování. Tak je to něco, co by vám něco řeklo?
4: Tak jelikož brácha dělá IT, tak mi to samozřejmě něco říká, ale...
3: Brácha vás nabýval minimálně, že byste měla.
4: Tak jenom tak jako takový ty základní pojmy, ale vlastně já sama se v tom úplně orientovat neumím.
3: Uměla byste popsat, co to vlastně znamená a eventuálně kde to používáte?
4: Tak vím, že se to používá hodně na sociálních sítích. Brácha má třeba dvoufázový ověření ohledně stránek, protože je to nějaký jako, jsou to nějaký interní dokumenty, privátní vlastně těch zákazníků, takže není dobrý, aby náhodou se k tomu obsahu někdo jako dostal. Jasně.
3: A vy, když k tomu jdete, tak máte to přes maila nebo přes SMSky?
4: Hodně často přes e-mail, protože tam vlastně jsem jako nejvíc.
3: Jo, tak ať se vám daří a ať se vám do ničeho nikdo nedostane.
4: Děkuju.
3: Mějte se, ať se daří. A ještě tady mám jednu mladou dámu. Můžu křestní jméno, prosím, pěkně?
5: Mariana.
3: Mariano, dvoufázové ověření. Viděla byste, co to je?
5: Ano.
3: Používáte to?
5: Ano.
3: Tak mi řekněte, v jaký fázi, jako ať už techniky, telefon, počítač, kde to používáte?
5: V telefonu.
3: A jak vám to chodí, teda, jako, protože jsou různé typy?
5: SMS-kou.
3: Takže vlastně vždycky zadat nějaký heslo.
5: Ano, SMS-ka. A pak ověřit SMS-kou, potvrdit, no.
3: Šla byste do něčeho, jako já nevím, banka, mail, sociální sítě, aniž by to bylo takhle zabezpečený dneska?
5: Těžko říct, no, asi používám něco i tak, ale...
3: Jo. A tohle je bezpečný, se říká.
5: No, tohle je bezpečnější určitě.
3: Tak jo. Ať se vám daří, hezký den.
5: Děkuji.
3: Impulzový, krásný den vám všem, ahoj.
6: Ahoj Aleši, podle jeho ankety jsme dneska, tedy podle Alešové ankety jsme dneska zjistili, že většina lidí ví, co je dvoufázové ověření a používá to. A to je dobře.
1: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
0: Protože když se nebudete dvoufázově ověřovat, když nebudete dávat pozor, pozorně si číst adresy a e-maily, tak může nastat selhání. No, to je písnička od Činasky a není zrovna o digitálním prostoru, je o životě. I tam se to občas stává.

0: Impulzáci. Víte, že v Halo tady Impulzovi jsme dneska vytočili dvojnásobek a na nečisto dokonce padl Betáno jackpot. Jo, prostě jednoduše, i zítra budeme hrát a až 100 tisíc si můžete vyhrát i vy. Každé ráno jde o 100 tisíc, tak se nezapomeňte celá rodina přihlásit do hry. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Dnes bude zataženo s občasným deštěm a nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů, takže jestli jste ještě nevyšli z vašeho bytu, domu, určitě počítejte s nějakou bundičkou, bude se hodit, no a ten deštník nejspíš taky. Aktuálně v Kutné Hoře zataženo a 14 stupňů, zdraví nás Mirek. Mirku, my zdravíme vás do Kutné Hory, děkujeme za zprávu a vy nám pište dál. Náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
3: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a skvělé ceny za víc jak 120 tisíc korun. Kromě hotovosti si vyluštěte horkovzdušnou fritézu, vysavač a sadu stříbrných šperků. Čekají vás příběhy ze života, exkluzivní rozhovor se Sandrou Pogodovou, tipy na výlety a další čtení. Navíc časopis pro milovníky vaření. 32 stran sezónních receptů z čerstvého ovoce a zeleniny. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
4: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
5: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
6: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
7: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
8: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedných dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
15: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
16: 4 minuty po půl deváté, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Ministr Plaga rozhodl, že druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Nové centrum v Ostravě posílí obranu proti kyberútokům v Česku. U Moskvy vybouchlo auto s ruským plukovníkem zodpovědným za dodávky munice ruské armádě na Ukrajině. Papež Lev 14. dnes večer v Barceloně požehná nejvyšší kostelní věži na světě v chrámě Sagrada Familia. A čtvrtkařku Manuel a oštěpašku Ogrodníkovou čeká diamantová liga v Oslu.
0: A je tady naše dnešní ranní téma, kde se vás ptáme, jestli jste na internetu vždycky dobře zabezpečení, třeba dvoufázově, a jestli po vás někdy někdo chtěl poslat 20 000 na nájem. I to jsou případy, které nám voláte a píšete.
17: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Takže to s Klárkou rozebereme hned, jak dospívají Miraj. 5 minut po půl deváté, vaše rádiorodina. Za mikrofonem paní Klára Šedová.
2: A pan Honza Raněk.

0: Pojďme na to, Klárinko, musíme uzavřít debatu dneska s našimi posluchači, kdy jsme je vlastně i poučovali, trošku, jak se říká, edukovali, jakým způsobem se pohybovat v digitálním prostředí, jak nezapomínat ověřovat adresy, když vám někdo žádá vás o peníze. Dokonce i dcera dneska přibývá různých jako podvodů s umělou inteligencí a tak dál, může se to tvářit velmi věrohodně a tak dál. Dokonce jsem teď nedávno četl článek, že vám může volat videohovor někoho, kdo bude vypadat jako váš muž, žena, dcera a tak dál. To všechno dneska ty pokročilé technologie opravdu umí. Jediné, co můžete udělat, je zavěsit a zavolat třeba zpátky, nebo mít nějaké tajné heslo mezi sebou.
1: Přesně
0: cokoliv.
1: To heslo mě napadlo. Domluvte přesně. Se mezi sebou a řekněte si nějaké záchranné slovo. Třeba, jaké je tvoje nejoblíbenější ovoce? A to dítě vám odpoví a řekne třeba citron. A víte, že je to meloun.
0: Záchranná slůvka, přesně tak. To je taky docela fajnová věc. No a samozřejmě, že s těmi různými podvodníky se roztrhl pytel. Dneska voláte nám různé příhody a příběhy.
2: Krásné ráno, moje zlatička. Já, když vás tak poslouchám, tak mám taky takový jeden příběh. Jedna paní, kolem 60 let, si prý už 2 roky dopisuje s André Rieu, jo, s houslistou. A on mi jí psal, že ztratil ve vlaku, někdo mu ukradl housle a peníze a ona mu poslala 200 tisíc. Já si myslím, že takový hudebník určitě vlakem nejezdí. Tak hezký den vám přeju.
0: My vám taky přesně přejeme moc hezký den.
1: Vlakem nejezdí.
0: No, pojď, to byste zkoukala, kolik jako členů rodiny paní Helenko, která nám namluvila tuhle zprávu, kolik členů Impulzové rodiny jezdí vlakem. Jako já jezdím vlakem, já to miluji. Pravda je, že jezdím jenom první třídou. Když tam není první třída, tak jsem z toho takový ošemetný, ale jezdím vlakem pravidelně. Každý druhý den jezdím na výlety, jezdím vlakem dokonce taky. Zuzka Bubílková miluje jezdit taky vlakem. A pak bychom tady ještě na patře našli tolik vlakožroutů, že...
1: A tam nejde přece o ten vlak.
0: Já vím, že nejde o vlak.
1: Ale pojďme to zakončit pozitivně. Není to vždycky tak strašné na tom internetu, jen musíte být prostě opatrní a velmi obezřetní. Ale Jirka napsal, že v roce 2015 mu jeho dcera dala na seznamku inzerát a že mu odepsala žena, a se kterou dneska jsou 2 roky manžele, takže i šťastné příběhy můžeme mít.
0: Těch hezkých příběhů máme taky spoustu, tak buďte obezřetní, dávejte si na sebe pozor. Vždycky se asi nejlépe sejděte na veřejném místě a prověřte, jestli to není psychopat nebo psychopatka.
1: No a nebo mi pošlete 100 tisíc rovnou.
0: Paní Šedová, Klárka by chtěla posílat na účet neustále nějaký platby. To by se ti tak líbilo, vy, ty jedna.
3: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz

0: Je, právě mi přišla platba na účet Kláry.
1: Na tvůj?
0: Na můj, představ si to.
1: Prosím vás, vy jste si to spletli na můj účet, ne daňku,
0: prosím
1: účet.
0: Tě, ty seš holka, ty seš královna balíčku a módních zásilek. A já jsem vracel něco na Zalando, tak si to vyslovuje, že? A přišlo mi zpátky 1105 korun. Poslali, to je to dobrý, jsem spokojený. Takže přece jenom jedna příchozí platbička tady je. Ty seš utrácečka.
1: No proto potřebuji furt, aby někdo něco posílal.
0: Dost už, posloucháte Halo, tady Impulzový, je 8:45. A vlastně Korec už je u mikrofonu. Ahoj i tobě, kamaráde, dobré ráno.
2: Dobré ráno, dobré dopoledne.
0: Jestli pak používáš dvoufázový ověření na internetu.
2: Ježíš, občas jo, asi jo. Ano, ano. Tak když se koukám do banky, když se koukám do datové schránky, tak samozřejmě to probíhá.
0: A už ti psala nějaká koča, abys jí poslal 20 tisíc?
2: Ani koča, ani kočan, ale vyhrál jsem asi 8x4 miliardy.
0: Prosím tě. Jo. To ti máme věřit, jo.
2: No opravdu tam píšou, že váš strýc, Donald, jo, takhle to bylo, jo, víš.
0: Těch Donaldů už
2: strýc,
0: mi taky psalo.
2: Donald hodně. Nebo v Pedro, jo. Ty vole, že jo. Si vyhrál 2 miliardy, no, a jasný, já jsem se z toho zaradoval.
0: Jo.
2: A pak jsem se vrátil zpátky do své skromné české ulice.
0: Ano, posloucháte.
2: Já ji miluju.
0: Tady Impulzovi všichni máme rádi, tady je vaše radiorodina. Za malou chvíličku už ti vlastně Korce.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Honza, ucpaný je Pražský okruh ve směru na letiště mezi Jesenicí a Ořechem a zdržíte se i v protisměru mezi Zličinem a Jinočany. V hlavním městě zůstáváme, profíci z Global Assistance hlásí kolony ve východní části okruhu mezi Černákem a Štěrboholy, v Liberecké do centra a na příjezdy k Barandňáku směrem na Smíchov. Suneme se dál do 2-kilometrové kolony, která je na cestě z Liberce do Turnova před Hodkovicemi. Popojíždí se také na D1 před Brnem směrem z Prahy. Postojíte na příjezdu do Brna po Bratislavské a v obou směrech se zdržíte na trase Hradec, Náchod před kruhovým objezdem u Hořenic. A z dopravy je to všechno. A já už chci ti vlasti korce.
2: Já ho tady mám, jsem připraven, posílám, jo? Baví se pesimista s optimistou. Pesimista.
3: To je strašná doba. To je, já si myslím, že už nemůže být hůř. Optimista.
2: Ale může.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: A jedeme dál?
1: A jedeme dál.
0: Tak ptám se, jedeme dál?
1: Jedeme dál.
0: Jedeme dál?
1: A jedeme dál.
0: A všichni mlčí, Klára mlčí. Ne, Klára, už jste jí domů, pochopil jsem, tak proto neodpovídá.
2: Ne, já tančím na VR Family, tak co mám říkat? Co mám říkat? Dvojfázově se mi ověř a pak ti něco řeknu. No, vidíš, mlčíš.
0: Mě zaskočila, rozhodila, já jsem chtěl být na pozitivní vlně a ty na mě prostě dvoufázový ověření.
2: No pojď.
0: Teď mě vidíš přece. Hele, teď vážně. Naše optimistické vysílání dodává sílu a radost do života. Každé ráno mezi 5 a 9. A je to tak jako ve vašich životech. Někdy je lepší den, někdy je horší den, ale vždycky s úsměvem. Dneska byl ten lepší den. A víte, podle čeho to poznáme? Podle toho, jak jsou naši posluchači skvěle naladění. Už od časného rána. Například v 5:20 posluchačka Šárka.
3: Výborně, jak se s někde potkáváme, ani o to nevíme.
0: Přesně. Tak já na vás bliknu, jo?
3: Máme blikat všude.
0: Šárko, dobře, jako máte náladu dneska? Zdáte se být veselá? Taková jste nastavením každý den?
3: No většinou jo, když mě nenaštou děti, tak většinou jsem v pohodě.
0: Nebo posluchač Dušan.
4: Zdary, zahoj, jak se máte?
0: Skvěle, jak vy?
4: Já se mám perfektně, já se nemůžu mít špatně, to mám zakázaný od manželky.
2: Dušane, krásné ráno, chápem to, krásné, jak máte ráno. Ženu, nemůžete se mít špatně.
0: Nebo naše výherkyně Klára?
5: Haló, tady Impulzivy.
0: Jako slavíček jste to řekla. No jenom si to užijte, ten pocit vítězství, milá Zuzko. Dobrý den, tady jsou Honza a Klára.
2: Krásné ráno.
5: Dobrý den.
2: Ahoj. Zuzi, vy jste úplně v šoku.
5: Úplně.
2: No tak máte 10 000 korun.
5: Ježišmarja, krása.
0: Ano, výherkyně Zuzka, které Klára vytočila krásných 20 000 korun. Prostě všichni dneska byli na pozitivní vlně. Povede se nám to i zítra?
2: Určitě.
6: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: Krásný dobrý den, pojďme vstoupit do vln dopoledního vysílání, já mám pro vás informace o počasí, Robího dopustíme někdy jindy, bude převažovat zataženost občasným deštěm, teploty 14 až 19, přeji vám hezký den a skvělý poslech dopoledne.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Partnerem hry je Betáno. Oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jeho české máslo 250 gramů a Tesco Meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
11: Proti výsledkům písemných maturit se odvolalo přes 1000 studentů. Falešný premiér vymámil 100 000 korun. Levným balíkům z Číny zvoní hrana. K poslechu zpráv 9 vás zve Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
11: Přes 1000 maturantů podalo odvolání proti výsledkům didaktických testů. Nejčastěji je chtěli studenti přezkoumat z češtiny. 10 maturantů už s odvoláním uspělo. 9 z nich může zkoušku znovu opakovat. 1 po změně hodnocení v testech nakonec uspěl. Žádosti o přezkum společné části maturitní zkoušky mohli studenti podávat do 4. června. Ministerstvo nevylučuje, že ještě nějaká odvolání přijdou poštou. Státní maturitní testy letos skládalo na 80 600 prvomaturantů. Neuspělo 9,5% z nich. Loni testy nezvládlo přes 12% studentů. Falešný premiér sliboval výhodný obchod s čínskou ropou. Z muže tak vylákal 100 tisíce. S podrobnostmi o podvodu je se mnou ve studiu naše reportérka Martina Kroa. Dobré dopoledne, Martino.
12: Pěkné dopoledne. Tentokrát si šmejdi vybrali českého premiéra. Falešný Andrej Babiš na jednom internetovém portálu sliboval výhodné investování do levné čínské ropy. Reklama zaujala muže z Českobudějovicka a hned ho kontaktoval údajný broker. Ten ho přesvědčil o vysokém zisku a muž poslal na jím na diktované účty téměř 400 000 korun. V ten moment ale veškerá komunikace skončila a muži došlo, že se nechal napálit. Policisté po pachateli trestného činu pátrají. V případě jeho dopadení a prokázání viny mu hrozí až 3 roky vězení. Na sítích se objevují podvodná videa i s dalšími politiky a osobnostmi, třeba s prezidentem Petrem Pavlem nebo senátorem Pavlem Fischerem. V podstatě vždy jsou to deepfakey, před kterými opakovaně varují bezpečnostní experti. Deepfake je umělou inteligencí vytvořený obraz, zvuk nebo video, který působí reálně. Opak je ale pravdou. Martina Kroa, Radio Impuls.
11: Balíky z čínských e-shopů zaplavují Česko. Jen v loňském roce k nám připutovalo asi 105 milionů objednaných zásilek. Celníci odhadují, že jich může za letošní rok přijít dvojnásobek. Obchodníci využívají celní výjimky na balíky do hodnoty 150 eur. Tato výjimka ale končí spolu s letošním červnem. Od července tak bude nutné zaplatit paušální poplatek ve výši 3 eur, což je asi 73 korun. Prezident Svazu obchodu Tomáš Prouza Impulzu řekl, že jde o krok proti neférové konkurenci čínských tržišť.
13: Podle odhadu Evropské komise jsou zhruba 2/3 zásilek z Číny záměrně podhodnocené, aby se čínská tržiště vyhla placení cla a platí kvůli tomu i nižší DPH a vyhýbají se řadě různých poplatků. To paušální clo situaci začne trochu narovnávat.
11: Clo může být také nástrojem ke zlepšení bezpečnosti asijských výrobků. V případě, že se budou zasílat z evropských skladů a překladišť, budou výrobky podléhat důslednější kontrole. Na fotbalové mistrovství světa bude rekordních 8 čtyřicátníků, to je o jednoho více než na všech předchozích 22 šampionátech dohromady. Nejstarším účastníkem letošního turnaje bude 43-letý skotský brankář Gordon. Nejstarším hráčem v poli bude na šampionátu 41-letý Portugalec Cristiano Ronaldo. Ve 40 letech by se mezi střelce mohli zapsat i Luka Modrič a Edin Džeko. Ronalda čeká rekordní 6. mistrovství světa, stejně jako 40-letého mexického brankáře Ochoa a lídra argentinských obránců titulu Lionela Messiho, který brzy oslaví 39. narozeniny. A to je ze zpráv všechno. Vysílání na Impulzu má teď v rukou Vlasta Korec.
0: Jedeme dál. Hrajeme pro milionové kolegy, budu volat Hustopeče nad Bečvou, no a zavolám do jednoho výrobního podniku. Hned po písničce, poslouchejte.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.
14: Když ti vítr

žene jachtu, když ti jachtou jízda dodá.

0: Coronoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Posloucháte Dopoledne s Dobrým Korcem, jdeme hrát pro milionové kolegy. Hezký dobrý den, je tam Štěpánka.
2: Ano, je tady Štěpánka.
1: Kam volám, kam jsem se dovolal, myslím, jaké město a jaké místo konkrétně?
2: Do Hustopeč nad Bečvou a do firmy ETA.
1: A co tam děláte právě teď?
2: Teperná tělesa.
1: No prosím, pěkně.
2: Teďka stíhám kolíky.
1: Vy u toho ještě stíháte telefonovat, jo?
2: No, teď jsem přestala telefonuju a jinak stíhám kolíky.
1: Aby se teda nezastavila kvůli vám výroba, ale přece jenom Štěpánko, ať vás nezdržuju. Chcete zahrát pro své milionové kolegy? Proč? V čem jsou skvělí?
2: Je to taková dostanivá parta tady, že se člověk zasměje takový...
1: A to stačí, to stačí.
2: Jo.
1: Takže ještě jednou, kam hrajeme?
2: A do Hustopeč nad Bečvou do Elektron ETA.
1: Je to tak, děkuju moc. Jste moc hodná, že chcete hrát pro své skvělé kolegy. Mějte se úžasně.
2: Vy taky.
1: Díky za zavolání a nashledanou.
2: Nashledanou.

Výsledky, reportáže, komentáře. Dřív než ostatní. Mistrovství světa ve fotbale. Každý den na rádiu.

0: Sedm pecek v kuse a bez reklam pro milionové kolegy. Stejnou dávku muziky nabídneme zase zítra, ale pro koho budeme hrát? To nevím, to záleží na vás. Registrujte se na www.impuls.cz, pokud tedy máte ve své blízkosti ty jedinečné, skvělé, milionové kolegy. Posluchačka Zuzka byla dnes ráno perfektně připravená, během chvíle zvolala správné výherní heslo a rozhodla se, že navíc zatočí výherním kolem.
1: Klárka přichází ke kolu, uhodila do kola a už se to točí. A já to pozoruju a komentuju. Prošli jsme kolem Smolíka, znovu jsme prošli kolem Smolíka, už se to nestane a máte tam nádherný dvojnásobek, milá slečno. Máte hezkých 20 000 korun do rodinného rozpočtu.
2: Děkuji moc.
1: Užijte si penízky a díky za poslech i za účast v Haloteri Impulzovi.
0: Dopadlo to dobře, mám z toho radost. Připomínám, že chcete-li s námi hrát, měli byste být zaregistrováni na www.impuls.cz nebo přes naší aplikaci, tam si najdete odkaz Hra Halo tady Impulzovi a pak už je to jednoduché. Ráno zvedejte sluchátko se slovy Halo tady Impulzovi. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
10: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
9: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
10: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
11: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: kalendář Plastikorce. 10. červen, pojďme se na něj podívat. Před 190 lety zemřel francouzský fyzik a matematik André-Marie Ampère. Je po něm pojmenována základní jednotka elektrického proudu Ampère. Před 100 lety zemřel španělský architekt Antonio Gaudí. Většina jeho staveb, včetně nejznámějšího chrámu Sagrada Familia, se nachází v Barceloně. No a 75 dnes slaví zpěvačka Marcela Holanová. S jejími nejznámějšími písněmi už je se mnou ve studiu naše reportérka Martina Kroa. Marti, hezké dobré dopoledne.
1: Krásné dopoledne. Velkým hitem Marcely Holanové je skladba Ráno, kterou naspívala v roce 1985. O rok později naspívali s Karlem Gottem duety Náš song a Čau lásko. Čau.

0: Mezi další písně Marcely Holanové patří Já už nejsem tvá, Všechno začíná tím, že to chci já, nebo třeba Oda na lásku.
1: A já ještě připomenu, že s bývalým manželem Karlem Šípem mají společně syna, tak Marcele Holanové přejeme krásné narozeniny a za její největší songy děkuji kolegyni Martině Kroá.
0: Díky, naslyšenou.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Za prvé se ozve Lenka Roštoková z Global Assistance, tedy profíka. Za druhé dáme prostor někomu z vás.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 180. a 196. kilometrem. Osobní auta zastavují jen místy. Podobná situace je i na dálnici D1 z Vyškova do Brna mezi 201. a 196. kilometrem. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy vás zdrží omezení u Přerova mezi 278. a 281. kilometrem. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je silný provoz hlavně kamionů od 5. kilometru. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Rozvadova počítejte s pomalým provozem a nárazově sklonou v úseku od 5. kilometru až na Pražský okruh za Ořech. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za Novou Vsí v omezení na 21. kilometru stojí odstavený kamion, kolona je od 17. kilometru. Global Assistant Lenka.
1: Děkuji a ještě policejní hlídka. Marku, kde přesně se měří?
3: Chtěl bych upozornit všechny řidiče a řidičky, který jedete z Mohelnice nahoru na kopec, jakoby na Třebovou, tak na výjezdu z Mohelnice stojí policajti v civilní dodávce a někde asi cestou budou mít radar, protože to tam docela vybírají.
1: No prosím pěkně, tak zkuste někdo z vás, kdo je před touto situací, to zmapovat, kde přesně se stojí a kde ten radar je a kam míří, abychom si to řekli. Ale zase nechceme nabádat, abyste jeli rychle v jiných úsecích. Ono to působí preventivně. Vždycky, když se tady u nás řekne o radaru, tak všichni tak trošku zpomalí a řeknou si ajajaj, aby radar nebyl na mé trase. 605 222 007 naše číslo dopravní a nebo aplikace. A ještě dodávám jednu věc. Respektujeme práci české policie.
4: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: 10. červen bude 10 hodin, vy jste na vlnách Rádia Impuls. Já koukám na oblohu, bude převážně zataženo s občasným deštěm. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou také přehánky. Teploty 14 až 19 tisíc metrech na horách, počítejte s desítkou. To je slušný, na horách bude 10 stupňů, bude 10 hodin a máme 10. června. Tak jestliže někdo nějakým způsobem inklinuje k číslu 10, tak teď přichází váš okamžik. Desítku má taky Messi, že jo?
1: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s Impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Po úmrtí miminek v Litoměřicích se chybovalo. Inflace v květnu zvolnila. Ukrajinci poslali flamingo na ruský vojenský závod. Je 10 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Kontrola úmrtí dvou novorozenců v Litoměřicích ukázala pochybení. Podle vyjádření krajské zdravotní se zdravotníci odchýlili od doporučených lékařských postupů a doporučeného použití některých léčiv. Na základě interního auditu však nejde určit, jestli tato pochybení byla příčinou úmrtí obou miminek. Až policie a znalci dokončí vyšetřování, je krajská zdravotní připravená jednat s rodinami o případném odškodnění a také o možných personálních změnách v nemocnici. Inflace v květnu zpomalila, klesla z 2,5% na 2,1%. Vliv na zpomalení měly hlavně ceny potravin a alkoholických i nealkoholických nápojů. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Například mouka v květnu meziročně zlevnila skoro o 11%, ceny másla klesly téměř o čtvrtinu a brambory zlevnily o 20%. Výrazně oproti loňskému květnu klesly také ceny elektřiny a zemního plynu. Většímu zpomalení inflace bránily hlavně ceny pohonných hmot, které byly oproti loňsku dražší o více než 26%. Tři lidé skončili v nemocnici po požáru domu v Pardubicích. Nadýchali se kouře, jejich zdravotní postižení bylo středně vážné. Požár se podařilo rychle zlikvidovat. Na místě je teď vyšetřovatel hasičů. Mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš uvedla, že příčinou požáru byl podle předběžných závěrů nedopalek cigarety. Výše škody zatím není jasná. Ukrajinské střely s plochou dráhou letu dne zasáhly ruský vojenský závod. V továrně v Čuvačské oblasti se vyrábí elektromechanické součástky pro ruské zbraně. Místní guvernér útok potvrdil a dodal, že se v tuto chvíli upřesňuje počet obětí i počet poškozených infrastrukturních objektů. S narůstajícím zájmem o elektrokola přibývá i jejich nehod. Nejohroženější skupinou jsou seniori. Z policejních dat vyplývá, že meziročně počet nehod s účastí cyklistů na elektrokolech vzrostl o 35%. Počet havárií na standardních kolech přitom klesl. Podle Jany Peleškové z dopravní policie mají elektrocyklisté na nehodách poměrně významný podíl zavinění.
10: V roce 2024 to bylo bezmála 70%, tedy jinými slovy 70% nehod, na kterých měli elektrocyklisté účast, si také zavinili. V roce 2025 to bylo téměř 64%.
8: Pelešková doporučuje mít při jízdě na elektrokole vždy nasazenou helmu, také zohlednit své limity i limity svého kola, včetně jeho ovládání, znát pravidla silničního provozu a být ohleduplný k ostatním. Zámecká zahrada v Podkrušnohorském Duchcově se mění. Město začíná s odbahněním trojice rybníků. Vyčistit nechá také potok protékající zahradou.
5: Duchcov na zvelebení rybníků získal dotaci od státu. Čištění vyjde na 20 milionů. Hlavní část prací v zámecké zahradě se stihne do podzimu. Největší a nejznámější rybník Plemple, ale bude v novém až za rok. Vodní plochy se v Duchcově nečistily desítky let a tak rybáře a stavebníky čeká náročný úkol. Vyřešit musí třeba, jak neohrozit raky a škeble. Dušan Valenta, Radio Impuls.
11: Další část dopoledního vysílání ozve se Jirka Kolbava, který je zase na cestách. Těším se na jeho vyprávění, ale také se teď těším na hit Nebe od Anika.
12: Poledne s dobrým korcem na Radio Impuls.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: co se týče dopravy, tak to možná platí, je lepší nedospět a nepouštět se do té dopravy, která mnohdy není úplně jednoduchá. Kilometrová kolona na sedmičce na trase Chomutov Praha a na příjezdu do Prahy po D5 tam máme přerušovanou kolonu. Nejenom tyto, ale ještě další informace pro vás zpracováváme do další dopravy, kterou odvysílám za necelé 3 minuty na Impulzu.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Víc jak kilometrová kolona je na sedmičce na trase Chomutov Praha před odbočkou na Březno. Na vině jsou stavební práce. Na příjezdu do Prahy po D5 vyjedete do přerušované kolony na 5. kilometru a ta pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. Přerušované kolony a silný provoz převážně kamionů jsou na D1 ve směru od Prahy na Brno mezi 176. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavi se do kolony výjíždí na 3. kilometru. A na Karvinsku v Havířově v ulici Obránců míru došlo k dopravní nehodě. Silnice je zde uzavřená. Pojďme teď do nebe, bude o něm zpívat Bryan Adams.

0: Docházíte někam do zaměstnání a máte kolem sebe lidi, které byste ani za nic na světě nevyměnili, tak těhle lidé by se dali nazvat jako milionoví kolegové. My na vás a na vaše kolegy myslíme prostřednictvím 7 pecek v kuse a bez reklam. Ty písničky mi můžete zahrát každé dopoledne. Stačí, když zavoláte a zaregistrujete se na www.impuls.cz. Tam je jednoduchý formulář, můžete to zkusit vyplnit, za pár vteřin to máte hotové, no a já vám pak zavolám a další den voláte anebo očekáváte úžasných 7 pecek pro vaše kolegy. Tedy vážíte-li si svých kolegů, nechte jim zahrát 7 pecek. Tady u nás na Impulzu můžete. Registrace na www.impuls.cz.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: obuv ví.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
9: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
10: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, ahoj, ty jsi snad opět na cestách. Pevně věřím a doufám.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Ano, po několika hodinách, když jsem jenom doma přebalil zavazadla, jsem tentokrát vyrazil na západ a možná ještě lehce na jihozápad noční jízdou přes Česko, Německo do Švýcarska a Švýcarsko je právě cíl. A po rozjednění ty výhledy, tak to bylo něco fantastického, protože každý, kdo tady byl v těchto lokalitách, ví, že jsou tu nádherné svěže zelené louky, skály, vodopády, průzračná jezera, ta typická alpská stavení, to mě vždycky nesmírně přitahovalo. Nakonec ne, jsou tu kvalitní silnice a já jsem dorazil do kantonu Bern a trasy v bernských Alpách, to je to, co mě teď velice zbaví a zajímá. Výhled na Eiger, Jungfrau, cesta přes průsmyky, to byl velký zážitek a ty serpentiny, výhlídky, některé průsmyky jsou dokonce ještě zavřené, tak to jsem si hodně užil. Dojel jsem do oblasti Niederhorn a ráno jsem vyjel lanovkou na ten vrchol Niederhorn. Úžasné výhledy jsou tady na to Thunské jezero, široké panorama Bernských Alp, cesta na vrchol, ta se skládá ze dvou částí. Já jsem nakonec vyjel do výšky 1963 metrů nad mořem. V té kabince, v té lanovce jsem měl s manželí z blízké vesnice a ještě s jedním mladíkem z Malajzie, bylo to pěkné popovídání. A tady se konají hřebenové turistické trasy, koukám na zasněžené Alpy, oblast je známa výskytem kozorožců, kamzíků a svišťů. A proč jsem sem přijel? To řeknu po písnice.
1: Jo, na to se těším. Švýcarské Alpy, to je skvělé místo. Před 10 dny jsem tam byl na své motorce. No pojďme v tomhle tempu a rytmu pokračovat už po písničce.

0: vydavatel Rádia Impuls Jirka Kolbava.
1: Jirku, jak tě znám, tak si do švýcarských Alp jel fotit místní faunu. Nemýlím se, je to tak?
2: Ano, protože to pozorování zvířat ve volné přírodě, v jejich přirozeném prostředí, tak to je úžasný, fantastický zážitek. A když je člověk trpělivý a tichý, tak má šanci právě vidět zástupce místní fauny. Já jsem tady kvůli mistrům útesů, tak se přezdívá alpským kozorožcům a kamzíkům. A právě kvůli kozorožcům jsem sem přijel. Tady v Alpách jsou pochopitelně jako doma. Mají dozadu zakřivené nohy, jsou takový jako těžcí, robustní, ta stavba těla je mohutná, dospělí samci mohou vážit i více než 100 kg, pohybují se po těch skalních stěnách s úžasnou lehkostí, to vždycky každý obdivuje. Kozorožci byli kdysi ve Švýcarsku téměř vyhubení a nakonec ty skupiny oživili, znovu zavedli je sem a dneska tady můžeme být úplně uvytržení. Když je vidíme, tajemství v tom, že se udrží na těch skalách, tak to spočívá v jejich kopytech, tvrdý vnější okraj se zachytává o ty malé skalní římsy, zatímco ty měkčí vnitřní polštářky, tak ty jsou takové protiskluzové. V Švýcarsku je domovím 17 000 kozorožců a ty rohy jsou nejnápadnějším znakem kozorožce. Kozorožci byli ve švýcarských Alpách bohužel loveni, protože se domnívali v minulosti, že ty různé části jeho těla jsou velice léčivé, takže to byl zdroj léku a také cenná trofej. A dneska se tady pasou ve velké množství na slunci a je to velký zážitek. Délka tohoto zvířete je kolem 110 až 170 cm a váží 150 kg. Tak já si to tady užívám. Jak se mi to daří, kde je vidím, co fotím, tak to řeknu zase zítra. Naslyšenou.
1: Jirko, děkuju, těším se na sdílení tvých zážitků zase zítra. No a víš co, já pro tebe mám taky jeden. Zvu tě právě teď do zahrady ticha.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Projektil a skvělá zahrada ticha, i když ona je tak trošku hudební, ale velmi, velmi příjemně. Nehoda se stala na D1 na 178. kilometru ve směru od Prahy do Brna. Další hudební program tvoří pecka Freddieho Mercuryho a nebo třeba Lucky Vondráčkové. Té Lucky, která nám vystoupí 17. října na českém Mejdanu s Impulzem. Lístky stále na www.ticketportála Ticketmaster.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková, Global Assistance.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Na dálnici D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Ostrovačice na 178. kilometru probíhá vyšetřování nehody. Kolona má 3 kilometry. Dál ve směru do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony, hlavně kamionů od Kývalky od 182. kilometru až k omezení na 196. kilometr. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy vás drží omezení u Přerova mezi 278. a 281. kilometrem. Pomalu se jede i na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 3. kilometru. Omezení vás zdrží na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů u Třebouně a také na silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí u Zašové. A na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně počítejte s pomalým provozem a nárazově s kolonou v úseku od 5. kilometru až na pražský okruh Ořechu na 19. kilometr. Z Global Assistant Lenka.
1: A ještě tady mám hlídky.
3: Kdo jede z Jičína na Výberec, tak je restaurace u Runcajze, tak tam měřej.
1: Tak si tam dejte pozor. 605 222 007. A nebo naše aplikace. Teď už Freddy.

0: Mně se zdá o tom, že už bude 11 hodin, že budou zprávy a co dnešní počasí. Převážně zatažené s občasným deštěm v severozápadní polovině Čech se mají vyskytnout přehánky. Teploty 14 až 19 stupňů Celsia. Ladíte Impuls.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Partnerem hry je Betano. Oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika na čtyřech stagech. 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem vypukne 23. a 26. července a jako hlavní zahraniční hvězda dorazí legendární Roxette. Těšte se i na absolutní špičku české a slovenské scény. Kapely Lucie, Činasky, Škvor, Richarda Millera, Dr. Pepe a desítky dalších. Nejvýhodnější vstupenky nakupujte právě teď na www.benacka.cz. Benácka, pojďte se bavit.
4: Balíčky z Číny se od prázdnin prodraží. Soud potrestal vyhrožování střelbou podmínkou. Závody motorek v Číně zkomplikují dopravu. U zprávy v 11 vás zdraví Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Od července bude nutné platit u balíčku z Číny clo ve výši 3 eur. Zanikne totiž unijní výjimka na zásilky do hodnoty 150 eur. Poplatek ve výši asi 70 korun se bude platit za každý druh zboží.
5: Množství malých balíků se zbožím prudce roste. Podle mluvčího celní správy Richarda Zemana loni do Česka připutovalo 105 milionů podobných zásilek.
6: Cílem není jen výběr cla, ale také férovější podmínky na trhu a lepší ochrana spotřebitelů, především z hlediska bezpečnosti výrobků. Celní správa je na tu změnu připravena. Vynaložíme veškeré úsilí pro to, abychom konec bezcelního limitu úspěšně zvládli.
5: Výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška vysvětluje, že zasíláním malých balíčků se čínští prodejce vyhýbají poplatkům i dalším pravidlům na velkoobchodní doručování zboží.
7: Teď jsem viděl na příklad vyhořelé nabíječky. Když normálně prodáváte nabíječky, to musí procházet laboratořem a to tady v těch případech prostě se neděje. Nikde ani vlastně není záznam, co v těch malých balíčcích, co sem do Evropy proudí vlastně.
5: Obchodník se tak vyhýbá i poplatkům za likvidaci zařízení i obalů, taky proto je zboží z čínských e-shopů tak levné. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
4: Soud potrestal vyhrožování střelbou na škole podmínkou. Mladíkovi zároveň stanovil 20-měsíční zkušební dobu. Během té bude mladý muž pod dohledem probačního úředníka a musí se podrobit psychologickému poradenství. 20-letý Ondřej Zoul podle žalobkyně mezi roky 2022 a 4 opakovaně vyhrožoval spolužákům střední školy na Praze 8. Do školy demonstrativně nosil různé zbraně jako teleskopický obušek nebo nože. Potom, co střelec před Vánocemi před 3 lety zabil na Filozofické fakultě 14 lidí, střelbu do spolužáků schvaloval. Za nebezpečné vyhrožování a schvalování trestného činu hrozilo Zoulovi až 3leté vězení. Mladík vinu odmítá a podal odvolání. Jičín o víkendu pořádá závody motorek. Pro ostatní řidiče to znamená u závěru silnic v západní části města a obchvatu na silnici první třídy číslo 35 směrem na Liberec. Objížďkami budou muset auta i autobusy MHD. Motocyklového závodu se účastní i historické stroje. Principem závodu je takzvaná jízda pravidelnosti, kdy je závodník hodnocený za to, že jednotlivá kola absolvuje v co nejpodobnějších časech. Uzavírka silnic nic v Jičíně potrvá v sobotu i v neděli od 7 do 20 hodin. Karolína Maňasová si klade vysoké cíle. Čerstvá atletická rekordmanka chce zvýšit náskok Jarmily Kratochvílové. Nejlepší výkon legendy českého běhu na 100-metrové dráze Maňasová překonala minulý týden. Nejdříve o 0,1 sekundy, pak dokonce o 8. 45 let staré české maximum tak vylepšila na 11,1 vteřiny. Maňasová se ale u magických jedniček zastavit nechce.
8: Strašně se těším na tohle trochu. doufám, že před domácím publikem se předvedu. Startovní pole je velmi kvalitní, je tam dost holek pod 11 sekund. Já bych tady ta šance ráda využila a bylo by fajn, kdybych tu hranici 11 sekund prolomila před domácím publikem.
4: Zlatá tretra je na programu příští úterý v Ostravě. Tradiční závod láká vedle Maňasové na celkem hojnou českou účast. Třeba tyčkařku Amálii Švábíkovou, která bude obhajovat své loňské vítězství. Tolik zprávy. Na Impulzu pokračuje dopoledne s Dobrým Korcem.
0: Ještě na to máme hodinu, tak se to pojďme společně vychutnat. Podvodníci dál vysávají lidem z účtu peníze. Aleš Růžička proto dnes se připomínal a zkoušel, jaké to je dvoufázové ověření.
1: Dnes s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: Uvedená věc, Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si. Ostatně vy si vzpomínáte, že premiéra tahle písničky probíhala tady v mém vysílání dopoledne na vlnách Rádia Impuls. Za chvilku aktuální dopravní zpravodajství, o čemže bude D1 na 178. kilometru ve směru od Brna, od Prahy do Brna. Tam máme dopravní nehodu, dále se podíváme na příjezd do Litomyšle a pak ještě zmíníme 3-kilometrové kolony na D8.
1: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activy kefír v Bila klubu za 21,90 a Laurenca Prosecco při koupi od 2 kusů za 59,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
5: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka na D1 na 178. kilometru ve směru od Prahy do Brna bourala dvě osobní auta. Čekejte zde zdržení ve 3-kilometrové koloně. Dále nám doprava vázne mezi Kývalkou a Brnem. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavi se do kolony vjíždí na 3. kilometru. Dále na příjezdu do Litomyšle ve směru od Světav se zdržíte v téměř 4-kilometrové koloně. A do 3-kilometrové kolony jedete na D8 před 18. kilometrem ve směru od Prahy na Lovosice. Doprava hotová, doprava je kompletní. Ozvěte se k nám, kdybyste měli cokoliv nového ohledně radarů, uzavírek nebo nebezpečných řidičů či chodců na dálnici. Vše bereme a vše rádi odvysíláme. 605 222 007.

0: Kousek rádia Impuls můžete mít kdykoliv u sebe. Na webu impuls.cz najdete všechno důležité na jednom místě. Živé vysílání, kdo právě vysílá, co zrovna hraje nebo jaké soutěže nám běží ve vysílání a také na našich sociálních sítích. Najdete tam také registraci do hry Halo tady Impulzovi. Můžete někomu poslat svůj úsměv do pořadu Úsměv, prosím, anebo přihlásit do vysílání své milionové kolegy, kterým zahrajeme 7 pecek v kusu a bez reklam. Kuse a bez reklam. To všechno na našem webu. Adresa přesná je www.impuls.cz. Marek Ztracený nás vezme na naše cesty a bude to konkrétně živě z hudebního klubu Doupě z roku 2021.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.

0: -70%. Opakuji, výprodej až -70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
2: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
1: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Žijeme muzikou. Živák Rádia Impuls.

Impuls. Rádio.

0: Podvodníkům se dál daří vysávat lidem účty a tak se v souvislosti s mobilními telefony a počítači čím dál více skloňuje pojem kybernetická bezpečnost. Náš zuřivý reportér Aleš Růžička proto v terénu zjišťoval, jak dobře lidé pojem dvoufázové ověření znají a používají.
1: Přiznám se, čekal jsem to horší, ale když řeknete dvoufázové ověření, tak v podstatě všichni vědí.
2: Já to nejvíc používám na Instagramu a mám to daný přes číslo a přes druhý telefon.
3: Já to používám na všech sociálních sítích, no.
2: Všude.
3: Víceméně někde moji soukromí, jako bankovní účty a prostě sociální účty, kde můžu přijít o nějaké svoje osobní kontakty, tak tam to používám.
1: Ono to asi bude různý druhy, že jo, těch dvoufázových ověřování. Jaký nejčastější používáte?
3: Asi e-mail.
1: E-mail
3: no, jo.
1: A na ty, kteří dvoufázové ověřování nepoužíváte, bych rád apeloval, abyste to udělali. Sice je teoreticky prolomitelné, ale v samotné praxi extrémně obtížně. Abyste riziko prolomení snížili na minimum, nepoužívejte jako druhý faktor SMSky. Ty jsou nejzranitelnější. Lepší jsou třeba autentizační aplikace, jako například Microsoft nebo Google Authenticator. Jestli nevíte, tak kamarád, kolega nebo soused, který je v tom zběhlejší, vám určitě ochotně poradí. Tak hezký den. Aleš Růžička, Rádio Impuls.
0: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
4: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Tam u nebeských brán Michal Tučný, písnička z Impulzovic, krabičky, za chvilku už doprava. Kolonu čekejte na silnici 35 před Litomyšlí ve směru od Svitav. Za chvilku dorazí Honza Benešovský, no a ještě tady budeme mít jeden důvod pro radost.
1: Naše chráněná dílna je tu pro vás. Vyrábíme aromatické visačky a všechny reklamní předměty s potiskem. Nabízíme kompletační práce a lehkou ruční práci, vše v náhradním plnění. Svým rozhodnutím dáváte práci zdravotně postiženým. Děkujeme. Kontakt www.montgroup.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková, Global Assistance.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Kolony popojíždějí na silnici 35 ze Svitav do Hradce Králové, nejdříve na příjezdu do Litomyšle a pak za Hrušovou. Omezení vás zdrží na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů u Třebouně, na silnici 19 mezi Losinou a Plzeňskou D5 a také na silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského mezi Říčí u Zašové. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 178 a 196. S tím kilometrem osobní auta zastavují jen místy. A na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem se zdržíte kvůli omezení mezi 17. a 21. kilometrem. Ucpaná je tam také silnice 16 na příjezdu k dálnici od Mělníka. Z Global Assistance, Lenka.
1: Děkuju, teď se nám ozvali dva agenti. Honzo, prosím tě, schválně, no. Typni si, kdo to je. Jsou to dva naši věrní. Komu dám teď prostor?
3: Kazatel nebo Charlie?
1: Charlie to no, bude. Tak, Charlie, jdeme do toho.
4: Dneska je to, přátelé, opravdu zážitek a je to úplně jedno, z který strany do Brna přijíždíte, tak pevný nervy, čau, čau.
1: Tak Brno je vždycky zážitek. No a teď pozor, kdo se ozval teď, Honzo?
3: No, B.
1: Jo! Jak ty to víš, ty kluku šikovná, tak pozor.
3: Tak vy jste kamarádi, tak.
1: Doporučuji poslouchat agent B.
5: Dobrý den, tady je agent B. Přátelé, já bych chtěl nahlásit, že v České Lípě dnes probíhá vosí rojení, takže si dávejte pozor na telefon, na rychlost, anebo jestli jste nelegální cizinec, tak si dávejte pozor. A ještě bych chtěl upozornit, nevím, jestli jste si toho všimli, ale Vlastíkovi děsně sluší ten růžový svetr, ten mu opravdu sluší. Dámy, já bych řekl, že je dokonce sexy.
3: Přátelé,
5: agent B.
1: Já jsem nikdy neměl růžový ten rolák.
3: Možná ti to někde vyšmíroval na Instagramu, ale já říkám, že jste kamarádi. Mě třeba B nevolá, téměř vůbec. Jo?
1: Já ho tajně miluju. Jestli
3: někdy.
1: Hele, tak třeba ti někdy
3: výzva,
1: taky zavolá.
3: Je to výzva, já bych moc chtěl. B, prosím tě, zavolej mi taky. Tak můžeme se posunout?
1: Ano, můžeme, já tady mám ještě jednu radost, ale Honzíku, co u tebe odpoledne?
3: Fotbal, mistrovství světa startuje už zítra večer našeho času. Prvním zápasem bude duel domácího Mexika a Jihoafrické republiky a my přineseme zcela zásadní pohled na tuto věc. Co si o tom myslí ve Zlíně? Řekne nám to náš zpravodaj Jančada, který tam jako už nasává tu fotbalovou atmosféru.
1: Skvěle.
0: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: Tady Impuls, hezké dobré dopoledne. Já připomínám, že radost ze života můžete najít i v maličkostech. Mezi vás impulzáky napříč Českem vyráží pravidelně naši experti na radost. Dnes je to Mišák Ransdorf, který se zajímal o to, co vás dokáže nejvíc potěšit.
1: Co vám dělá v životě největší radost?
2: Když na mě v cukrárně zbyde věneček, protože často se stává, že už věnečky nemají. Mají jenom indiánky a ty já nemám rád.
3: Mě dělá největší radost, když mi přijde výplata a ještě ve správné výši.
1: Co vám dělá v životě největší radost?
4: To je taková banda. Teď to nebudu radši říkat, čeho jsme. Chodíme hodně vysokohorskou turistiku a to nás těší.
5: Radio Impuls. Radost ze života.
0: A před námi snad možná už poslední písnička dnešního dopoledního vysílání. Honza Benešovský se na vás těší a připomínám, radujte se i z maličkostí, z drobností, třeba z úsměvu, který vám pánové pošle krásná slečna, která jde naproti vám. To stačí ke štěstí a k radosti. Chlapci v pasci, no to znám.

0: Posloucháte Radio Impuls? Dobré poledne, za chvilku si dáme nové zprávy. Teď počasí na zítřek, čekáme zataženo až oblačno, místy s deštěm, ojedinělé, s přeháňkami, s bouřkami, teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů Celsia.
1: Každé všední ráno zasáhneme celou republiku.
2: Výborně, jak se třeba někde potkáváme, ani o to nevíme.
1: Bereme to třeba od Mělníka přes Mladou Boleslav.
3: Tak já na vás bliknu, jo?
2: Tak budeme blikat všude.
1: Pokračujeme přes Brno.
4: Zdravím, zahoj, jak se máte?
3: Skvěle, jak vy?
4: Já se nemůžu mít špatně, to mám zakázaný od manželky.
1: Skončíme až v Ostravě.
5: Lemur utekl z ostravské zoo.
1: A ve čtvrtek začíná světový fotbalový šampionát. Připojíte se do čtvrteční debaty.
4: Jak svíňa,
3: Špicový,
1: mě to se krásně. Vy jste špicové, ahoj. Naslyšenou se těší Klára Šedová a Honza Raněk.
6: Policie promluvila k vraždě v Kinčperku. Balíky z Číny od července podraží. Siamská dvojčata na Slovensku čeká operace. U poledních zpráv vás zdraví Jiřina Součková.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Policie potvrdila některé informace médií. Obětí vraždy v Kinčperku na Tohří bylo novorozeně. Kriminalisté obvinili 35-letou matku z vraždy. Žena je od soboty ve vazbě. Vyšetřovatelé případ řeší od minulé středy, kdy se na zahradě rodinného domu našla dětská ručička. Podle policistů žena z Plzeňska tajila své těhotenství. Ke konci května porodila přímo v domě v Kinčperku. Miminko potom zabalila do předem připraveného pytle. Ten odnesla do zahrady rodinného domu a schovala pod prkna. V té souvislosti policie vyvrací některé spekulace médií. Podle prvotních šetření nebylo tělíčko rozčtvrcené a následně hozené psům. Ani se nenašla další část těla. Policisté případ dál šetří a pracují s několika verzemi. Ženě hrozí až výjimečný trest. Balíky z čínských e-shopů zaplavují Česko. Jen v loňském roce si Češi objednali asi 105 milionů zásilek. Obchodníci využívají celní výjimky na balíky do hodnoty 150 eur. To ale končí. Od července se začne platit paušální poplatek ve výši 3 eur, což je asi 73 korun. Prezident svazu obchodu Tomáš Prouza Impulzu řekl, že jde o krok proti neférové konkurenci čínských tržišť.
8: Podle odhadu Evropské komise jsou zhruba 2/3 zásilek z Číny záměrně podhodnocené, aby se čínská tržiště vyhla placení cla a platí kvůli tomu i nižší DPH a vyhýbají se řadě různých poplatků. To paušální clo situaci začne trochu narovnávat.
6: Clo má také zlepšit bezpečnost asijských výrobků. V případě, že se budou zasílat z evropských skladů a překladišť, budou výrobky podléhat důslednější kontrole. Doprava na Rock for People jede jako po másle. Příjezd návštěvníků na 31. ročník hudebního festivalu v Hradci Králové byl zatím bez komplikací. Policie přesto doporučuje řidičům, kteří nejedou na festival, aby se okolí hradeckého letiště vyhnuli. Policisté posílili hlídky a důrazně návštěvníkům festivalu doporučují v noci využívat kyvadlovou dopravu. Festival začal před půl hodinou vystoupením kapely Vypsaná fixa. Akce potřebuje do neděle, kdy vyvrcholí koncertem legendární heavy metalové kapely Iron Maiden. Slovensko zažilo výjimečný porod. V Bratislavě přišla na svět siamská dvojčata a drží se při životě. Jedná se o mimořádně vzácný úkaz.
9: Jde o raritný případ. Naposledy se na Slovensku narodili siamské dvojčata v roku 2000. Podarilo se jich úspěšně oddělit a žijí dodnes. Aj tieto mají vlastné srdce a spája ich panva. Zdravotně jsou v poriadku rovnako matka. Na svět přišli cisárským rezom, tráviací trakt je zatiaľ funkčný. Zajtra ich čaká prvá operácia močovo-pohlavného systému a konečníka, keďže ten u oboch dvojčiat chýba. Ak už budú mať črevný vývod, pristúpi sa k ich rozdeleniu. Jozef Báoko, Rádio Impuls, Slovensko.
6: Trenér Roman Skuhra vymění dres, končí na lavičce fotbalistu Slovácka, přestože byl domluvený na prodloužení smlouvy. Klub Suherského Hradiště na webu uvedl, že 51-letý kouč se nakonec rozhodl využít jinou profesní příležitost. Podle médií míří do Ostravy. Baník se stejně jako Slovácko zachránil v první lize až v baráži.
0: Když jsou toho, tak zítra začíná světový fotbalový šampionát, takže jdou zase na odbyt nové televize, mimo jiné. Co dál se kolem fotbalu děje u nás? Zjišťuje ve Zlíně reportér Honza Čada, připojí se za půl hodinky. Teď muzika Olga Lounová, potom Alanis Morissette.
7: Radio Impuls. Radost ze života.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Posloucháte Radio Impuls, tak se nám tady pomalinku scházejí všechny naše dopravní hvězdy. Charlieho jsme slyšeli před chvílí, taky Agent B se ozval. No a za okamžik se připojí konečně i Kazatel, abychom byli komplet. Přidáme informace o kolonách na D1, mimo jiné poslouchejte dopravu 007, pokud jste za volantem, vyplatí se to. A z muziky už se chystají Petr Habka a Lucie Bílá.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Dvojice ve směru od Břeclavi se do Kolony vyjíždí na 3. kilometru. Na příjezdu do Litomyšle ve směru od Svitav se zdržíte v téměř 4-kilometrové koloně, 3-kilometrová je na D8, před 18. kilometrem ve směru od Prahy na Lobosice. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované kolony na 5. kilometru, která pak dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. A teď už ho konečně můžeme přivítat, hlásí se kazatel. Tak co je nového a kde?
1: Do Plzně, tak za Losinově kruhák a tam to pouští Kivadlově. Obalte se trpělivostí nebo neuro. Tak pozor.
0: Kazatel Charlie Agent B. Kdo ještě, ozvěte se, připojte se do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu.

0: Radio Impuls. Žijeme českou muzikou. Za chvilku budeme pokračovat s Tomášem Klusem. Posluchačka Zuzka byla ráno perfektně připravená. Během okamžiku řekla bez zaváhání správné výherní heslo, to znamená halo tady Impulzovi, a potom se navíc rozhodla zatočit výherním kolem, nebo nechat si zatočit, ať je to přesně.
1: Klárka přichází ke kolu, uhodila do kola a už se to točí. A já to pozoruju a komentuju. Prošli jsme kolem Smolíka, znovu jsme prošli kolem Smolíka, už se to nestane a máte tam nádherný dvojnásobek, milá slečno. Máte hezkých 20 000 korun do rodinného rozpočtu.
2: Děkuji moc.
1: Užijte si penízky a díky za poslech i za účast v Halo tady Impulzovi.
0: No, klaplo to náravně. Tak jo, zase zítra pokračujeme, volat můžeme kdykoliv mezi 5. a 9. Nabijte si telefony, přijmejte hovory, říkejte do přístrojů Halo tady Impulzovi a také si zopakujte registraci, protože každá další vám zvedá šanci na takovéto ranní zavolání. Vstupte do hry u nás na webu impuls.cz, ve žluté aplikaci rádia a případně přes prémiovou SMSku odeslat na číslo 906 1109. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Vtip Vlasty Korce. Baví se pesimista s optimistou. Pesimista.
5: To je strašná doba. To je, já si myslím, že už nemůže být hůř. Optimista.
6: Ale může.
7: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a skvělé ceny za víc jak 120 000 korun. Kromě hotovosti si vyluštěte horkovzdušnou fritézu, vysavač a sadu stříbrných šperků. Čekají vás příběhy ze života, exkluzivní rozhovor se Sandrou Pogodovou, tipy na výlety a další čtení. Navíc časopis pro milovníky vaření. 32 stran sezónních receptů z čerstvého ovoce a zeleniny. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
8: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
9: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
8: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení. Ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
10: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90 a Jakobs Velvet instantní káva za 129,90 až do 16. června. Kaufland.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
14: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
15: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
16: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Rádio Impuls, za chvilku klasika od Hany Zagorové, písnička z Impulsovic krabičky. Fotbalové mistrovství světa startuje už zítra večer našeho času. Prvním zápasem bude duel domácího Mexika a Jihoafrické republiky. Hned druhý zápas hrají naši, a to proti silné Jižní Koreji. Náš zpravodaj Jan Čada mapuje zájem o šampionát a také vyhlídky české reprezentace ve Zlíně. Honzo.
1: Tak a jde se na věc. No. Začínáme ve vonící pekárně. 3 dívky, 30 bochníků chleba, 300 rohlíků, ale co fotbal a zájem o něj?
2: Já to vůbec nevnímám.
1: Hrajeme s Koreou.
2: Já to nevnímám.
1: Taky ne, jo? Mm-hmm. Takže spíš chleba než fotbal?
2: No u nás jasně.
1: V rámci genderové vyváženosti hledám muže, ale...
3: Nevím vůbec nic o fotbale. Nesleduju fotbal vůbec.
1: Tak takhle ne, ten interes o fotbalové mistrovství světa s naší účastí po 20 letech tu před se musí být. A taky, že je.
4: Jako fanoušek českého reprezentačního fotbalu musím věřit, že tu šanci určitě máme.
1: Takže vyhrajeme kolik vlastně?
4: No já si myslím, že 1-0 při naší taktice defenzivní by mohlo stačit.
1: Jižní Korea je mírným favoritem prvního zápasu, je aktuálně 25. v žebříčku FIFA, my 41. Lid fotbalový ale věří, o porážce řeč není.
5: Pro mě to jasné, 1-1.
6: Lepší vyhraje.
7: Tak určitě vyhrajem.
1: Jo, a kolik?
7: Tak to netuším. 3-0. Třeba, dejme tomu 3-2.
1: Tak chlapci čeští, guadalacharští, vaši Zlíňané vám věří, jakož i Jan Čada, Radio Impuls Zlín.
0: Jasně, prostě řeka zázrak.
8: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic krabičky.

0: Impuls v naší hudební řece Řeka zázraků. Česká klasika Impulzovic krabičky, dál budeme pokračovat s kapelou Olympic. Ještě předtím se podíváme do provozu. Vidíme kolonu mimo jiné na D1 u Brna ve směru od Prahy před 196. kilometrem. Detaily doručíme za 2 minuty.
1: Naše chráněná dílna je tu pro vás. Vyrábíme aromatické visačky a všechny reklamní předměty s potiskem. Nabízíme kompletační práce a lehkou ruční práci. Vše v náhradním plnění. Svým rozhodnutím dáváte práci zdravotně postiženým. Děkujeme. Kontakt www.montgroup.cz.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
5: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
2: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
5: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, smunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
2: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
6: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marek Vicpálek přichází z Global Assistance, otevře relaci, vítáme tě.
7: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Popojíždět budete na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178 a 196 kilometrem. Hodně plná je i bratislavská D2 před Brnem od 3. kilometru. 4-kilometrová kolona je na příjezdu do Litomyšle na trase z Moravské Třebové do Vysokého Mýta. V obou směrech to jede pomalu na Pražském okruhu před Ořechem. Zdržíte se kvůli tomu i na D5 před Prahou od 5. kilometru. A bouralo se pak na příjezdu do Prahy po Ústecké D8 za sjezdem na Zdiby. Kolona měří 4 kilometry. Z Global Assistance, Marek.
0: Všechno má svůj vývoj, budeme rádi, když se připojíte z terénu, když se ozvete, upřesníte, doplníte, celé to posunete. 605 222 007 telefonní číslo. Můžete zavolat, anebo je tady žlutá rádiová aplikace se 4 Ačky, pokud ještě nemáte v mobilu. Stáhněte si zdarma z App Store nebo z Google Play. Tak ještě jednou šťastnou cestu. Rádio Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, před námi jsou další zprávy, které teď začínají o počasí. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy s deštěm, ojediněle i s bouřkami, teploty 14 až 18, na jižní Moravě až 20 stupňů Celsia.
1: Přichází hrdina, který zachraňuje ráno. Nemá plášť, nemá meč, má kytaru
2: a písničky, které si tak rádi zpíváte.

0: Pátek ztracený, půimpulzový. V pondělí 15. června v 8 hodin ráno bude hrát, zpívat a rozdávat lísky na Letenskou pláň. Tohle pondělní ráno budete mít rádi. Díky Rádiu Impuls.
1: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
2: ČES plánuje na Orlíku obří elektrárnu. Multivany u Hracholu se potřebují SPZ-ku. MHD v Brodě je kvůli opravě mostu zdarma. U zpráv v jednu vás vítá Jiřina Součková.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: ČES vybuduje na Orlické přehradě velkou elektrárnu. Díky celkové modernizaci té původní, tak bude podle firmy možné čerpat vodu do Orlíku z níž položené přehrady Kamík a uložit jednorázově až 750 MWh energie. To je denní spotřeba 80 000 českých domácností. Orlík je stěžejním článkem Vltavské kaskády. Významně se podílí na řízení celostátní energetické soustavy. V dalších desetiletích by tak měl plnit roli velké baterie. Ostrá fáze modernizace začne příští rok, hotovo má být do 7 let. Půjde o 4. zařízení tohoto druhu v Česku. Velké přečerpávací elektrárny jsou ještě v Dlouhých Stráních na Šumpersku, Dalešicích na Třebíčsku a ve Štěchovicích u Prahy. Všechny patří ČESu. Rekreanti na Hracholuskách jsou pod dohledem. Provozovatelé kempů a majitelé obytných přívěsů u přehrady na Plzeňsku se vypořádávají s novým požadavkem úřadů. Na pozemcích poblíž vody už nesmějí stát obytná vozidla bez registrační značky. S podrobnostmi se hlásí zpravodajka Klára Fajstová. Dobré odpoledne.
3: Hezký den. Na pozemcích pod hranicí, kam může hladina nádrže vystoupat, není možné kvůli obavám ze zaplavení umisťovat nové stavby ani výrobky plnící funkci stavby. To se podle výkladu stavebních úřadů týká i karavanů a obytných vozidel bez značky, technické kontroly a povinného ručení. V kempu Keramika běželo řízení proti hasičům, kteří tam mají obytný přívěs k rekreaci. Ten mohl zůstat. Naopak z břehu zmizel bar u přístavu, byl černou stavbou. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Hracholusky.
2: Demolice silničního mostu v Havlíčkově Brodě se protáhne, potrvá ještě zhruba měsíc. Ředitelství silnic a dálnic jeho rekonstrukci zahájilo začátkem jara. Most je neprůjezdný od 20. května. Podle místostarosty Havlíčkova Brodu Libora Honzárka mají místní na tempo oprav rozdílné pohledy.
4: Máme dvě skupiny, jedni říkají, ať pracují intenzivněji, ať to rychleji skončí, a druhý říkají, naopak zvolněte to, ať tady můžeme nějak fungovat, ať se nepracuje tak dlouho, ať taky je chvíli klid. Je to samozřejmě velmi hluční, oni musí je prodloužení směny.
2: Hotovo bude v Havlíčkově Brodě příští rok v létě. Radnici ale těší zájem o městskou hromadnou dopravu. Ta je od uzavření mostu zdarma. Basketbalový šampion Nymburk a Slavia se sloučí. Nový klub SK Slavia Praha Era NBK tak od nové sezóny bude hrát své zápasy v české metropoli. Nymburk je na stupních vítězů v domácí nejvyšší soutěži nepřetržitě od roku 2002. Slavia se po obnovení klubu před 6 lety vrátila do nejvyšší domácí soutěže 2 roky na to. 20násobný český šampion Era Nymburk aktuálně bojuje v lize basketbalistů o další triumf ve finále s Pardubicemi.
5: Posloucháte Radio Impuls, fotbal a hospoda patří k sobě, to je jasná věc. Jenomže kvůli časovému posunu se některé zápasy mistrovství světa odehrají vlastně uprostřed naší noci. Jak si s tím poradí hospodští? Probereme v rozhovoru krátce po půl.
0: Radio Impuls. Radost ze života.
5: Muzika, kabáti, Abba, Tereza Mašková. A k tomu Honza Benešovský. Hezké odpoledne.

17. října O2 Arena. 10. český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Vstupenky kupujte na Ticketportal a Ticketmaster.

0: Posloucháte Radio Impuls, my se za chvilku potančíme v kolonách na D5, D8 i D1. Detaily chystáme do dopravy 007 a po Valčíku balet s disjokejem. Prostě odpolední tancovačka Radia Impuls.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux, prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: ŽP pro život jsou taky nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Ty jsou tady právě teď. Začínáme na D8 ve směru od Lovosic na Prahu se vytvořila 4-kilometrová kolona před zdiby. Na příjezdu do Prahy po D5 se vjedete do přerušované fronty na 5. kilometru, kolona pak dál pokračuje na Pražský okruh. 3-kilometrovou frontu vidíme na silnici 35 před Litomyšlí ve směru od Svitav. Přerušované kolony a silný provoz převážně kamionů jsou na D1 ve směru od Prahy na Brno mezi 174. a 196. kilometrem a na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy se do kolony vjíždí na 3. kilometru. Jestli máte pocit, že je potřeba něco doplnit, tak to udělejte. Ozvěte se přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Díky moc, šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: Tady je Radio Impuls, za chvilku probereme české hospody a americké mistrovství světa ve fotbale. Hrát bude kapela Krištof, mimochodem Richarda Krajča jsme tady měli před pár dny a už v pondělí přivítáme dalšího hudebního hosta, který tady dokonce ve studiu vysekne živý koncert. Na cestu do práce vás naladí Marek Ztracený. Bude hrát, bude zpívat, bude si s námi povídat, taky bude rozdávat lístky na pražskou Letenskou pláň, kde chystá velký prázdninový koncert. Tak u toho buďte s námi, poslouchejte v pondělí ráno, Marek bude na Impulzu.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
4: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
7: Jaké pantofle?

0: i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a byla Camembert v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česká

0: Impulzy Honzy Benešovského.
1: Už zítra začíná fotbalové mistrovství světa, koná se v Mexiku, Kanadě a Spojených státech. Kvůli časovému posunu se některé zápasy odehrají uprostřed naší noci. Otázkou tedy je, jaký bude zájem o jejich sledování v hospodách a sportbarech. Teď jsme proto ve spojení s Lubošem Kastnerem, zástupcem podnikatelů v gastronomii. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Těšíte se na fotbal, pane Kastnere?
2: Nesmírně, já to prožívám, jsem fotbalový fanoušek a i jako gastronom se na tento svátek těším.
1: No tak pojďme na to prakticky, jo. Ten páteční zápas s Jižní Koreou se odehraje ve 4 hodiny českého času. Jestli jsme to správně spočítali, utkání s Mexikem za 2 týdny bude ve 3 ráno. Tak jak se k tomu jako hospůdští postavíte?
2: Já si myslím, že to bude téma pro některé, nebude to téma pro všechny. Určitě některé sportbary nebo ty, kteří hostí fotbalové fanoušky, ty to budou zvažovat. Má to svá specifika, musíte si nastavit personál, musíte trošku změnit provoz, ale pro některé to je i marketingový tah, jak přilákat, komunikovat. A opravdu třeba i na Instagramu se objeví spousta obrázků hned ráno, kdy si budete moct podívat na hosty, kteří konzumují a fandí dohromady. Tak to bude takové zvláštní, ale bude to určitě téma.
1: To znamená, hospody se tedy z vašeho pohledu nebo podle vašich zkušeností snaží i jinak komunikovat se zákazníky, nějak moderněji je oslovovat, než jenom tak jako pasivně čekat, kdo přijde? Tím naráží na ty sociální sítě, že jste mluvil o tom, že tam dáváte obsah.
2: Ano, přesně tak, to je. To už je prostě naše takové okénko k hostovi, bez toho to nejde, to je prostě náš marketing a hosté si to oblíbili, prostě hosté žijí z gastronomii na Instagramu, když se podíváte, pivo a jídlo ve vodě Instagramu, kromě módy samozřejmě, ale to je prostě, i k tomu fotbalu to bude patřit a já si myslím, že i když se některé zápasy hrají večer, tak to bude téma pro hosty během dne a my se na to těšíme, protože se hosté o tom budou bavit a zejména u piva, takže je letní měsíc, tak se na to těšíme.
1: Kdybyste si měl nějak tipnout, které hospody otevřou v těch nočních hodinách, jestli to bude spíš ve městech, nebo se může stát, že i v malých obcích otevřou a pozvou lidi hospody do hospody, jak to tak tipujete?
2: Spíš ve městech. Ty vesnice, tam čekám, že se spíše sejdou u sousedů nebo někde na zahrádce. I když si myslím, že to opravdu i pro ty vesnické může být příležitost, tak spíš to čekám ve městech.
1: U sousedů, to jsou zase ty klasické hospody, nebo tedy vlastně hospody v garážích, o kterých jsme tady už mnohokrát mluvili ve vysílání. Nebojte se, že vám to strhne ten hlavní proud zákazníků i tentokrát při mistrovství světa ve fotbale, že prostě lidi půjdou radši k tomu kamarádovi nebo k sobě někam do garáže se dívat než do hospody?
2: Tak to se bojíme vždy, ale musíme s tím bojovat, to je prostě přirozený koloběh života, my umíme nabídnout perfektně načepované pivo, ten zážitek je úplně jiný, nevěřím, že za zahrádky budete mít ten samý pocit a zážitek jako z hospody, kde máte opravdu perfektní zážitek a to pivo, když si vychutnáte v hospodě, tak to chutná prostě perfektně, z té zahrádky to má své. A možná tam budete mít i lidi, které třeba budou fandit jinému týmu než tomu vašemu, takže to může mít i různé diskuze. To prostředí je podobné, ale hospoda nabízí víc.
1: No tak uvidíme. Luboš Kastner, zástupce podnikatelů v gastronomii, byl naším dnešním hostem. Díky moc za to a mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Moc děkuji a všem na zdraví.
0: Impulzy Honzy Benešovského.

0: Posloucháte Radio Impuls, rychle do provozu. Dejte pozor na trase Jihlava Pelhřimov. U odbočky na Třešť se před malou chvílí stala nehoda. Detaily k tomu zjišťujeme. Za 3 minuty vysíláme dopravu 007 a za českou muziku bude kopat David Dale.
1: Možná jsem blázen, ale čekám dál. Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál.
2: Ahoj, tady Marek Ztracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený.
1: Ty vole, ať už je blázen, ty vole, ať už je blázen.
2: Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar se připojuje z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Na cestě od Jihlavy na Pelhřimov před kruhovým objezdem u odbočky na Třeště zasahují záchranné složky u nehody osobáku. V úseku 3 kilometrů čekejte přerušované kolony na příjezdu do Náchoda na cestě z Polska. V obou směrech vázne místo doprava na 35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Prahy zpomaluje převážně nákladní doprava od 172. kilometru až po dopravní omezení na 196. A z Brna na Vyškov po staré silnici v Rousínově se srazila 2 osobní auta a částečně to tam blokují. Z Global Assistance, Kuba.
1: Pro dopravní zpravodajství je typické to, že nikdy nemáme hotovo, protože ty události se stále vyvíjejí, pořád se to mění, tak budeme rádi, když se ozvete, když nás doplníte. Žlutá rádiová aplikace funguje, anebo volat na 605 222 007.
3: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: Posloucháte Radio Impuls, odpolední vysílání. Musíme se posunout ke zprávám, které začínají teď u počasí. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy s deštěm, ojediněle s bouřkami. Teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů Celsia.
1: Cože? Kolik je?
2: Go!
3: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulsem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
4: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a skvělé ceny za víc jak 120 000 korun. Kromě hotovosti si vyluštěte horkovzdušnou fritézu, vysavač a sadu stříbrných šperků. Čekají vás příběhy ze života, exkluzivní rozhovor se Sandrou Pogodovou, tipy na výlety a další čtení. Navíc časopis pro milovníky vaření. 32 stran sezónních receptů z čerstvého ovoce a zeleniny. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
5: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika na čtyřech stagech. 32. ročník festivalu Benátská s Impulsem vypukne 23. a 26. července a jako hlavní zahraniční hvězda dorazí legendární Roxette. Těšte se i na absolutní špičku české a slovenské scény. Kapely Lucie, Činasky, Škvor, Richarda Millera, Dr. Pepe a desítky dalších. Nejvýhodnější vstupenky nakupujte právě teď na www.benacka.cz. Benácká, pojďte se bavit.
6: Rodiče orodují za kombinovanou výuku. Praha nabízí přehlídku veteránů. Mourinho bude opět trénovat Real. U zpráv ve dvě vás zdraví Jiřina Součková.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Zastánci kombinované výuky ministerstvo prosí o dialog. Desítky rodičů s dětmi dnes demonstrovali v Praze a žádali ministerstvo školství o zachování kombinované výuky. Happening začal pochodem z Vrchlického sadu k Malostranskému náměstí. Skončil před budovou ministerstva na Malé Straně. Akci pořádali zástupci soukromé expediční základní CIO školy. Podpořila je i petice s téměř 4000 hlasy. Nedávno ministerstvo rozhodlo ukončit pokusné ověřování takzvané kombinované výuky na základkách. Tento model kombinuje prezenční a distanční výuku. Pro školu, která střídá online výuku s expedicemi, to znamená ukončení provozu ke konci června. Pražští kriminalisté pátrají po dvojici útočníků. Ti v lednu v centru metropole napadli a okradli mladého muže. Policisté na svém webu zveřejnili fotografie dvojice agresorů. Žádají veřejnost o pomoc se zjištěním jejich totožnosti. Napadení se odehrálo 1. ledna ráno ve Francouzské ulici v Praze 2. Útočníci mladíka napadli pěstmi, bili ho a kopali do hlavy, když upadl na zem. Dvojice mu následně ukradla iPhone a tašku s sem a klíči. Pokud někdo útočníky zachycené na kamerových záznamech pozná, policie prosí o zavolání na linku 158. Praha právě nabízí jedinečný pohled na předválečná auta. V Opletalově ulici právě teď startuje doprovodný program ke vzpomínkové jízdě historických vozidel 1000 mil československých. Závod, který propojí Prahu s Bratislavou, odstartuje zítra v 6 hodin ráno. Veřejnost se ale vozy může prohlédnout už dnes. Na místě je náš reportér Tomáš Kabát. Hezké odpoledne.
7: Pěkné odpoledne. Veteráni se sem sjížděli po celou předchozí hodinu, bylo nutné také vozidla seřadit. Každopádně teď už v Opletalově ulici stojí v řadě za sebou. Prozatím jsem napočítal 17 historických aut. Nadšení kolem jdoucí si je fotí, někteří řidiči jsou ochotní prohodit i pár slov o svém autě. Mnozí z účastníků tady nejsou poprvé. Skupinka přihlížejících pomalu narůstá, je tady i stánek s pivem nebo kávou a se startem oficiálního programu se brzy přidá taky dobový hudební doprovod. Už se kapela rozbaluje. Je vidět, že historická auta nejsou jenom záležitostí pamětníků. V posádkách vidím i zástupce mladé generace. Z Prahy Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
6: Díky. Zámecká zahrada v Duchcově se mění. Město začíná s odbahněním trojice rybníků, vyčistit nechá i potok protékající zahradou.
2: Duchcov na zvelebení rybníků získal dotaci od státu. Čištění vyjde na 20 milionů. Hlavní část prací v zámecké zahradě se stihne do podzimu. Největší a nejznámější rybník Plemple, ale bude v novém až za rok. Vodní plochy se v Duchcově nečistily desítky let a tak rybáře a stavebníky čeká náročný úkol. Vyřešit musí třeba, jak neohrozit raky a škeble. Dušan Valenta, Radio Impuls.
6: José Mourinho odchází z Benfiky Lisabon. Fotbalový trenér se má vrátit do španělského Realu Madrid. Ten za příchod 63-letého kouče zaplatí 15 milionů eur. To je asi 362 milionů korun. Portugalský klub o tom informoval na webu. Real to zatím nekomentoval.
0: Radio Impuls, fotbal jako hlavní téma, zvykejme si, zítra začíná mistrovství světa. A jsou tady přísná pravidla pro hráče, třeba za ruku před pusou bude červená karta. Vysvětlíme za pár minut, teď Činasky, potom Ed Sheeran.
3: Radio Impuls, radost ze života.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: Modlí se za pátek, ale stejně přijde v pondělí. Marek Ztracený si tady v našem vysílání udělá takový trénink před prázdninovým koncertem na Letné v Praze. Mimochodem rozdá i pár vstupenek právě na Letnou. Nebude to v pátek, ale v pondělí ráno u Impulzových. Teď jsou před námi Miraj, taky doprava 007. Změříme kolony na D1 i na D2. Tady je odpolední Impuls.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
5: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
4: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
5: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jdeme do terénu. Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přerušované kolony a silný provoz převážně kamionů popojíždí na D1 ve směru od Prahy na Brno mezi 168 a 196 kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do kolony na 3. kilometru. Na trase Klatovy Strakonice u Horního Poříčí se srazila dvě osobní auta. 3-kilometrovou kolonu vidíme na silnici 33 na příjezdu do Náchoda ve směru od polských hranic. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované kolony na 6. kilometru. Fronta pak dál pokračuje na Pražský okruh a přímo v Praze vázne provoz na východní a Štěrboholské spojce mezi nájezdem na D11 a příjezdem do Štěrbohol. Cokoliv můžete doplnit, budeme rádi, když se nám ozvete přímo z terénu. To je vždycky nejvíc. 605 222 007, stále číslo do dopravní centrály, anebo se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci. Díky moc a šťastnou cestu!

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na

0: Posloucháte Rádio Impuls, za chvilku Leona Machálková a Petr Kolář, den, kdy se vrátí láska. Posluchačka Zuzka dnes zažila den, kdy vydělala peníze, protože řekla do telefonu výherní pozdrav, halo tady Impulzovi, a navíc si nechala zatočit výherní kolem.
1: Klárka přichází ke kolu, uhodila do kola a už se to točí. A já to pozoruju a komentuju. Prošli jsme kolem Smolíka, znovu jsme prošli kolem Smolíka, už se to nestane a máte tam nádherný dvojnásobek, milá slečno. Máte hezkých 20 000 korun do rodinného rozpočtu.
2: Děkuji moc.
1: Užijte si penízky a díky za poslech i za účast v Haloteri Impulzovi.
0: Zuzka, gratulujeme, zítra pokračujeme mezi 5. a 9. můžeme kdykoliv zavolat, tak mějte nabité přístroje, přijmejte hovory, říkejte do telefonu Haloteri Impulzovi jako jediný správný výherní pozdrav. No a taky se znovu zaregistrujte, protože každá, opakuji každá, další registrace vám zvedá šanci na ranní zavolání. Vstupte do hry u nás na webu impuls.cz, ve žluté rádiové aplikaci nebo prostřednictvím SMSky na čísle 906 1109. Halo, tady Impulzovi, držíme palce.
3: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
4: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Zažijte léto na horách v Dachsteinvest. Tři lanovky vás vyvezou do světa zelených pastvin a výhledů na Dachstein. Na děti čeká nový zážitkový svět v Annabergu a na odvážné ferata s nebeským žebříkem. V Dachsteinvest najdete příjemné ubytování a hory si vychutnáte naplno. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
7: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
9: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
10: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Posloucháte Rádio Impuls, dobré odpoledne. Za chvilku česká klasika, s Impulzovic krabičky, zpívat bude Petr Rzek.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Žádné loudání a zakrývání úst, takové jsou pravidlové změny nadcházejícího mistrovství světa ve fotbale. Píše o nich zpravodajský server iDnes.cz ve svém fotbalovém speciálu. Ta pravidla nastudovala i naše reportérka Martina Kroa. Pěkné odpoledne.
2: Hezké odpoledne. FIFA tentokrát vyrazila do boje hlavně proti zdržování. Chce víc čistého času hry a méně prodlev. Proto při střídání budou mít hráči jen 10 sekund na to, aby opustili hrací plochu. Když to nedodrží, náhradník bude muset ještě další minutu strávit za lajnou a tým tak na chvíli zůstane v početní nevýhodě. Minutu mimo hřiště musí počkat i hráči, kteří si vyžádají ošetření. A když bude ošetřovaný brankář, tak sudí nedovolí, aby se hráči zhlukli okolo trenéra a vyslechli si taktické pokyny.
0: No a jak se bude přistupovat ke zbytečným prodlevám před rohovými kopy a autovým vhazováním?
2: Těch se dotkne částečný časový limit. Rozhodčí totiž začnou odpočítávat 5 sekund až ve chvíli, kdy usoudí, že tým rozehrávku zbytečně protahuje. Aut pak můžou otočit, u rohu nařídí odkop od brány a naopak. Podle expertů je mnohem větším trestem pro jednotlivé týmy ztráta držení míče než třeba žlutá karta.
0: V klidu se odkašlej a zatím položím další otázku. Tak jaká další pravidla čekají na hráče a rozhodčí na tom letošním šampionátu v Americe? Pověz nám.
2: Hráči si nově budou muset dávat pozor na zakrývání úst při debatách na hřišti nebo při hádce. Když si dají ruku před pusu, tak riskují červenou kartu. Poprvé se také podle zpravodajského webu iDnes.cz budou opravovat chybně udělené druhé žluté karty a také vracet zjevně špatně nařízené rohové kopy. Utkání se budou hrát normálně na 2 poločasy, ale v polovině každého bude 3minutová přestávka na pití. Čeští fotbalisté ostatně všechny novinky okusí mezi prvními. V Mexiku hrají hned druhý zápas celého šampionátu. Proti Jižní Koreji nastoupí v pátek ve 4 ráno českého času.
0: Víc o letošní mistrovství světa ve fotbale se dočtete ve speciálu zpravodajského serveru iDnes.cz, který pročetla naše kolegyně Martina Kroa. Tak děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

Rádio Impuls, česká klasika. Za chvilku kus slovenštiny, který obstará Paolo Habera. Míříme na silnice, nehoda překáží na silnici před Vamberkem, k tomu se dostaneme za malou chvíli v dopravě 007. Teď ještě obstaráváme detaily, jeďte opatrně.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začne Kuba Tilšár.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na silnici 11 před Vamberkem z Hradce Králové v Častelovicích se projíždí kyvadlově po nehodě dvou osobáků. S kolonami počítejte v obou směrech. Na výjezdu z D35 u Svitáv na cestě z Litomyšle překáží dopravní nehoda a postojíte si tam pár minut. Místy vás nedoprava také na 35C v obou směrech v úseku mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Dlouhé zdržení v obou směrech hlásí řidiči na průjezdu náchodem po silnici 33. Hlavně nákladní doprava zpomaluje na dálnici D1 mezi 168. a 196. kilometrem na příjezdu do Brna z Prahy. Osobní auta se zdrží zhruba od 193. A na 11. kilometru D48 z Bělotína na Nový Jičín je ve zúžení omezený provoz. Kolona má 2,5 kilometru. Z Globásy stán, z Kuba.
1: Děkuju, bylo by fajn, kdybyste Kubu doplnili přímo z terénu. Můžete se ozvat dvěma způsoby. Buď přes naší žlutou rádiovou aplikaci, anebo zavolejte na 605 222 007. Tak jako v tuto chvíli náš parťák Vlastík, okres Praha Východ.
3: Kruhový objezd za Sirena Čelákovice, je tam dopravní nehoda, kamion s osobákem, hasiči to tam řídí kyvadlově, tak ať do toho nevlítnete. Ahoj.
1: Tak děkujeme, jezděte opatrně. A já dám zase tu otázku, musím si to připravit a sformulovat, abych to nezvojtil. Kolik let je dnes bývalým 18-letým, které hledáme?
4: 63.
5: A, výborně.
1: Hezky.
5: A teď já k tomu řeknu teda ten oslý můstek. Budeme se totiž bavit a vracet do roku 1981, takže skutečně letošní 63-leté budeme hledat. A taky budeme soutěžit.
1: Ještě nějaký doplněk od Petra, ať nám taky něco řekne hezkého.
4: Máme dneska dvě VIP vstupenky na festival Vesuv a o ně budeme hrát krátce po 16. hodině, takže poslouchejte celé odpoledne Impuls. Díky za to.
1: Bez vám mějte se hezky. Ahoj.
5: Ahoj.

0: Odpolední impuls, minuta a půl před 15. hodinou. Jiřinka Součková připravila zprávy, jsou tady co nevidět. Pozor při cestách na leteckou dovolenou. Co se bude dít, to se dozvíte ve zprávách. Michal Hruza, zakázané uvolnění hnedka pak. A co v počasí, to ví Renča.
1: Zítra přes den počítejme s přeháňkami, sem tam i s bouřkami a teploměr ukáže maximálně 14 až 18. Na jihu Moravy až 20 stupňů, na horách jen 10.
2: Každé všední ráno zasáhneme celou republiku.
3: Výborně, jak se třeba někde potkáváme, ani o to nevíme.
2: Bereme to třeba od Mělníka přes Mladou Boleslav.
0: Tak já na vás bliknu, jo?
3: Tak budeme blikat všude.
2: Pokračujeme přes Brno.
4: Zdravuji, jak se máte?
0: Skvěle, jak vy?
4: Já se nemůžu mít špatně, to mám zakázaný od manželky.
2: Skončíme až v Ostravě.
5: Lemur utekl z ostravské zoo.
2: A ve čtvrtek začíná světový fotbalový šampionát. Připojíte se do čtvrteční debaty?
4: Vy jste
2: špicové. Naslyšenou se těší Klára Šidová a Honza Raněk.
5: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a skvělé ceny za víc jak 120 000 korun. Kromě hotovosti si vyluštěte horkovzdušnou fritézu, vysavač a sadu stříbrných šperků. Čekají vás příběhy ze života, exkluzivní rozhovor se Sandrou Pogodovou, tipy na výlety a další čtení. Navíc časopis pro milovníky vaření. 32 stran sezónních receptů z čerstvého ovoce a zeleniny. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
6: Cestovatelé musí počítat s kolonami u letiště. Policie v Krnově hledá surového útočníka. Do mapování světlušek se může zapojit každý. U zpráv ve tři vás vítá Jiřina Součková.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Následující měsíce budou pro turisty mířící na pražské letiště zkouškou nervů. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky v metropoli policisté opakovaně řeší dopravní komplikace a několika kilometrové kolony. Doporučují proto v následujících měsících použít k dopravě na letiště Václava Havla MHD, případně vyrazit na let s výrazným předstihem. Stavba a s ní spojené dopravní omezení v Praze potrvá až do října příštího roku. Trolejbus od stanice metra Nádraží Veleslavín jede k pražskému letišti podle policie po silnicích, kde uzavírky nejsou. Letiště a policie apelují i na cestovní kanceláře a hotely, aby na situaci upozorňovali své klienty. Policie na Bruntálsku pátrá po násilníkovi. Muž v pondělí v Krnově napadl a zranil teprve 10letou holčičku. Na případ upozornil server Novinky.cz, který napsal, že útočníka hledá i otec napadené dívky. Výzvu zveřejnil na sociální síti. Zraněná školačka skončila v nemocnici. Policie prosí svědky, aby se přihlásili na lince 158. K napadení dítěte v Krnově došlo právě uplynulé pondělí čtvrt hodiny před jednou odpoledne poblíž náměstí Hrdinů v uličce mezi domem a kotelnou. Neznámý muž chtěl podívence peníze. Když mu odpověděla, že žádné nemá, surově ji fyzicky napadl. Milovníkům předválečných aut dnes patří pražská Opletalova ulice. Právě tam probíhá doprovodný program zítřejší jízdy s názvem 1000 mil československých. Mezi veterány se právě teď proplétá náš reportér Tomáš Kabát. Hezké odpoledne.
8: Pěkné odpoledne, společně se zvukem historického klaxonu, který si tady zkouším, zkusíme ještě nastartovat. Výborně, ano. Tak tohle to podařilo se. To je jedno z mnoha aut, které tady stojí ve dvou řadách za sebou dneska. Konkrétně tohle je Aero z roku 1932. I tohle se účastní zítřejší cesty do Bratislavy. Letos je přihlášených 130 veteránů tady v Praze a u hlavního nádraží samozřejmě můžete vidět jenom zlomek z nich. Účastnit se můžou jenom vozidla vyrobená do roku 1939. Jedná se o rozmanité značky. Najdete tady třeba i Škodovku, Bugatti nebo Mercedesy a spoustu dalších. Mnohé z nich vypadají jako luxusní vozy své doby. Jsou tady účastníci z Polska, Německa nebo Rakouska. Součástí toho dnešního doprovodného programu je samozřejmě hudební doprovod, slyšíte? No a samozřejmě soutěže. V 16.30 tady bude i přehlídka historického oblečení. Z Prahy Tomáš Kabát, Radio Impuls.
6: Slovenská siamská dvojčata čeká zítra první operace. Stav holčiček je podle lékařů dobrý. Narodili se předčasně, spojené jsou pánvemi. Jak uvedl ředitel specializované dětské nemocnice v Bratislavě, v tuto chvíli nemůže stanovit prognózu.
9: Budou probíhat všechny diagnostické vyšetření, které nám určí, které aké cievné riečiště mají společné, které orgány jsou společné. Teraz víme povedať, že každá má svoje srdiečko, každá má svoje plúca, každá má svoje obličky a tím, že jsou zrastené pánvami, tak nevíme ještě přesně stanoviť, aké sú orgány v brušnej dutine, ktoré má ktorá svoje.
6: Na Slovensku už se takto srostlá siamská dvojčata narodila v roce 2000. Tato děvčátka se lékařům podařilo úspěšně oddělit. V Praze začíná mapování světlušek. To má zjistit, kde se těmto světelkujícím broukům v hlavním městě daří a jak početné jsou jejich populace. Projekt nazvaný Praha hledá světlušky povedou vědci z České zemědělské univerzity. Do sběru dat se může zapojit i veřejnost. Světlušky by v metropoli mělo být možné vídat od července. Lidé, kteří světlušku objeví, by ji měli pokud možno vyfotit a s přesnou polohou nález nahlásit prostřednictvím platformy i Naturalist nebo facebookové skupiny projektu. Světlušky jsou nejaktivnější zhruba půl hodiny po západu slunce.
0: Mě to připomnělo tu scénu ze Slunce seno. Helena Růžičková trošku byl ovíněná, říká, svítím, jsem světluška. Tak 4 minuty po 15. Zprávy Rádia Impuls s Jiřinkou Součkovou za námi, vrátí se za hodinu. S vámi teď Petr Brožík.
10: A Renata Kuková, za chvíli budeme vzpomínat na rok 1981. Přidejte se k nám.
0: Michal Hruza, zakázané uvolnění právě teď.
7: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Odpolední impuls, uvolněte se, 8 minut po 15. hodině, odlétáme do roku 1981.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Čekáme na vaše vzpomínky, zážitky, příběhy, které se váží k roku 1981. Nejenom od těch, kterým tehdy bylo 18, můžete být mladší, starší. Zkrátka 81. rok, to je to, co po vás dnes chceme a co vám budeme připomínat. WhatsApp 605 222 007, tam čekáme vaše příběhy.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: V 81. se stala velká událost. V Praze byl slavnostně otevřen Palác kultury, dnešní kongresové centrum Praha. Do pádu režimu se tam konaly takové ty velké tleskací sjezdy KSČ a tenkrát na akci promluvil člen předsednictva UV Antonín Kapek.
3: Praha dostává zařízení, jaké dosud nikdy nebylo v Československu vybudováno. Dostává kulturní stánek takové krásy a velikosti, jakých jen málo v Evropě a na celém světě. Vítězná dělnická třída vytvořila v epoše socialismu díla neméně významná. Je to nyní i Palác kultury, který dnes slavnostně otevíráme jako významné pražské zařízení.
2: No tak děkujeme to, hlavně dělnické třídě.
0: To se budovalo.
2: A jdeme dál, co v roce 1981 hýbalo tou naší Československou republikou. Zdražování paliv není výsadou jenom nové doby. Skutečně v 81. došlo ke zdražení ceny benzínu super na 9 korun, speciálu na 8 korun a nafty na 3,50. Ono to vypadá jako málo, ale tehdy se zdražilo o 35%.
0: To byl tedy masakr. A sportačko, mám něco pro tebe. Mm-hmm. Sportovci roku 81 byli třeba atletka Jarmila Kratochvílová nebo tenista Ivan Lendl a Hana Mandlíková. No a fotbalovou ligu 80-81 vyhrál Baník Ostrava.
2: Je, co by za to dal chudák. Hrál skupinu o udržení.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Rok 1981, na který dnes vzpomínáme, přinesl i spoustu muziky, třeba legendární diskohrádky Hany Zagorové.

0: Tohle je tedy nestárnoucí hit. To je...
1: Těšíme se na olympiky vlastně. Na Mejdanu.
0: Jo. To bude boží.
2: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
1: Tak se přidejte se svými vzpomínkami na rok 1981, tak trošku jsme vás do něj teď vrátili. Ať vám bylo 18, nebo i vy ostatní, co jste prožívali, co jste plánovali, co jste třeba nosili na sobě, nebo jak vypadal váš pokojíček, pište nebo namluvejte zprávy. WhatsApp je 605 222 007.
0: No a další muzika z roku 1981, Sluná Itálie, formace Ricky Epovery, Sara Perchettiamo.

0: odpolední impuls, za chvíli zase česká muzika, Anna K. a Údolí včel. My sledujeme i silnice na 11. před Vamberkem. Nehoda dvou osobáků, jezdí se kyvadlově, stejně taky je nehoda na trase Litomyšl směr na Moravskou Třebovou a doprava vázne i v Praze. Doprava 007 za 3 minuty.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Teď už to pro vás jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na silnici 11 před Vamberkem z Hradce Králové v Častolovicích se projíždí kyvadlově po nehodě dvou osobáků s kolonami. Počítejte v obou směrech. Na trase z Litomyšle směrem na Moravskou Třebovou u odbočky na Svitavě poblíž kruhového objezdu havarovala dodávka. Čekejte tam taky zdržení v koloně. Přerušované kolony a silný provoz hlavně kamionů popojíždí na D1 ve směru od Prahy na Brno mezi kilometry 176 a 196. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do kolony na 3. kilometru. Na příjezdu do Prahy po D5 tady vjedete do přerušované kolony už na 6. kilometru a ta pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. A přímo v Praze ještě doprava vázne na východní a Štěrbolské spojce mezi nájezdem na D11 a příjezdem do Štěrbohol. Z dalších míst nebo i z těhle se můžete ozvat taky. Aktuální vývoj rádi dáme do vysílání. Zavolejte buď 605 222 007 nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem a teď taky s Anoukou.

0: My jsme Odpolední impuls 15.23 právě teď a pojďme s vámi vzpomínat.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: S vámi 18-letými a nejen s vámi se vracíme do roku 1981. Na WhatsApp nám napsal Milan z Rakovníka. Ve svých 18 v tom roce jsem poznal svoji ženu Katku. Za 3 roky jsme se vzali a byli spolu přes 40 let. Pak bohužel zemřela. Ale vzpomínám, že jsme tehdy měli první auto Škodu 110, se kterou jsme byli třeba i u Balatonu. Jinak dodávám, Milan je karikaturista a prý se mu při našem vysílání hezky kreslí. Tak to máme radost.
0: Milane, super, tak krásné tahy na Balaton a 81. vzpomíná i Denisa z Hradce. Tehdy jsem tam byla poprvé s rodiči, nevím už proč, ale jsme až v září a když se na to koukám zpětně, připadala jsem si jako v té scéně z Pupenda na závěr filmu.
2: Co bylo ve scéně z Pupenda?
0: No, byly tam mlhavo, že jo, relativně chladno, nikde nikdo.
2: Takže na podzim nejezdit k Balatonu. Děkuju. Jinak ozval se nám na WhatsApp i Standa z Berouna, končil jsem střední, stále vzpomínáme na rok 1981 a jako svazák se musel povinně do prvomájového průvodu. Byl to pátek, aspoň to zkrátilo pracovní týden, moc se mi nechtělo, ale vlastně byla docela legrace a užili jsme si to, hlavně když jsme pak zapadli do hospody.
0: No je jídanáčku.
2: Co ty má vátka?
0: Mávatka, ta skončila někde.
2: Koči v koši?
0: Jo. Vždycky byl vyčlený člověk, který pozbíral mávatka, transparenty odnes toho. A...
2: takhle, takhle se dál. Jo.
0: Tak, z roku 1981 je taky český filmový horor Upír z Feratu, režisera Juraje Herce s Jiřím Menclem a tehdy Dagmar Veškrnovou v titulních rolích.
3: Přece není normální člověk, který věří na upíry. Auto, které saje krev.
4: Jmenuji se Madame Ferat. Myslím, že bychom si měli opravdu vážně promluvit.
3: Ferat tady opravdu jezdí na krev.
5: Víte přece, jaká je situace s pohonnými hmotami, ne?

0: Váš Ferrat má skutečně směšně malou spotřebu.
1: Já vám dokážu, že ten vůz zabíjí. Každý, kdo si do toho vozu sedne, dříve či později umře.
2: Ono je to někdy fakt strašidelné, ale já Upíra z Ferratu milu. Na tehdejší dobu to bylo natočené jako velmi takovým západním střihem a stylem. Takže za mě super, já to mám rád do dneška.
3: Já jsem měla u Fantomase horečku, takhle jsem se bála, tak ještě, že jsem nevěděla Upíra z Ferratu. Co vy si pamatujete z roku 1981? Zůstalo vám něco v hlavě na ten rok? A teď nemyslíme jenom takové ty věci, které samozřejmě nezapomenete, typu, že se vám narodilo dítě nebo že jste měli svatbu, ale jakýkoliv příběh nebo jakákoliv drobnost, třeba jestli jste měli nějaké plakáty na stěně v pokojíčku, to se v tu dobu taky nosilo. Tak tyhle příběhy chceme od vás slyšet. Náš WhatsApp je 605 222 007.
4: Když nám bylo 18,

0: dopolední impuls. Půl čtvrté, za chvíli vzpomínáme, nebo dokončíme to vzpomínání s vámi na rok kolem 81. Mezitím třeba Elání znova sama dotkni. Buďte s námi.
1: Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimě. Mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
10: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
12: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
13: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: První impuls 5 minut před 3:15 a teď pojďme dokončit vaše vzpomínání na dobu kolem roku 1981.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Vyzývali jsme vás 18-leté, anebo i vás ostatní, kteří si na rok 1981 kvůli čemukoliv extra vzpomínáte. Například Karel z Ústí nad Labem si vybavil, že tehdy v tom roce 1981 dostal 2,5 měsíce před 18. narozeninami povolávací rozkaz na vojnu. Než nastoupil, tak přidává informaci, že chodil do práce a bral zhruba 1200 korun měsíčně.
0: Sváťa vzpomíná, že tehdy v 81. chodila do 8. třídy základní školy. Ježíšek mi naložil kytaru, na kterou jsem se naučila první 4 akordy a hrála Víťu Vávru. Do prvomájového průvodu jsme museli chodit povinně, ale já měla výjimku a jezdila jsem v průvodu s jezdeckým klubem na koni. Bylo to záživné, zvlášť když některá chytrá hlava za nás se do průvodu zařadila kinologický klub.
2: Tak to bylo jako naháňka, to vypadalo asi skoro koně s těmi psy. Nicméně přidala se na WhatsAppu i Anna ze Starého Města, ta se v tom roce 1981 jako 18-letá vdávala, za pár dní manžel narukoval a ona v létě porodila. Na zdi prý měli plakát Kurta Cobaina, si ještě vzpomněla, a když se muž z vojny vrátil, syn už chodil. Já jsem se jí právě dotazovala na WhatsAppu, jestli to náhodou tak nebylo, že jo, tak chodilo se na 2 roky na vojnu, vrátíš se a kluk
0: no, někteří přiběhne naproti. Další, někteří měli 2,25, něco proved třeba, tak se musel nasloužit. Miroslav píše, studoval jsem stavební fakultu ČVUT. A když chtěl člověk uspět, musel být v SSM. Já taky chodil jeden čas v modré košili na schůze. Kristovanoho to byla doba, píše Mirek.
2: Na tu dobu vzpomíná i Jana Steplic. Pracovala jsem jako dělnice v textilní továrně. Nosila jsem ošoupané džíny a vojenského parkra. V kombinaci s neupravenými vlasy jsem byla hlavně ve večerních hodinách magnet pro hlídky veřejné bezpečnosti.
0: To si dokážu představit. Tak to bylo 81. Ještě vás v tom roce přidržíme muzikou. Českou muzikou, protože z té doby je Jirka Korn a jeho windsurfing bezvadná věc, to byl letní záležitost v těch 80. letech, to prkno vlastně s tou plachtou, já jsem si to zkoušel taky, ale moc mi to nešlo, buď jsem byl furt ve vodě, anebo byla plachta ve vodě a já v té plachtě.
2: A kde jsi to zkoušel, na Balatonu?
0: Na Slapech, na přehradě.
2: Na Slapech.
0: Na přehradě, na Slapech, takže tam jsem si to zkoušel. No.
2: Tak vidíš, tak můžeš pokračovat v létě na Slapy a pak mi řekneš, jak to dopadlo.
0: No ale mnohem lepší to bylo vlastně bez té plachty v podstatě, když jsi měl jen ten plovák. Dneska je z toho paddleboard.
2: No, jasně.
0: Jo, takže my jsme byli průkopníci vlastně.
2: Průkopník, přesně tak.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
0: Jirka Korn surfuje určitě do dneška, věřím tomu. Tohle je 81. Jiří Korn a jeho windsurfing.

0: Dopolední impuls, za chvíli další česká muzika, Petr Muk, Ola Moore. Sledujeme i aktuální silnice. Čerstvou nehodu vidíme na D8 a doprava 007 je tady za 3 minuty. Ale pojďme se ještě vrátit k tomu 81.
1: Ještě nám napsal Petr z Ostravy, mimochodem dodává, že zrovna plakát Jirky Korna měl on v pokoji, tak jak vzpomínáme, co jste měli v pokoji. A rok 81, to byl ten dnešní, jsem končil první třídu základní školy. Přesně touhle dobou jsem dostal zápal mozkových blan, i když ne z klíštěte. Ale první závěrečné vysvědčení jsem nepřebíral a ještě část prázdnin celý červenec strávil v nemocnici. Návštěvy mohly jen pod okno a my z pokoje nesměli na chodbu, tak nás koupali a vážili v noci, aby nás nikdo nepotkal. My jsme nebyli nakažliví, ale byli jsme na infekčním oddělení, tak abychom nechytili něco jiného. Prý jich na pokoji bylo zhruba 6, takže si to tam jaksi tak si užil. A vzpomíná na to, jo, rok 81.
0: Noční koupání, v noci asi bacily nelétaly v té
1: no,
0: době.
1: No přesně, takhle ne.
0: Krásné příběhy od vás zítra v tomhle čase opět a vydáme se tentokrát do roku 1994.
2: Naše chráněná dílna je tu pro vás. Vyrábíme aromatické visačky a všechny reklamní předměty s potiskem. Nabízíme kompletační práce a lehkou ruční práci. Vše v náhradním plnění. Svým rozhodnutím dáváte práci zdravotně postiženým. Děkujeme. Kontakt www.montgroup.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Právě teď je nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přerušované kolony a silný provoz převážně kamionů popojíždí na D1 ve směru od Prahy na Brno mezi kilometry 170 a 196. Dvoukilometrová kolona je potom na obchvatu Přerova na D1 směr Ostrava. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do kolony na 5. kilometru. 3-kilometrovou šňůru pak vidíme na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Svitav. V opačném směru je dvoukilometrová. Další 3-kilometrové kolony v obou směrech jsou na silnici 33 na příjezdu do Náchoda. Na D8 na 41. kilometru směrem na Prahu narazilo osobní auto do svodidel. Po celé vozovce jsou trosky, počítejte s omezením provozu. A nehodu dvou osobáků hlásí profíci z Global Assistance na trase Chomutov Karlovy Vary na příjezdu do Klášterce nad Ohří. Dávejte pozor a ozvěte se také do dopravy, buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahraním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem.
2: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: Odpolední impuls, 2 minuty před 16. hodinou, zprávy a Jiřinka Součková, mimochodem o úspěchu krnovské policie. Víc za chvilku pak Richard Miller a Ivan Tásler, Srdce jako kníže Rohan a venku.
1: Zítra musíme počítat s přeháňkami, sem tam i zabouří a teploměr vystoupí maximálně na 14 až 18. Na jihu Moravy budou mít až 20, ale na horách jen 10 stupňů.
2: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a skvělé ceny za víc jak 120 000 korun. Kromě hotovosti si vyluštěte horkovzdušnou fritézu, vysavač a sadu stříbrných šperků. Čekají vás příběhy ze života, exkluzivní rozhovor se Sandrou Pogodovou, tipy na výlety a další čtení. Navíc časopis pro milovníky vaření. 32 stran sezónních receptů z čerstvého ovoce a zeleniny. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
2: Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Krnovská policie našla hledaného násilníka. Cestující se v Itálii vyzkouší Da Vinciho trajekt. Sportbary ožijí nočním fotbalem. U zpráv ve 4 vás vítá Jiřina Součková.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Policie v Krnově dopadla podezřelého z útoku na dítě. Z přepadení a zranění 10leté dívky policisté podezřívají 50letého muže. Událost se stala v pondělí zhruba 15:45 popoledni poblíž náměstí Hrdinů. Muž dítě přepadl a po dívce chtěl peníze. Ta je neměla a tak násilník děvče hrubě napadl. Dívka se zraněním skončila v rukou lékařů. Policii se podařilo podezřelého dopadnout díky zveřejnění. Na případ upozornili Novinky.cz. Ministr ruší druhý cizí jazyk. Ten už na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, jestli si ho zvolí. Školy zároveň nebudou muset učit angličtinu od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol, který má ČTK k dispozici. Plaga chce nechat na školách, jak angličtinu na prvním stupni do výuky zařadí. Čapí matrikář z Biskupic na Zlínsku má letos nejvíc práce v historii. Podle zpravodaje Jana Čady se Jiří Svěčka při kroužkování velkých ptáků pořádně zapotí. Honzo, hezké odpoledne.
8: Klapi klap, dobrý den. Ano, čapí matrikář neboli výdejce takzvaných ptačích občanek, který u zonkých kroužků, co by identifikačních znaků, je v pilné a plné práci. S ním i výsuvná plošina vždy nahoru, mrknout se na mláďata a označit. Už jich má letos 15 a další přibudou. Jeho Biskupice, stejně tak vzdálenější Moravský Krumlov, Strážnice, Nové Mlýny, čapí matrikář se nezastaví. Loni se mu ozvali pozorovatelé jeho kroužků na čapích nohou až z jižní Afriky. Jan Čada, Rádio Impuls, Biskupice.
6: Cestující v Itálii se vrátí v čase. Můžou si vyzkoušet lanový trajekt z pera Leonarda da Vinciho. Renesanční génius mechanismus trajektu nakreslil před 500 lety. Plán na obrázku je součástí královské sbírky Windsorského zámku u Londýna. V realitu trajekt proměnili na severu Itálie u řeky Ada. Přívoz tady klouže po vodícím laně od jednoho břehu na druhý, kam ho pohání proud. Lidé se trajektem vozí i s dopravními prostředky do práce. Turisté pak za romantikou s nádechem historie, informuje o tom agentura AP.
0: S Impulzem na fotbal.
6: I české hospody a sportbary budou žít fotbalem, a to i přes nepříznivé časy některých zápasů šampionátu. Utkání se totiž hrají ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekl zástupce podnikatelů v gastronomii Luboš Kastner. Podle něj ale mistrovství světa ve fotbale nebude tématem pro všechny podniky.
9: Určitě některé sportbary nebo ty, kteří hostí fotbalové fanoušky, ty to budou zvažovat. Má to svá specifika, musíte si nastavit personál, musíte trošku změnit provoz, ale pro některé to je i marketingový tah, jak přilákat, komunikovat a opravdu třeba i na Instagramu se objeví spousta obrázků hned ráno, když si budete moct podívat na hosty, kteří konzumují a fandí dohromady.
6: Kastner očekává, že podniky kvůli fotbalu v nočních hodinách otevřou spíš ve městech. První zápas české reprezentace naši fotbalisté odehrají v pátek ve 4 ráno našeho času.
10: 4 minuty po 16. jsou za námi zprávy s Jiřinkou Součkovou. No to bude pátek, pracovní den. Po fotbale pár piveček ve sportbaru a hurá, hnedka do práce.
11: Jo, takhle začít ve 4 už pít, no tak to bude vypadat ten pátek.
10: S vámi i nadále Petr Brží.
11: Renata Kuková a my pro vás máme dva VIP lístky na červencový festival Vesu. Za chvíli o ně hrajeme.
10: A teď srdce jako kníže Rohan. Hezké odpoledne s námi.
7: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: hodinku, s 3 minuty před 4:45, za chvíli zase česká muzika a budou to Lucie a jejich Amerika, sledujeme i silnice. Velmi nepřekvapivě je problematická D5 na příjezdu do Prahy. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Máte rádi poctivé české řemeslo a dobrou muziku? Tak Radio Impuls tady pro vás něco má. Zveme vás na 12. ročník festivalu VESUV, který se koná 4. a 5. července u Boskovic, což je na Jižní Moravě. Letos je to opravdový multižánrový koktejl od roku v podání Škvoru až po legendy jako Koblížci nebo Valda Genk. Kromě hudby na 2 stagech vás čeká i přehlídka chutí. Ochutnáte pivo od 25 regionálních mistrů. No a já jsem to věděl.
0: Já tady mlaskám na prázdno, ale pozor, teď to přijde pro vás. My máme 2 VIP lístky, se kterými se podíváte i tam, kam se běžný návštěvník nedostane. Soutěžíme za chvíli.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Právě teď servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno čekejte přerušované kolony a silný provoz převážně kamionů mezi kilometry 170 a 196. Dvoukilometrová kolona je potom na obchvatu Přerova na D1 směr Ostrava. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do kolony na 3. kilometru. Doprava vázne také na silnici číslo 43 mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy. Více jak dvoukilometrovou šňůru vidíme také na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta. Dále 3-kilometrovou kolonu máme na silnici 33 na příjezdu do Náchoda ve směru od polských hranic. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované kolony na 5. kilometru a ta pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. A přímo v Praze doprava vázne na východní a štěrbolské spojce mezi nájezdem na D11 a příjezdem do Štěrbohol a v opačném směru na jižní spojce se zdržíte mezi Spořilovem a Lanovým mostem. Zapojte se taky, za další postřehy budeme rádi. 605 222 007, to je telefon, anebo je tady naše žlutá mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádio.

0: Hodní impuls, další česká muzika hned za okamžik, bude to Olympik a živák z klubu Doupě v roce 2019, kdy tam zahráli skvěle svoji pecku, snad jsem to zavinil já, počkejte chvilku. No a teď máte příležitost vyhrát dvě VIP vstupenky na festival Vesuv 2026, které obsahují backstage přístup, setkání s účinkujícími, neomezenou konzumací jídla i pití, VIP vstup, parkování a veškeré zázemí.
1: No a ta soutěžní otázka dneska je docela jasná, ale poslouchejte ji, bude bez možností. Napište nám, u které obce se nachází Pastýřská louka, kde se festival Vesuv koná. Správnou odpověď určitě najdete na www.vesuv.cz. K té odpovědi napište vaše jméno a příjmení a taky odkud jste, stačí nám město. Kdo nám napíše jako 30. v pořadí, tak ten vyhraje, pokud bude mít správnou odpověď. Odpovídejte teď na WhatsApp 605 222 007 a za chvíli voláme výherce.
2: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
3: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
4: Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
5: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: prodejnách e-obuv ví.
1: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
2: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Žijeme českou muzikou, žijeme koncerty. Živák Rádia Impuls.

0: Polední impuls, za chvíli taky impulzovec Krabička, tam jsou připraveni Karel Gott a Marcela Holanová. Čau lásko, za chvíli je to tady. Ovšem teď tady máme krásný dáreček pro někoho z vás.
1: No máme, dárek je opravdu krásný, k tomu se dostaneme, dvě VIP vstupenky na hudební festival, který bude v červenci, bude na Jižní Moravě. Víc jsme neprozradili, protože jsme se ptali, kde je to přesné místo konání festivalu Vesuv. Těch možností bylo, musíme uznat, víc, to je pravda, ale my jich taky víc uznáváme podle těch odpovědí. A snad máme i správnou odpověď. 30. kdo napsal na WhatsApp, byla Markéta.
0: Markéto, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
2: Taky.
0: Markéta Davidová z Letovice. Markétko, tak kde se tedy uskuteční festival Vesuv 2026?
2: U Suchého u Boskovic.
1: Přesně tak, uznávali jsme i Velenov, Suchý u Boskovic, je to přesně ten region. A gratulujeme, výhra Jaše.
2: Moc děkuju, je to úžasný.
0: Budete tam jako návštěvnice ve velkém stylu, dvě VIP vstupenky, backstage, setkání s umělci, neomezená konzumace jídla, pití, parkování, kompletní zázemí, no tohle všechno tady máme pro vás.
2: No to zní úplně úžasně, já jsem z toho úplně, ty myslím, poprvé vyhrála něco, takže mám úplně neskutečnou radost.
0: Krása, tu
1: koho
0: dvojku,
1: vezmete sebou?
0: Tu dvojku s vámi doplní kdo?
2: Asi přítel, pokud bude chtít, a pokud ne, tak jdou tam kamarádky, takže já bych si to stejně asi dokupovala, tu vstupenku, takže to nějak tak kombinujem.
0: Bezvadný, no užijte si to, bude to krása zajisté. Nedá mi to se nezeptat, protože vy se jmenete Markéta Davidová, tak očekával bych, že teď budete mít letní přípravu s malorážkou nebo takhle.
2: Ne, mám letní přípravu s dvouma klukama doma.
1: Pletou si vás někdy, nebo říkají vám to, že vaše jméno je stejné jako té naší slavné biatlonistky?
2: Ano, většinou, když třeba jdu s objednaná k lékaři, tak čekají někoho slavnějšího než mne. Tak je to pak trochu zklamaní, ale tak.
1: Tomu rozumím. Mě taky, když se představuju Renata Kuková, tak si myslí taky, že je to ta od Pavla Kuky fotbalisty. Tak není.
2: To se dá dělat.
0: Skvělý, Markétku, gratulujeme, mějte se báječně, užijte si to a příště třeba slyšenou, jo?
2: Děkuji moc, mějte se hezky,
0: naschledanou. To byla Markéta Davidová. Příležitost vyhrát bude zase zítra po 16. hodině, ale samozřejmě celá veřejnost je zvána na festival Vesuv 2026. Vstupenky a všechny informace jsou k dostání na www.vesuv.cz.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Polední impuls, další česká muzika za chvilku. Turbo, chtěl jsem mít, sledujeme také aktuální silnice. Čerstvou nehodu auta s motorkářem máme na trase Jaroměř Náchod. Doprava 007 je tady za 3 minuty. No a my už pondělí ráno nebudeme říkat čau lásko, ale čau Máro.
1: To je pravda. A počkej, ale když miluješ Marka Ztraceného, můžeš mu říct, tak jak se familiárně, čau lásko. Ano, na pondělí pro vás u Impulzových chystáme koncert a slyšíte dobře, už jsme to propálili. Přijde k nám Marek Ztracený.
0: Bude hrát, zpívat, bude rozdávat lístky na Letenskou pláň. No, zkrátka dobře, tohle pondělní ráno, nebo to, co bude, tak to budete mít rádi. Buďte u toho s námi, u Impulzových a s Markem Ztraceným. Hnedka v pondělí ráno.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď za vámi letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přerušované kolony a silný provoz převážně kamionů jsou na D1 ve směru od Prahy na Brno mezi kilometry 168 a 196. Dvoukilometrovou kolonu hlásí profíci z Global Assistance na příjezdu do Moravské Třebové ve směru od Svitav. 3,5 kilometru má šňůra kvůli zúžení na výjezdu z Valašského Meziříčí na Rožnov pod Radoštěm. Doprava vázne i na silnici 43 mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy. Dále na trase z Jaroměře na Náchod za Českou Skalicí se srazilo osobní auto s motorkářem, dávejte tady pozor. Pojďme k hlavnímu městu. Na Pražském okruhu ve směru k D1 se zdržíte mezi kilometry 23 a 19 a v obou směrech čekejte zdržení kolem 10 minut na trase Turnov-Liberec před zúžením na jeden pruh u Hodkovic nad Mohelkou. Přežijte to na silnicích v pohodě, když tak se ozvěte 605 222 007, to je telefon, anebo je tu pro vaše vzkazy naše žlutá mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Dopolední impuls, minuta a půl před 17. hodinou. Jak bychom v červnu volili, to vám řekne ve zprávách Jiřinka Součková, hned pak Lucie Bílá a Okurky. A venku co?
1: Já bych v červnu volila trochu lepší počasí, ale budiš. Zítra ještě přes den počítejme s přeháňkami, sem tam bouřkami. Teploměr ukáže maximálně 14 až 18 na jihu Moravy, bude kolem 20, na horách jen 10.
2: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
2: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Partnerem hry je Betáno. Oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
7: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a skvělé ceny za víc jak 120 000 korun. Kromě hotovosti si vyluštěte horkovzdušnou fritézu, vysavač a sadu stříbrných šperků. Čekají vás příběhy ze života, exkluzivní rozhovor se Sandrou Pogodovou, tipy na výlety a další čtení. Navíc časopis pro milovníky vaření. 32 stran sezónních receptů z čerstvého ovoce a zeleniny. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
8: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
9: Češi by se i v červnu zvolili do čela ANO. Soud potrestal vyhrožování střelbou podmínkou. Skuhravý zamířil ze Slovácka na lavičku Baníku. U zpráv 5 vás zdraví Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: ANO u Čechů zůstává nejoblíbenějším hnutím. Při volbách do sněmovny by nyní zvítězilo se ziskem téměř 32% hlasů. Na druhé místo by nově poskočili Starostové a nezávislí s téměř 15% příznivců. O procento by tak přeskočili ODS. Naopak SPD by si lehce pohoršila na 7,5% voličů. Zhruba stejný počet příznivců by dolní komoru zajistil ještě Pirátům. Motoristé by si tentokrát získali necelých 6% voličských hlasů. TOP 09, komunisté a KDU ČSL by se samostatně do sněmovny nedostali. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro server novinky.cz. Demolice silničního mostu v Havlíčkově Brodě se protáhne, potrvá ještě zhruba měsíc. Ředitelství silnic a dálnic jeho rekonstrukci zahájilo na začátku jara. Most je neprůjezdný od 20. května. Podle místostarosty Havlíčkova Brodu Libora Honzárka mají místní na tempo oprav rozdílné pohledy.
10: Máme dvě skupiny, jedni říkají, ať pracují intenzivněji, ať to rychleji skončí, a druhý říkají, naopak zvolněte to, ať tady můžeme nějak fungovat, ať se nepracuje tak dlouho, ať taky je chvíli klid. Je to samozřejmě velmi hluční, oni musí je prodloužení směny.
9: Hotovo bude v Havlíčkově Brodě příští rok v létě. Radnici ale těší zájem o městskou hromadnou dopravu. Ta je od uzavření mostu zdarma. Soud potrestal vyhrožování střelbou na škole podmínkou. Mladíkovi zároveň stanovil 20-měsíční zkušební dobu. Během té bude mladý muž pod dohledem probačního úředníka a musí se podrobit psychologickému poradenství. 20-letý Ondřej Zoul podležel obkyně v letech 2022 až 2024 opakovaně vyhrožoval spolužákům na střední škole na Praze 8 střelbou. Do školy demonstrativně nosil různé zbraně, třeba teleskopický obušek nebo nože. Potom, co střelec před Vánocemi před 3 lety zabil na Filozofické fakultě v Praze 14 lidí, střelbu do spolužáků schvaloval. Za nebezpečné vyhrožování a schvalování trestného činu Zoulovi hrozilo až 3 leté vězení. Mladík vinu odmítá a podal odvolání. Slovensko zažilo výjimečný porod. V Bratislavě přišla na svět siamská dvojčata a drží se při životě.
11: Ide o raritný prípad. Naposledy sa na Slovensku narodili siamské dvojčatá v roku 2000. Podarilo sa ich úspešne oddeliť a žijú dodnes. Aj tieto majú vlastné srdcia a spája ich panva. Zdravotne sú v poriadku rovnako matka. Na svet prišli cisárskym rezom, tráviací trakt je zatiaľ funkčný. Zajtra ich čaká prvá operácia močovo-pohlavného systému a konečníka, keďže ten u oboch dvojčiat chýba. Ak už budú mať črevný vývod, pristúpi sa k ich rozdeleniu. Jozef Báoko, Rádio Impuls Slovensko.
9: A už je to černé na bílém. Trenér Roman Skuhravý mění dres, končí na lavičce fotbalistů Slovácka, přestože byl s klubem z Uherského Hradiště domluvený na prodloužení smlouvy. Místo toho Skuhravý míří do Ostravy, kde nahradí Josefa Dvorníka. Ten tým zachránil v baráži. Baník na webu uvedl, že 51-letý Skuhravý se s klubem dohodl na víceleté smlouvě. Ostrava se stejně jako Slovácko zachránila v první lize až v baráži.
0: 4 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy s Jiřinkou Součkovou, s vámi je nadále Petr Brožík.
12: A Renata Kuková, na fotbalovém mistrovství světa budou rozhodčí přísnější, my vám za chvíli řekneme v čem.
0: A teď Lucie Bílá a Vokurky na Impulzu.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: 3 minuty před 17:45, za chvíli zase česká muzika, opět a Radeček, všechno je v pořádku. Sledujeme taky silnice, kde úplně všechno v pořádku není, vrcholí dopravní špička, zejména v Praze. Doprava 007 je tady za nějaké 3 minuty, tak poslouchejte dál. No a zítra vypukne velký celosvětový svátek kolem toho kulatého nesmyslu. Začíná mistrovství světa a těsně před ním přišla FIFA s několika novinkami v pravidlech. Ta by měla pomoci proti zdržování hry. No a na co konkrétně se to zaměří, co už se hráčům nebude tolerovat, to samozřejmě má v merku moje sportěčka Renča. Tak co?
1: No tak, hele, známe to i z našich trávníků, třeba když hráči střídají, jo, tak se různě loudá ten střídající ze hřiště, zdržuje, no a FIFA je teď trošku popožené. Na opuštění hrací plochy budou mít fotbalisté 10 vteřin, jo, žádný loudání. Když to nestihnou, tak ten, kdo čeká na vystřídání, aby vběhl na trávník, tak dostane minutu stopku a vy v podstatě budete hrát oslabení, jo.
0: Takže když budeš na druhém konci hřiště u brány někde, tak musíš sprintem.
1: Tak snad
0: sprintem.
1: Umíš běžet, no, tak jistě, tak ježišmarja, no tak prostě tak, jo. Nebo když hráč potřebuje ošetření, to taky dobře známe, různě se povalují, takže on musí zalejnout, tedy mimo hřiště, a aby ubylo toho zbytečného, právě chvilku se poválím a zase běžím, tak taky minutu bude muset počkat za tou lajnou. Takže si rozmyslí, jestli se chce válet jenom tak takticky, anebo jestli mu opravdu něco je.
0: No, to nejsou jediné zdržovačky. Pak máme ty situace, kdy se zahrává roh, vhazuje se. U toho taky se dost dá jako nahrát nějaký čas.
1: Jasně, přece jenom ono se to i říká, že třeba taktické střídání je taktické, tak je to taktika, jo. Tohle je taky taktika, že trošku zdržuju. No, ale když to rozhodčí skutečně třeba vhazování nebo zahrávání rohu posoudí jako zdržování, tak začne odpočítávat 5, 4, 3, prostě posledních 5 vteřin a pak máte smůlu, jo? Pak už nebudete vhazovat aut, ale bude ho vhazovat soupeř, nebo se bude odkopávat od vaší brány, místo tedy od soupeřové brány, místo abyste zahrávali roh.
0: No,
1: prostě
0: to je
1: to zpřísněný, žádný takovýhle, aby jsme se ulívali z toho, aby se hrálo, aby to bylo v tempu. No a pak je tam ještě jedna věc, na kterou se hráči musí zvyknout. Při takovém tom, já nevím, jak to říct, kulantně, když prostě bude slovní nějaký, nechci říct útok, ale slovní konfrontace třeba se soupeřem.
0: Slovní dohra osobního souboje.
1: Tak, tak si nesmí ti hráči zakrýt pusu, jo? Aby se mu třeba neřekl ty, a teď pár teček, nevím, co mám říct. Nesmíš, prostě jestli...
2: Ty smoulo, co jsi udělal?
1: Ty ošklivé káčátko, když mu budeš ti říct trošku hruběji, tak u toho nesmíš mít zakrytou pusu, aby to bylo když tak slyšitelné, ale prostě takhle se dá zabránit těm rasistickým narážkám nebo urážkám, za to hrozí i červená karta, takže žádný zakrývání pusy, nadávat pěkně na férovku, chlap chlapovi.
0: Už zítra při zahajovacím zápase Mexiko jar se dozvíme, jak se to vlastně projeví v té praxi. Bude to zajímavé sledovat.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Teď zase nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V Praze je ucpaná Štěrbolská spojka mezi sjezdy na Bychovice a Štěrboholy. Dále na jižní spojce se zbrzdíte mezi Krčí a Barandovským mostem. A v opačném směru si postojíte mezi Spořilovem a Lanovým mostem. Od našeho agenta máme informace o kolonách na D5.
2: Stojí od 5. kilometru od Rudný a pak to stojí až na Bořech. Průběžně to popojíždí, ale není to žádná sláva, takže se obrňte trpělivostí.
1: Jo, no a na Pražském okruhu v opačném směru k letišti doprava vázne mezi kilometry 15 a 18. Na D1 ve směru od Prahy na Brno čekejte přerušované kolony a silný provoz hlavně kamionů mezi kilometry 170 a 196. A v opačném směru od Vyškova na Brno na 198. kilometru stojí porouchané auto a je tady 2-kilometrová šňůra. Cokoliv nám dejte vědět i vy pro ostatní, buď zavoláním na 605 222 007 a nebo nahraním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem a teď taky s Radečky, všechno je v pořádku.

Výsledky, reportáže, komentáře. Dřív než ostatní. Mistrovství světa ve fotbale. Každý den na rádiu.

0: Opus, 3 minuty před půl šestou, za chvíli zase česká muzika. Marek Ztracený, ta bílá ti sluší. Renčová dneska bílý vršek. Sluší.
1: Děkuju.
0: Tak, to ti potěšilo, viď? Co to tě takhle potěšilo? Dokáže potěšit?
1: Jo, takhle, no tak lichotka určitě, každou ženskou potěší, koho ne. Mě taky potěší čerstvý chleba, který jsem si včera koupila, když se dám s máslem, tak to je moc dobrý. A dneska ráno mě potěšil pes, který spal až do 8 hodin, to no, se to, nezdá, to, nevím,
0: vyspala,
1: co se...
0: No. Jako, s tím chlebem toho si přidržím, když ještě teplý chléb na toto máslo, tak se tam jako rozpouští.
1: Jo, to je ono.
0: Ale můžu, i když je teplý chleba a i vychladlej, tak potom jako jen tak suchý s mlíkem by jako k tomu.
1: Jo, to jsou malé radosti.
0: Vaše malé radosti pro dnešek zjišťoval kolega Michal Ransdorf. Podíváme se na ně za pár minut.
2: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
3: Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
5: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují jídel.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3 plus 1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
11: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: come from Kathmandu.
1: Rádio Impuls a za chvilku taky Impulzovec Krabička s připraveným triem. Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald. Jinak to nejde, je tady co nevidět.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
3: Michal Ransdorf je náš milý kolega, reportér, ale je to taky expert na radost, který vždycky ví, na co se vás zeptat, aby z vás dostal, jaké maličkosti vám dělají dobře nebo vás potěší.
4: Co vám dělá v životě největší radost?
5: Když na mě v cukrárně zbyde věneček, protože často se stává, že už věnečky nemají, mají jenom indiánky a ty já nemám rád.
6: Mě dělá největší radost, když mi přijde výplata a ještě ve správné výši.
4: Co vám dělá v životě největší radost?
7: To je taková banda. Teď to nebudu radši říkat, čeho jsme. Chodíme hodně vysokohorskou turistiku a to nás těší.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: odpolední impuls. Další muzika bude už za chvilku, nebojte, třeba Miroš Birka, Len s ňou, sledujeme i silnice a čerstvou kolonu vidíme například na silnici číslo 16. Doprava 007 je tady už za 3 minuty.
1: Chtěla bych vám říct, že probouzet se s naší rodinou impulzových, to se u nás prostě vyplatí. Ve hře Halo tady impulzovi, totiž hrajeme každé všední ráno až o 100 000 korun a po vás jenom vlastně chceme, abyste se zaregistrovali buď na našem webu, nebo v naší žluté aplikaci, nebo přes prémiovou SMSku na číslo 906 11 09.
0: No a pak vám bude zvonit telefon, třeba už zítra ráno, bez zaváhání musíte říct jenom jediné správné heslo. Halo, tady impulzovi, to je cesta k penězům. Dneska posluchačka Zuzka byla perfektně připravená, zvolala radostně správné heslo, rozhodla se zatočit výherním kolem a co z toho bylo?
2: Klárka přichází ke kolu, uhodila do kola a už se to točí. A já to pozoruju a komentuju. Prošli jsme kolem Smolíka, znovu jsme prošli kolem Smolíka, už se to nestane a máte tam nádherný dvojnásobek, milá slečno. Máte hezkých 20 000 korun do rodinného rozpočtu.
3: Děkuji moc.
2: Užijte si penízky a díky za poslech i za účast v Halo tady Impulzovi.
0: Je to příjemný bonus, buďte registrováni, buďte připraveni ráno všem do telefonu, říkejte Halo tady Impulzovi a penízky můžou přistát právě u vás. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
4: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: Naše chráněná dílna je tu pro vás. Vyrábíme aromatické visačky a všechny reklamní předměty s potiskem. Nabízíme kompletační práce a lehkou ruční práci, vše v náhradním plnění. Svým rozhodnutím dáváte práci zdravotně postiženým. Děkujeme. Kontakt www.montgroup.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: I teď pro vás máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přerušované kolony a silný provoz převážně kamionů jsou na D1 ve směru od Prahy na Brno mezi kilometry 168 a 196 a v opačném směru od Vyškova na Brno na 198. kilometru stojí porouchané auto a je tady 3-kilometrová šňůra. Na Pražském okruhu ve směru k D1 je kolona mezi kilometry 23 a 19, v opačném směru k letišti doprava vázne mezi 15. a 18. kilometrem. Na jižní spojce ve směru na Štěrboholy u nájezdu ze Spořilovské blokuje pravý pruh porouchané auto, doprava tam zpomaluje od sjezdu na Vídeňskou. A profíci z Global Assistance hlásí kilometrovou kolonu na silnici 16 před Novou vsí z Mělníka. Cokoliv dalšího přidejte i vy, budeme rádi za to, když nás s námi budete vysílat dopravu, buď zavolejte 605 222 007, nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.
2: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.
1: No dneska od nás všechno, loučí se Petr s Renatou a přišel Vláďa Jaroš.
3: Ahoj.
4: Ahoj, dobrý večer.
3: Tak kdo mrzneme dneska, jsme se tady zrovna povídali o tom, že se nám ochladilo.
1: Přiochládá se, ano.
3: Přiochládá.
1: Oproti ránu nebo dopolední je teda chladněji.
3: Dokonce titulky píší, na východě Česka vydatně zaprší a že to bude ještě horší směrem k zítřku. Na Moravě ještě mají poměrně dobře.
4: No tak je pravda, že teď jako mě je takhle dobře tady v budově, že nezapínám tu klimatizaci a tak, ale když už jsem venku, tak jako to cítím taky. Pro mě to klesne někde pod 18 a potom v tu chviličku už jako dneska jsem se bavil o tom, že doma zapneme topení, jako no. Asi se to stane. Jako na těch pár dnů takhle ono to podlahový, to aspoň to naše teda, tak jako zapneme dneska a ono se roztopí až zítra. Takže jestli to jako zítra zase bude teplo, tak to jenom vypneme, bylo to zbytečný, ale
1: tak pozor, to je ovšem zásadní informace, kdy chladnomil Vláďa bude topit.
4: No, jako pozor, ale koukněte se 10. června. Já přišel v Žavkách, ale to je proto, že vím, že my tady tu budovu máme takhle jako takovou, tady ten vzduch je jiný, že jo, když je venku 16.
3: To já jsem zase, já jsem dneska šla tak jako na bosa, mám sice jakoby normální takový jako balerínky.
4: No to máš skoro žabky jako já.
3: Skoro žabky. Tak jsem si říkal, že si asi cestou koupím silonky, tak jsem vešla do obchodu a odešla jsem s kalhotama se sakem, tak teď přemýšlím, co s těma nohama.
4: No to jste vy ženy, vy jdete pro něco prostě a odejdete s něčím jiným, ale je pravda, že dneska je taková zima, že bych si ty silonky koupil taky.
3: Tak kluci, já až půjdu pro ty silonky, tak je vezmu třikrát, jo?
4: Vem nám, děkujeme.
1: Zítra bude ještě chladněji a Vláďa vysílá taky, tak jsem zvědav na tvůj příchod v silonkách.
4: Hrozně se mi líbí, jak se Petr nebránil vůbec se vůči tomu, že jsme mu objednali taky jedny silonky.
3: Asi mu taky chybí. Tak kluci, já spěchám, než mi zavřou.
4: Díky.
1: Ahoj. Ahoj, děkuji.

0: dneska už můžeme říct legendární snowboardáci. Naprosto úžasná komedie na snowboardech, kdo to kdy natočil a vlastně kdo to kdy natočí. Takhle vzpomínáme, za chvíli dál žijeme českou muzikou, třeba s Xindlem X hned po zprávách. Zprávy donese Honza Varga, já sleduju počasí, ráno bude zítra většinou zatažené, zejména v severní polovině území, potom deštivé a výjimečně se objeví zmenšená oblačnost, večer potom srážky budou ustávat, oblačnosti ubyde. Nejvyšší teploty okolo 18 stupňů, jih Moravy bude mít 20.
1: Každé všední ráno zasáhneme celou republiku.
2: Výborně, jak se s těma někde potkáváme, ani o to nevíme.
1: Bereme to třeba od Mělníka přes Mladou Boleslav.
3: Tak já na vás bliknu, jo?
2: Takže budeme blikat všude.
1: Pokračujeme přes Brno.
4: Zdravím, ahoj, jak se máte?
3: Skvěle, jak vy?
4: Já se nemůžu mít špatně, to mám zakázaný od manželky.
1: Skončíme až v Ostravě.
5: Lemur utekl z ostravské zoo.
1: A ve čtvrtek začíná světový fotbalový šampionát. Připojíte se do čtvrteční debaty.
4: Špicový, mějte se krásně.
3: Vy jste taky. Špicové, ahoj.
1: Naslyšenou se těší Klára Šedová a Honza Raněk.
6: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
7: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika na čtyřech stagech. 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem vypukne 23. a 26. července a jako hlavní zahraniční hvězda dorazí legendární Roxette. Těšte se i na absolutní špičku české a slovenské scény. Kapely Lucie, Činasky, Škvor, Richarda Millera, Doktor PP a desítky dalších. Nejvýhodnější vstupenky nakupujte právě teď na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
8: Dárců krve kvůli vyřazování starších ubývá. Expertní skupina doporučuje opravy mostu na Výtoni a ceny pohonných hmot zítra opět klesnou. Zprávy v 18 hodin má Honza Varga.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: V Česku nebezpečně ubývá dárců krve, upozornil na to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. V současnosti v zemi registrují zhruba 250 tisíc dárců, k optimální rezervě jich ale 50 tisíc chybí. Starší lidé jsou totiž v 65 letech kvůli věkovému limitu vyřazování a noví prvodárci nepřicházejí v dostatečném počtu. Svůj poslední odběr dnes absolvovali prezident Petr Pavel, kterého z dalšího darování diskvalifikuje právě věk. Ministerstvo zdravotnictví proto spustilo v dubnu kampaň první kapka, ta se zaměřuje právě na získávání nových dárců krve. Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý desátý hospitalizovaný pacient a během života jeden ze tří lidí. Mezinárodní experti se shodli, železniční most na pražské Výtoni lze opravit a při správné údržbě může sloužit nejméně dalších 100 let. Skupina odborníků doporučila historickou nýtovanou konstrukci dočasně rozebrat, na břehu ji zbavit koroze a nejvíce poškozené díly vyměnit. Zachován má zůstat původní profil mostu, přičemž plánovaná třetí kolej by měla vzniknout na samostatné konstrukci vedle něj. Během oprav, které mají začít na přelomu let 2027 a 2028, nahradí stávající most provizorní jednokolejná konstrukce. Celý projekt, včetně nové zastávky Výtoň, má být kompletně hotový do konce roku 2032. Milovníkům předválečných aut dnes patřila pražská Opletalova ulice. Byly tam k vidění historické vozy, které se zítra v 6 ráno vydají na tradiční jízdu do Bratislavy s názvem 1000 mil československých. Po třetí se na trasu vydává i pan Antonil, který je vášnivým sběratelem veteránů. Rádio Impuls řekl, že si letošní jízdu nadělil k narozeninám.
10: Je to sportovní výkon, protože je mi 80 let. Tomu autovi je víc jak 80 let. A je to zážitek. Jedu s vnukem. Akorát ty auta mají špatný brzdy, jako všechny starý, že jo, to jsou mechanický brzdy lanový. Takže musíte jet tak, abyste měl před sebou volno.
8: Společná jízda, která propojí Prahu s Bratislavou, startuje zítra v 6 hodin ráno. Odmávne ji prezident Petr Pavel. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, zítra opět mírně klesnou. Liter benzínu v Česku oproti dnešku zlevní o 4 haléře na 41,36. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýše za 39 korun na 69 haléřů za litr, což je o 22 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Zatímco v minulosti se stanovení cenových stropů opíralo o opatření obecné povahy, nově je vydáváno na základě nařízení vlády, které má vyšší právní sílu. Rekreanti na Hracholuskách čelí kontrolám. Provozovatelům kempů a majitelům obytných přívěsů u přehrady na Plzeňsku přibyly starosti kvůli novým požadavkům úřadů. Na pozemcích poblíž vody už nemohou stát obytná vozidla bez registrační značky.
11: Pod hranicí, kam může hladina nádrže vystoupat, není možné kvůli obavám ze zaplavení umisťovat nové stavby ani výrobky plnící funkci stavby. To se podle výkladu stavebních úřadů týká i karavanů a obytných vozidel bez značky, technické kontroly a povinného ručení. V kempu Keramika běželo řízení proti hasičům, kteří tam mají obytný přívěs k rekreaci. Ten mohl zůstat. Naopak z břehu zmizel bar u přístavu, byl černou stavbou. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Hracholusky.
0: Neuvěřitelně se to přiblížilo. Zítra startuje fotbalové mistrovství světa. První náš zápas české reprezentace bude proti Jižní Koreji. A důležitá věc je, jak se chystají třeba na fandění ve Zlíně, řekne nám náš reportér Honza Čeda.
9: Rádio Impuls. Radost ze života.
0: Tak se s naším Honzíkem spojíme, bude to za 35 minut a teď už zpívá.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: letní lásky můžou vzniknout i v tomhle počasí, tak o tom zpívala skupina Mirai, o té letní lásce. To, co se děje venku, nevypadá úplně na léto, ale už to probíhá, kdyby náhodou jste se nechtěli koukat do kalendáře nebo jste tomu nevěřili. Za chviličku pokračujeme se skupinou Elán, Slovensky, Amnestia na Neveru a budeme se koukat taky na silnice, protože máme starosti na Vyškovsku. Tam se bouralo a z Pražského okruhu se přihlásí už za 2 minuty naši agenti.
1: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
3: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit jeho nejmodernější podobě s výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. V DM vždy výhodně.
5: Ahoj, tady Marek Stracina. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, existuje místo, kam se chceš pořád vracet?
9: Domů, do Brna Slatiny, a nebo potom kamkoliv, ale mám svoje favorizované oblasti a tou první bude Antarktida, tou druhou bude Island, tou třetí bude třeba Havaj nebo ostrov Bali a pak bych mohl jmenovat 100 dalších oblastí na světě, protože jsem tam zažíval zatím jenom pozitivní zážitky, situace, setkání a podobně.
6: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls.
10: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Dobrý večer, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. D1, tady začneme ve směru od Prahy na Brno, čekejte přerušované kolony a silný provoz převážně kamionů mezi 170. a 196. kilometrem. Na Vyškovsku ve Slavkově u Brna v ulici Československé armády poblíž kruhového objezdu bourala 2 osobní auta tak opatrně a Pražský okruh ve směru k D1, tady je kolona mezi 23. a 19. kilometrem v opačném směru k letišti. Tak doprava vázne mezi 15. a 18. a Pražský okruh stále v hlavní roli. Z něj se nám hlásí naši agenti. Halo, halo.
11: Obchvat Prahy ve směru k D1, kousek za sjezdem z plzeňský dálnice v levým, nedobrzdil osobák dodávečku. Pánové stojí u aut, mají to na nouzákách a zamýšleně čekají zemi na policajty. Stojí teda levej pruh.
0: Děkujeme, kompletní hlášení, paráda, buďte opatrní. Hlaste se nám i z dalších míst, ještě doplním dálnici D7, 4. kilometr směrem od Chomutova na Prahu. Tady se srazila 2 osobní auta, kolona se tam netvoří. A hlášení, o kterém jsem mluvil, tak nám samozřejmě můžete doplnit a kdykoliv s námi vysílat přes žlutou mobilní aplikaci. To si zdarma stáhnete do svých telefonů, ať už jste jablíčkáři a nebo máte Android. Udělejte to úplně na pohodu, klídeček, a nebo se nahlaste přes 605 222 007 dopravní centrála. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue sea, white sand, paradise.

0: velké pozdravy z Rádia Impuls, přejeme hezký středeční večer. Vláďaru s vámi za mikrofonem, nabídneme novou kapelu Činasky, tady novinku od nich Selhání, žijeme českou muzikou a taky penězi naší hrou Halo, tady Impulzovi. Posluchačka Zuzka dneska byla perfektně, ale perfektně připravená. Poslechněte si, jak zvolila správné heslo a ještě se rozhodla točit naším kolem.
1: Klárka přichází ke kolu, uhodila do kola a už se to točí. A já to pozoruju a komentuju. Prošli jsme kolem Smolíka, znovu jsme prošli kolem Smolíka, už se to nestane a máte tam nádherný dvojnásobek, milá slečno. Máte hezkých 20 000 korun do rodinného rozpočtu.
2: Děkuji moc.
1: Užijte si penízky a díky za poslech i za účast v Halo, tady Impulzovi.
0: Zuzku ještě jednou zdravíme, přejeme, ať si všechno užije tak, jak si to užít má, jak to má v plánu. A teď už ten váš plán, ten může být na zítra ráno, kdy Impulzovi opět budou volat mezi 5. a 9. Tak se nám registrujte přes www.impuls.cz. Budeme vás čekat, zvedejte telefon, říkejte Halo, tady Impulzovi.
3: Vtip Vlasty Korce.
4: Baví se pesimista s optimistou. Pesimista.
5: To je strašná doba. To je, já si myslím, že už nemůže být hůř. Optimista.
4: Ale může.
6: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
7: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
6: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení. Ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
8: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
11: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Dobrý středeční večer, posloucháte Radio Impuls. Myslete na moje slova, až za chviličku začne zpívat Lešek Semelka z Impulzovic krabičky. Ten bude totiž svojí muzikou fandit naší reprezentaci na mistrovství světa ve fotbale, ten je připraven už teď a my se připravíme právě v následujících minutách. Fotbalové mistrovství světa totiž startuje už zítra večer, a to našeho času. Prvním zápasem bude duel domácího Mexika a Jihoafrické republiky a hned ten druhý zápas, ano, hrají naši, a to proti silné Jižní Koreji. Náš zpravodaj Honza Čada mapuje zájem o šampionát a vyhlídky české reprezentace ve Zlíně.
1: Tak a jde se na věc. Začínáme ve vonící pekárně. 3 dívky, 30 bochníků chleba, 300 rohlíků, ale co fotbal a zájem o něj?
2: Já to vůbec nevnímám.
1: Hrajeme s Koreou.
2: Já to nevnímám.
1: Taky ne, jo? Takže spíš chleba než fotbal?
2: No u nás jasně.
1: V rámci genderové vyváženosti hledám muže, ale...
3: Nevím vůbec nic o fotbale, nesleduju fotbal vůbec.
1: Tak takhle ne, ten interes o fotbalové mistrovství světa s naší účastí po 20 letech tu přece musí být. A taky, že je.
4: Jako fanoušek českého reprezentačního fotbalu musím věřit, že tu šanci určitě máme.
1: Takže vyhrajeme kolik vlastně?
4: No já si myslím, že 1-0 při naší taktice defenzivní by mohlo stačit.
1: Jižní Korea je mírným favoritem prvního zápasu, je aktuálně 25. v žebříčku FIFA, my 41. Lid fotbalový ale věří, o porážce řeč není.
5: Pro mě to jasné, 1-1.
6: Lepší vyhraje.
7: Tak určitě vyhrajem.
1: Jo, a kolik?
7: Tak to netuším. 3-0. Třeba, dejme tomu 3-2.
1: Tak chlapci čeští, gvadalacharští, vaši Zlíňané vám věří, jakož i Jan Čada, Radio Impuls Zlín.
8: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impuls.

jsi prostě nejlepší, takhle fandílešek Semelka našemu reprezentačnímu týmu na mistrovství světa. Pak samozřejmě může dávat soupeřům spoustu různých jmen, nějaká ta jména, která co narážím. Za chvíli doprava 007, mrkneme, jak to vypadá v Praze.

0: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
1: Právě teď spouštíme kouly a zároveň s tím i štětku do prvního dnešního komína, jo? Takže si to moc užíváme tady na Praze 10 s úžasným výhledem.
0: Je vynalézavý.
2: Obědně dohromady do pusy, jako. Fouka, a ono to netahat. Potom udělá ptáčku, že jo?
0: Je nezastavitelný.
1: Cesta na Svatou horu, poutní místo na Příbrami. Jsem právě teď vylezl po nejdelších schodech v České republice. 6 minut a 30 vteřin.
0: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.
3: Radio Impuls, doprava 007.
4: Posíláme velký pozdrav za volant, tam, kde jedete. Máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar přihlášen. Kubo, vítej.
5: Ahoj Vláďo, hezký večer. V Praze na Dobřížské ulici na výjezdu z tunelu Brázovka směrem na Barrandov překáží v jízdním pruhu auto s poruchou. Počítejte nárazově s kolonami už přes tunely Blanka od Polotavské. Kilometrová kolona se táhne před nehodou na Průmyslové ulici do Hostivaře před sjezdem na jižní spojku. Pár minut se popojíždí na Štěrboholské spojce směrem na jižní spojku za Běchovicemi. V obou směrech čekejte zdržení na polsko-českém pomezí na příjezdu do Náchoda kvůli zúžení. A nákladní doprava zpomaluje na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1, a to momentálně od 176. kilometru. Z Globásistán, z Kuba.
4: Posloucháte nás, to je dobře, my pro vás máme další českou muziku, Honza Kalousek bude zpívat za chviličku, už se blíží čas sluhů, taky nás teď čeká muzika Despacito, ale tam, kde to nejede, stojíte někde v koloně, by se dalo zpívat Nejezdí to, tak si to tam zaspívejte, třeba vám to zvedne náladu, než se to někde rozjede. My vás zdravíme právě do těch kolon, do jakéhokoliv vozu a dejte nám vědět, kde nejezdí to a kde naopak jsou dobré zprávy přes žlutou mobilní aplikaci. Přejeme šťastnou cestu, Impuls.
6: Aj.

0: Přibližuje se 19. hodina, naladili jste si Radio Impuls, vítejte v naší žluté rodině. Za chvíli kapela Tým, hned po celé, držím ti město, sledujeme počasí, zítra ráno bude většinou zataženo, zejména v severní polovině území, místy deštivo, jenom výjimečně se objeví zmenšená oblačnost a večer potom po těch četnějších srážkách a bouřkách budou ustávat a oblačnosti ubyde, nejvyšší teploty okolo 18 stupňů, na Moravě bude 20 a sledujeme taky hory v tisíci metrech, tam bude kolem desítky.
1: Přichází hrdina, který zachraňuje ráno. Nemá plášť, nemá meč, má kytaru
2: a písničky, které si tak rádi zpíváte.

0: ztracený u Impulzový. V pondělí 15. června v 8 hodin ráno bude hrát, zpívat a rozdávat lísky na Letenskou pláň. Tohle pondělní ráno budete mít rádi. Díky Rádiu Impuls.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Do Česka míří bouřky. Bulovka propustila lékaře z USA a názory expertů na změny ve výuce cizích jazyků na základkách se liší. Je 19 hodin a se zprávami je tu Honza Varga.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Česko čeká deštivý a bouřlivý zítřek. Blesky se už od dopoledne přeženou přes Čechy a odpoledne zasáhnou i Moravu a Slezsko. Podle meteorologů budou srážky slábnout až k večeru. Spolu s deštěm dorazí i ochlazení, kdy odpolední maxima vyšplhají jen na 18 stupňů Celsia, a to zejména na východě země. Pochmurné počasí s přeháňkami vydrží i v pátek, kdy se teploty udrží kolem 16 až 19 stupňů. Mírný obrat k lepšímu přinese až víkend, v sobotu sice ještě sprchne, ale oteplí se na 22 stupňů. Slunce a definitivní ubývání srážek pak slibuje nedělní předpověď. Pražská fakultní nemocnice Bulovka propustila amerického lékaře, který byl v Kongu v kontaktu s ebolou. Po uplynutí inkubační doby se u něj nebezpečná nemoc neprojevila a muž odletěl zpět do Spojených států. Lékař strávil od 21. května izolaci ve speciálním bioboxu, kde podle svých slov přes odloučení od rodiny oceňoval špičkovou péči českých zdravotníků. V Kongu se přitom v současnosti šíří nový kmen eboly, na který neexistuje očkování ani lék, a vyžádal si už přes 100 obětí. V Česku se nákaza touto krvácivou horečkou dosud nikdy nepotvrdila. V preventivní izolaci ale nedávno skončil také jeden český voják z mise OSN. Teď naskok za lékaři na Slovensko. Slovenská siamská dvojčata čeká zítra první operace. Jejich stav je podle lékařů dobrý. Dívky předčasně narozené v Bratislavě jsou spojené pánvemi. Ředitel specializované dětské nemocnice v Bratislavě Petr Bartoň novinářům řekl, že v tuhle chvíli nemůže stanovit prognózu.
3: Budou probíhat všechny diagnostické vyšetření, které nám určí, které a aké cievné riečiště mají společné, které orgány jsou společné. Teraz víme povedať, že každá má svoje srdiečko, každá má svoje plúca, každá má svoje obličky, a tím, že jsou zrastené panvami, tak nevíme ještě přesně stanovit, jaké jsou orgány v brušné dutině, které má teda svoje.
2: Že jsou dvojčata srostlá, lékaři zjistili až ve vyšším stádiu těhotenství. Tento případ se podle nich podobá siamským dvojčatům, která se na Slovensku narodila v roce 2000 a také byla spojená v pánevní části. Tato děvčátka byla později úspěšně oddělena. Naopak jiná slovenská siamská dvojčata, která se v roce 2009 lékaři v Bratislavě pokusili oddělit, zemřela. Rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy zrušit plošnou povinnost druhého cizího jazyka na základních školách a povinnou angličtinu od první třídy rozdělilo experty. Zatímco zástupci ředitelů a někteří analytici krok vítají kvůli dlouhodobému nedostatku kvalitních jazykářů, kritici mluví o hazardu s budoucností dětí. Podle odpůrců, mezi které patří i ex-ministr Mikuláš Bek, nás tento krok zařadí na chvost Evropy. Pák Research navíc varuje, že změna prohloubí rozdíly mezi regiony a znevýhodní děti z chudších rodin. Školy nicméně dál musí druhý jazyk povinně nabízet jako volitelný předmět a v rané výuce angličtiny mohou dobrovolně pokračovat. Podkrušnohorský ostrov začíná s programem bydlení pro mladé. Zatímco nájem je jasný dopředu, zájemce chce radnice vybírat podle bodového hodnocení. Podmínky pro získání městského bytu zjišťoval reportér Dušan Valenta. Dobrý večer, Dušane.
4: Zdravím z ostrova, tedy města, kde stejně jako jinde v Podkrušnohoří ubývá obyvatel. Chybějí hlavně mladí. Radnice se to snaží zvrátit s výhodněnými nájmy pro lékaře, učitele, hasiče nebo policisty. Má kde brát, městu patří skoro 900 bytů, které průběžně modernizuje. Teď ostrov přichází s extra programem pro mladé. Základní podmínkou pro získání bytu je věk do 35 let. Dál budou rozhodovat body. Největší šanci přitom mají páry s dětmi. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
5: Už po víkendu v pondělí nás čeká tady další vzácná návštěva, kdo dorazí z české populární scény za hudebníka, možná to bude zpěvačka, ještě se to snažím zakamuflovat. Řekneme si okolo 7:30.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: Radio Impuls, za chvíli geniální Petr Hapka, co se schoulil na tvůj klín. Vydáme se taky cestou naší dopravy 007. Přerušované kolony máme na D1 a koukneme i, jak to vypadá na Jičínsku. Tam se stala dopravní nehoda.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Radio Impuls. Doprava 007.
0: Jsou tady pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1. Přerušované kolony převážně kamionů jsou stále tady, a to ve směru od Prahy na Brno mezi 178. a 196. kilometrem. Dálnice D55, 7. kilometr směrem od Přerova na Olomouc, havarovalo osobní auto do svodidel. Místo nehody je průjezdné bez zdržení. A dále Pražský okruh ve směru k D1, tady doprava vázne mezi 23. a 19. kilometrem. A na Jičínsku na výjezdu z Roškopova směrem na Starou Paku komplikuje provoz dopravní nehoda. Jak to jede u vás? Hlaste se nám přes žlutou mobilní aplikaci nebo využijte číslo 605 222 007. To je naše dopravní centrála. Teď vám budeme hrát kvíny. Já vám možná vyvolám jednu filmovou myšlenku. Zkuste si vzpomenout na letecký film Železný orel. Tam přesně zazněla tahle muzika od kvínu. Naprosto geniální spojení. Šťastnou cestu.

0: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín,

jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, střetěž i

0: hezký středeční, zase na většině místech upršený večer. Vláďar, za mikrofonem krásnou společnost nám děláte, za to děkujeme. Divoký byl nám bude hrát se sítí už za chviličku a teď poslouchejte první tóny klavíru, poznáte, o kterou muziku se jedná. Myslím, že jste to zachytili. Ano, Marek Ztracený. Jeho první hit, se kterým se začal proslavovat a dostávat se mezi nás. A teď už se mu to povedlo velkolepě. Mám pocit, že veškeré mezery zaplnil. A tak, Marek Ztracený bude naším hostem v pondělí po víkendu. Bude to po 8 hodině raní u Impulzových. Dorazí, bude zpívat a hrát, takže nás čeká koncert, který vás doprovodí na cestu do práce, ať už budete kdekoliv. A bude nám taky rozdávat lístky na Letenskou pláň. Lístky na Letnou, kde Marek Ztracený bude jako první interpret vůbec. Naprosto neuvěřitelné. Nechci si dát od lístky od Marka Ztraceného osobně. V pondělí ráno sejdeme se u rádia.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Český Elvis s královnou Karel Zich, Lenka Filipová, Mosty tady u nás z Impulzovic krabičky. Dobrý večer, posloucháte Radio Impuls. I když Karel Zich o sobě vždycky říkal, já nejsem český Elvis, ale jsem český Zich. Měl úžasný smysl pro humor. Vzpomínáme. No a teď pojďme do reality. Máme tady taky spoustu starostí na silnicích. Dávejte pozor, hlavně v tom dešti. Teď jsou třeba trable na Pražském okruhu v Lochkovském tunelu ve směru k letišti. Tady se blokuje jeden pruh porouchaným autem, ale ty další starosti shrne Kuba. Uděláme to s globálem už za minutu a půl.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu do dnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice, dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Politická aréna, vzpomínky, ale také překvapení. Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Dobrý večer, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Připojen je Kuba, hlásíme se s globálem. Kubo, ahoj.
4: Ahoj Vláďo, pěkný večer. Na Pražském okruhu v Lochkovském tunelu směrem k letišti blokuje jeden pruh nákladák s poruchou. Očekávejte tam nárazové kolony. V obou směrech čekejte zdržení na Bělohorské ulici před křižovatkou na Vypichu v Praze. Na D6 na 16. kilometru od Prahy na Karlovy Vary stojí auto po požáru, projíždí se tam ale bez zdržení. Na D8 u exitu 64 směrem z Prahy do Drážďan u Řehlovic narazilo osobní auto do svodidel. A převážně nákladní doprava zpomaluje na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy před omezením na 196. kilometru. Z globálu stán z Kuba.
0: Odkud kam jedete, jak to momentálně vypadá, to nám můžete hlásit přes žlutou mobilní aplikaci. Kdykoliv se s námi spojte, nebo 605 222 007. I v tom dešti, i tam, kde neprší, přejeme šťastný dojezd a tedy šťastnou cestu pro vás i ostatní.
1: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: I když propršený, tak dobrý večer. Slucháte Impuls, česky-slovensky, budeme hrát do 5. hodiny ranní už za okamžik. Začneme s Markem Ztraceným, který k nám v pondělí dorazí jako host k Impulzovým. A co počasí zítra ráno, bude většinou zataženo, zejména v severní polovině území. Bude hodně deštivo, pak ale se to bude k večeru všechno ustávat a oblačnosti ubyde. Nejvyšší teploty budou okolo 18 stupňů, jih Moravy bude mít 20.
1: Každé všední ráno zasáhneme celou republiku.
2: Výborně, jak se třeba někde potkáváme, ani o to nevíme.
1: Bereme to třeba od Mělníka přes Mladou Boleslav.
3: Tak já na vás bliknu, jo?
2: Takže budeme blikat všude.
1: Pokračujeme přes Brno.
4: Zdraví, jak se máte?
3: Skvěle, jak vy?
4: Já se nemůžu mít špatně, to mám zakázaný od manželky.
1: Skončíme až v Ostravě.
5: Lemur utekl z ostravské zoo.
1: A ve čtvrtek začíná světový fotbalový šampionát. Připojte se do čtvrteční debaty.
4: Špicový,
1: mějte
4: se krásně.
1: Vy jste
6: taky.
1: Se těší Klára Šedová a Honza Raněk.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Cukrovka válcuje české zdraví, zemřela Zdena Mašínová a matka z policisty hledala 5letého syna. Ve 20 hodin zdraví u zpráv Honza Varga.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Léčba cukrovky a s ní spojených komplikací spolkne pětinu rozpočtu českého zdravotnictví, což představuje zhruba 120 miliard korun ročně. Řekli to zástupci VZP a České diabetologické společnosti. V Česku trpí diabetem přes milion lidí a do roku 2030 se očekává nárůst na 1,3 milionu. Dalších čtvrt milionu o své nemoci zatím ani neví. Odborníci proto s ministerstvem chystají strategii do roku 2035. Ta se zaměří na prevenci a dřívější nasazení moderních léků, které by odvrátily drahé komplikace, jako je selhání ledvin nebo amputace. Ministerstvo už také řeší možnou úhradu léků na obezitu pro vybrané skupiny. Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, dcera protinacistického odbojáře generála Josefa Mašína a sestra členů protikomunistické skupiny Bratří Mašínů. O jejím úmrtí informoval historik Petr Blažek a Konfederace politických vězňů. Mašínová byla kvůli ozbrojenému útěku svých bratrů na západ v 50. letech krutě perzekuována komunistickým režimem, zažila zatčení, výslechy i smrt své matky v komunistickém vězení. Po roce 1989 úspěšně bojovala za očištění jména své rodiny i navrácení rodového statku v Lošanech na Kolínsku, kde nakonec vybudovala památník tří odbojů. Kriminalisté si posvítili na zloděje specialistu. Ten se na Zlínsku zaměřoval na automaty s hračkami. Vždy použil hrubé síly.
10: Takže pokaždé výrazně poškodil automaty, plyšáků si prakticky nevšímal, šel po penězích. Ze čtyř automatů v Luhačovicích a v Pozlovicích stačil ukrást mincích celkem 8200 korun. Za to se kouřilo a pilo. No a taky se za to může čtyřikrát trestaný 33-letý recidivista dostat až na 2 roky do vězení. Celkem svým podivným jednáním způsobil 35-tisícovou škodu. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
8: Chvíle hrůzy prožila matka 5letého syna. Ten se ztratil v jedné z obcí u náměště nad Oslavou na Třebíčsku. Prý opustil dvůr domu. Na místo okamžitě vyjeli všechny dostupné hlídky, protože chlapec mohl z areálu snadno odejít nezajištěným vchodem. Nakonec ale k úspěchu vedlo důsledné a systematické prohledání samotného objektu. Policisté totiž chlapce objevili živého a zdravého v kufru jednoho z odstavených aut. Malý dobrodruh v zavazadlovém prostoru jednoduše usnul a proto vůbec nereagoval na hlasité volání své vyděšené rodiny.
9: S Impulzem na fotbal.
8: I české hospody a sportbary budou žít fotbalem, a to i přes nepříznivé časy některých zápasů šampionátu. Utkání se totiž hrají ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. V našich Impulzech Honzy Benešovského to řekl zástupce podnikatelů v gastronomii Luboš Kastner. Podle něj ale mistrovství světa ve fotbale nebude tématem pro všechny podniky.
11: Určitě některé sportbary nebo ty, kteří hostí fotbalové fanoušky, ty to budou zvažovat. Má to svá specifika, musíte si nastavit personál, musíte trošku změnit provoz, ale pro některé některé to je i marketingový tah, jak přilákat, komunikovat a opravdu třeba i na Instagramu se objeví spousta obrázků hned ráno, když si budete moc podívat na hosty, kteří konzumují a fandí dohromady.
8: Kastner očekává, že podniky kvůli fotbalu v nočních hodinách otevřou spíš ve městech. První zápas české reprezentace naši fotbalisté odhrají v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času.
9: Radio Impuls. Radost ze života.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

Léto, Liberec a ta nejlepší muzika na čtyřech stagech. 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem vypukne 23. a 26. července a jako hlavní zahraniční hvězda dorazí legendární Roxette. Těšte se i na absolutní špičku české a slovenské scény. Kapely Lucie, Činasky, Škvor, Richarda Millera, Dr. PP a desítky dalších. Nejvýhodnější vstupenky nakupujte právě teď na www.benacka.cz. Benácká, pojďte se bavit.

0: není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Startují zprávy s Honzou Vergou. Příjemný poslech. Obyvatelům Jemnice na Třebíčsku se dopoledne naskytl neobvyklý pohled. Když se v silném dešti sformoval rotující vzdušný vír a vytvořil na obloze jasně viditelnou trombu. Úkaz, který se nad krajinou točil zhruba 20 minut, se podařilo i vyfotografovat. Podle meteoroložky Dagmar Honcové panovaly v atmosféře ideální podmínky pro rotaci vzduchu, které vznik těchto vírů při intenzivních přeháňkách umožňují. Honcová zároveň vysvětlila, že pokud se tento typ atmosférického víru nedotkne zemského povrchu, označuje se jako tuba, zatímco v případě kontaktu se zemí už jde o tornádo. Specifickým případem jsou pak menší pozemní víry vznikající z přehřátí půdy, kterým se lidově říká rarášci nebo čertíci. Ministr obrany Jaromír Zuna bude pro příští rok žádat skokové navýšení armádního rozpočtu na 2% HDP, což by znamenalo růst z letošních 155 miliard na 190 miliard korun. Uvědomuje si přitom, že kvůli napjatým veřejným financím ho čeká složitá debata, nicméně rezort peníze nutně potřebuje, a to na financování velkých strategických projektů, jako je pořízení stíhaček F-35, tanků Leopard nebo chystaný tender na nové obrněné transportéry. 2% výdaje jsou navíc naším závazkem vůči NATO, který se Česku podle premiéra Andreje Babiše nedaří plnit, přičemž v letošním roce hospodaří ministerstvo obrany s částkou odpovídající pouhým 1,8% HDP, což je meziročně o 16 miliard korun méně. Chebská onkologie bude od prázdnin v novém. V červenci se otevře opravená budova v areálu krajské nemocnice. Opravy a nové přístroje stály dohromady přes 250 milionů korun. Taková investice do zdraví se podle primáře chebské onkologie Pavla Krištofa vyplatí.
2: Ta budova se naposledy rekonstruovala, je to přes 30 let, takže to samozřejmě už nesplňovalo jak hygienický, tak prostorový nároky na to, co bychom potřebovali.
1: V opravených prostorách najdou pacienti nové sprchy, dobudovala se i sociální zařízení. Na chebské onkologii také přibyly kyslíkové rampy a také hygienické místnosti na očistu ležících pacientů. V Litovli na Olomoucku chystají opravu svatojánského mostu. Obnova nejstaršího funkčního kamenného mostu na Moravě zabere 4 měsíce a bude stát necelých 11 milionů korun. Auta přesněji během oprav neprojedou.
3: Chodci ale po něm projdou. S rekonstrukcí by se mělo začít v červenci. Město ji dlouho připravovalo, protože do konstrukce mostu zatéká a při záplavách v předloni se v jeho pilířích zaklínilo velké množství naplaveného dřeva. Svatojánský most přes řeku Moravu byl dostavěn koncem 16. století. Měří 57 metrů a tvoří ho 6 oblouků. Po podobných stavbách v Praze a Písku je třetím nejstarším dochovaným kamenným mostem v Česku. Eva Panošová, Rádio Impuls, Litovel.
1: Tragický požár minibusu v centrální části Zimbabwe si vyžádal životy 7 školáků. Ti uhořeli v plamenech poté, co ve vozidle vezoucím 24 dětí začal unikat a hořet benzín z nedovoleně přepravovaného kanistru. Zatímco zraněný řidič s průvodčím skončili v nemocnici, neštěstí opětovně rozpoutalo ostrou kritiku tamní soukromé dopravy, která běžně ignoruje bezpečnostní předpisy a fatálně přeplňuje technicky nespůsobilá vozidla. Zimbabwe dlouhodobě patří k zemím s vůbec nejnebezpečnější silniční infrastrukturou v Africe. Podle Světové zdravotnické organizace tady kvůli chybám řidičů a katastrofálnímu stavu silnic umírá téměř 30 lidí na 100 000 obyvatel ročně. Zítra nás čeká deštivý čtvrtek s bouřkami, které od 10 dopoledne projdou od západu Čech přes celé území až na Moravu a utichnou k večeru. Teploty spadnou na pouhých 15 až 18 stupňů, na Moravě bude o něco teplej, naměříme tam až 20 stupňů Celsia. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. V Česku začala komáří sezóna a vědci pátrají po larvách invazních druhů z rodu Aedes, jako je komár japonský nebo korejský, kteří se u nás už trvale usadili. Tisíce v laboratoři dokážou přenášet tropické nemoci, riziko v terénu je ale zatím zanedbatelné a panika není na místě. Vědci je od běžných komárů poznají podle černého těla s bíle pruhovanými nohami. Nebezpečnější komár tigrovaný, který způsobuje lokální epidemie horečky dengue a masivně se rozšířil do Budapešti nebo Bratislavy, se u nás zatím objevuje jen sporadicky. Jeho trvalé usazení například na jihu Moravy je ale kvůli změně klimatu jen otázkou času. Tyto druhy se líhnou v malých nádržích ulických obydlí a útočí hlavně přes den. Nejlepší obranou je proto nenechávat na zahradách a balkónech volně stát vodu v sudech nebo v konvích. Zhruba 200 lidí si navzdory silnému dešti připomněli v Praze Krči památku cyklisty, který zemřel po střetu s autobusem. Pětní cyklojízdu z Vyšehradu na Vídeňskou ulici, kde instalovali symbolický bílý bicykl s cyklistickou helmou, zorganizovali spolky Critical Mass Praha, Bike Kitchen a Automat. Účastníci akce zapalovali svíčky, drželi minutu ticha a upozornili, že za podobné tragédie může špatná pražská infrastruktura. Nehoda opět oživila debatu o bezpečnosti cyklistů v hlavním městě a o takzvané vizi nula, o kterou usiluje iniciativa Nula a jejímž cílem je nulový počet obětí dopravních nehod na českých silnicích. Píše o tom ČTK. Milovníkům předválečných aut patřila pražská Opletalova ulice. Byly tam k vidění historické vozy, které se zítra v 6 ráno vydají na tradiční jízdu do Bratislavy s názvem 1000 mil československých. Po třetí se na trasu vydává i pan Antoní, který je vášnivým sběratelem veteránů. Rádio Impuls řekl, že si letošní jízdu nadělil k narozeninám.
2: Je to sportovní výkon, protože je mi 80 let. Tomu auto je víc jak 80 let. A je to zážitek. Jedu s vnukem, akorát auta mají špatný brzdy, jako všechny starý, že jo, to jsou mechanické brzdy lanový, takže musíte jet tak, abyste měl před sebou volno.
1: Společná jízda, která propojí Prahu s Bratislavou, startuje zítra v 6 hodin ráno, odmávne ji prezident Petr Pavel. Čapí matrikář z Biskupic na Zlínsku má letos nejvíce práce v historii. Podle našeho zpravodaje Jana Čady se Jiří Svěčka při kroužkování velkých ptáků pořádně zapotí. Honzo, pěkný večer.
3: Klapy klap, ano, čapí matrikář neboli výdejce takzvaných ptačích občanek, který u zónkých kroužků, co by identifikačních znaků, je v pilné a plné práci. S ním i výsuvná plošina vždy nahoru, mrknout se na mláďata a označit. Už jich má letos 15 a další přibudou. Jeho Biskupice, stejně tak vzdálenější Moravský Krumlov, Strážnice, Nové Mlýny, čapí matrikář se nezastaví. Loni se mu ozvali pozorovatelé jeho kroužků na čapích nohou až z jižní Afriky. Jan Čada, Rádio Impuls, Biskupice.
1: Zítra nás čeká deštivo s bouřkami, které od 10 do poledne projdou od západu Čech přes celé území až na Moravu. Večer pak budou přehánky i bouřky ustávat. Teploty spadnou na pouhých 15 až 18 stupňů. Na Moravě bude o něco tepleji. Naměříme tam až 20 stupňů. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: dobrá muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Objem základních služeb České pošty se loni propadlo 43% na necelých 107 milionů zásilek. Největší podíl na tomto poklesu mělo doručování dopisů do 2 kilogramů. Vyplývá to z hodnotící zprávy Českého telekomunikačního úřadu. Státní podnik sice podle úřadu splnil všechny podmínky poštovní licence a u prioritních zásilek dokonce překročil zákonný limit rychlosti dodání. Dlouhodobý úbytek zájmu o univerzální služby ale bude podle expertů dál pokračovat. Ruku v ruce s nižším objemem klesá i počet reklamací a stížností, které tvoří jen zlomky procenta a většinou se týkají individuálních chyb doručovatelů, jako je chybějící oznámení ve schránce. Česká pošta, která provozuje 2900 poboček a zaměstnává na 20 000 lidí, ale kvůli tomuto vývoji vykázala za loňský rok provozní ztrátu přesahující 1 miliardu korun. Zastupitelé Frýdku Místku nečekaně odvolali primátora Petra Korče za Naše město FM. Návrh opozice podpořilo koaliční hnutí ANO, což zbylé partnery zaskočilo. Korč tvrdí, že jde o politickou pomstu ANO za to, že neodmítl kandidaturu do Senátu výměnou za politické trafiky. Náměstek Lukáš Kmec z hnutí ANO zásah zhora odmítl a krok zdůvodnil dlouhodobou nespokojeností s řízením města. Koalice vládne dál, kompetence primátora převzali náměstci a Korč potvrdil, že bude na podzim obhajovat jak post v čele města, tak bojovat o senátorské křeslo. Podkrušnohorský ostrov začíná s programem bydlení pro mladé. Zatímco nájem je jasný dopředu, zájemce chce radnice vybírat podle bodového hodnocení. Podmínky pro získání městského bytu zjišťoval reportér Dušan Valenta.
2: Zdravím z ostrova, tedy města, kde stejně jako jinde v Podkrušnohoří ubývá obyvatel. Chybějí hlavně mladí. Radnice se to snaží zvrátit s výhodněnými nájmy pro lékaře, učitele, hasiče nebo policisty. Má kde brát, městu patří skoro 900 bytů, které průběžně modernizuje. Teď ostrov přichází s extra programem pro mladé. Základní podmínkou pro získání bytu je věk do 35 let. Dál budou rozhodovat body. Největší šanci přitom mají páry s dětmi. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Tragická nehoda u bavorského Dachau si vyžádala život jednoho školáka, to poté, co se pronajatý autobus se dvěma třídami druháků ze základní školy v Heimhausenu srazil v zatáčce s protijedoucím prázdným linkovým autobusem. Jeden chlapec zemřel i přes okamžitou resuscitaci přímo na místě, dalších zhruba 30 dětí, učitelka a oba řidiči utrpěli zranění. Podle policie jsou dvě děti a pedagogická pracovnice ve velmi vážném stavu. Několik dalších žáků má těžká nebo středně těžká zranění a zbylá většina vyvázla s lehkými poraněními. Na místě zasahovaly všechny záchranné složky, včetně vrtulníku. Hasiči museli zraněné vyprošťovat z těžce zdemolovaného výletního autobusu. I české hospody a sportbary budou žít fotbalem, a to i přes nepříznivé časy některých zápasů šampionátu. Utkání se totiž hrají ve Spojených státech, Kanadě a v Mexiku. V našich Impulzech Honzy Benešovského to řekl zástupce podnikatelů v gastronomii Luboš Kastner. Podle něj ale mistrovství světa ve fotbale nebude tématem pro všechny podniky.
3: Určitě některé sportbary nebo ty, kteří hostí fotbalové fanoušky, ty to budou zvažovat. Má to svá specifika, musíte si nastavit personál, musíte trošku změnit provoz, ale pro některé to je i marketingový tah, jak přilákat, komunikovat, a opravdu třeba i na Instagramu se objeví spousta obrázků hned ráno, když si budete moct podívat na hosty, kteří konzumují a fandí dohromady.
1: Kastner očekává, že podniky kvůli fotbalu v nočních hodinách otevřou spíše ve městech. První zápas české reprezentace naši fotbalisté odehrají v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Zítra nás čeká deštivý čtvrtek s bouřkami, které od 10 dopoledne projdou od západu Čech přes celé území až na Moravu a utichnou k večeru. Teploty navíc spadnou na pouhých 15 až 18 stupňů. Na Moravě bude o něco teplej, naměříme tam až 20 stupňů Celsia. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Všední ráno zasáhneme celou republiku.
1: Výborně, jak se třeba někde potkáváme, ani o to nevíme.
0: Bereme to třeba od Mělníka přes Mladou Boleslav.
2: Tak já na vás bliknu, jo?
1: Budeme blikat všude.
0: Pokračujeme přes Brno.
3: Zdravím, ahoj, jak se máte?
2: Skvěle, jak vy?
3: Já se nemůžu mít špatně, to mám zakázaný od manželky.
0: Skončíme až v Ostravě.
4: Lemur utekl z ostravské zoo.
0: A ve čtvrtek začíná světový fotbalový šampionát. Připojte se do čtvrteční debaty.
3: Jak svíňa, jste špicový, mějte se krásně.
2: Vy jste špicové, ahoj.
0: Naslyšenou se těší Klára Šidová a Honza Raněk.
5: Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Startují zprávy na Impulsu s Honzou Vargou. Hezký poslech. Léčba cukrovky a s ní spojených komplikací spolkne pětinu rozpočtu českého zdravotnictví. To představuje zhruba 120 miliard korun ročně. Řekli to zástupci VZP a České diabetologické společnosti. V Česku trpí diabetem přes milion lidí a do roku 2030 se očekává nárůst na 1,3 milionu. Dalších čtvrt milionu o své nemoci zatím ani neví. Odborníci proto s ministerstvem chystají strategii do roku 2035. Ta se zaměří na prevenci a dřívější nasazení moderních léků, které by odvrátily drahé komplikace, jako je selhání ledvin nebo amputace. Ministerstvo už také řeší možnou úhradu léků na obezitu pro vybrané skupiny. 21. ročník cen OSA v pražské Arše patřil Michalu Pavlíčkovi. Ten obdržel zlatou cenu za celoživotní přínos a také tuzemskému repu, jehož zástupci zcela ovládli popularitu na streamu i v rádiích. Skladatelem a textařem roku se stal Hartriko, nejstreamovanějším autorem pak Kalin, který stal i za hitem roku Pistácie. Ve vážné hudbě bodovali Jiří Teml a Krištof Marek, do Zlatého fondu byli In Memoriam zapsání Karel Velebný a Petr Eben. Cenu za šíření české hudby získala Magdalena Kožená. Rekordní zájem o streamy a živé koncerty navíc ochrannému svazu autorskému loni vynesl historicky nejvyšší příjmy ve výši 1,66 miliardy korun. Chebská onkologie bude od prázdnin v novém. V červenci se otevře opravená budova v areálu krajské nemocnice. Opravy a nové přístroje stály dohromady přes čtvrt miliardy korun. Taková investice do zdraví se podle primáře chebské onkologie Pavla Krištofa vyplatí.
7: Ta budova se naposledy rekonstruovala, je to přes 30 let, takže to samozřejmě už nesplňovalo jak hygienický, tak prostorový nároky na to, co bychom potřebovali.
6: V opravených prostorách najdou pacienti nové sprchy, dobudovala se i sociální zařízení. Na chebské onkologii také přibyly kyslíkové rampy a také hygienické místnosti na očistu ležících pacientů. Kriminalisté si posvítili na zloděje specialistu. Ten se na Zlínsku zaměřoval na automaty s hračkami. Vždy použil hrubé síly.
8: Takže po každé výrazně poškodil automaty, plyšáků si prakticky nevšímal, šel po penězích. Ze 4 automatů v Luhačovicích a v Pozlovicích stačil ukrást mincích celkem 8200 korun. Za to se kouřilo a pilo. No a taky se za to může 4x trestaný 33-letý recidivista dostat až na 2 roky do vězení. Celkem svým podivným jednáním způsobil 35-tisícovou škodu. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
6: Nález pohlednice z anglického Bradfordu u těla vojáka z první světové války pomohl britským vládním výzkumníkům. Po více než 100 letech identifikovali šestici padlých spolubojovníků, jejichž ostatky objevili v roce 2020 při vykopávkách v západní Belgii. Tým expertů díky pohlednici a dalším artefaktům, jako byl kulomet Lewis, zúžil okruh ze stovek tisíc pohřešovaných na konkrétní rodiny. Ty následně požádal o vzorky DNA. Testy potvrdily, že jedním z mrtvých je vojín Thomas Whittaker, což umožnil mělo identifikovat i ostatní muže. Příběh vyvrcholil na belgickém hřbitově, kde byly za účasti desítek dojatých potomků z celého světa odhaleny jejich nové náhrobky a uspořádaná vzpomínková bohoslužba. Čeká nás deštivo s bouřkami, které od 10 dopoledne projdou od západu Čech přes celé území až na Moravu, večer pak budou přehánky i bouřky ustávat. Teploty navíc spadnou na pouhých 15 až 18 stupňů, na Moravě bude o něco tepleji, naměříme tam kolem 20. To byly zprávy s Honzou Vargou.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Žijeme českou muzikou, ve dne v noci.

0: Všední ráno. Zasáhneme celou republiku.
1: Výborně, jak se třeba někde potkáváme, ani o to nevíme.
0: Bereme to třeba od Mělníka přes Mladou Boleslav.
2: Tak já na vás bliknu, jo?
1: Dobře, budeme blikat všude.
0: Pokračujeme přes Brno.
3: Zdraví, zdravuj, jak se máte?
2: Skvěle, jak vy?
3: Já se nemůžu mít špatně, to mám zakázaný od manželky.
0: Skončíme až v Ostravě.
4: Lemur utekl z ostravské zoo.
0: A ve čtvrtek začíná světový fotbalový šampionát. Připojte se do čtvrteční debaty.
3: Jak svíňa, jste špicový, mějte se krásně.
4: Vy jste
2: špicové, ahoj.
0: Naslyšenou se těší Klára Šedová a Honza Raněk.
5: Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Česko čeká deštivý a bouřlivý den. Blesky se už od dopoledne přeženou přes Čechy a odpoledne zasáhnou i Moravu a Slezsko. Podle meteorologů budou srážky slábnout až k večeru. Spolu s deštěm dorazí i ochlazení, kdy odpolední maxima vyšplhají jen na 18 stupňů Celsia, a to zejména na východě země. Pochmurné počasí s přeháňkami vydrží i v pátek, kdy se teploty udrží kolem 16 až 19 stupňů. Mírný obrat k lepšímu přinese až víkend. V sobotu sice ještě sprchne, ale oteplí se na 22 stupňů. Slunce a definitivní ubývání srážek pak slibuje nedělní předpověď. Pražská fakultní nemocnice Bulovka propustila amerického lékaře, který byl v Kongu v kontaktu s ebolou. Po uplynutí inkubační doby se u něj nebezpečná nemoc neprojevila a muž odletěl zpět do Spojených států. Lékař strávil od 21. května izolaci ve speciálním bioboxu, kde podle svých slov přes odloučení od rodiny oceňoval špičkovou péči českých zdravotníků. V Kongu se přitom v současnosti šíří nový kmen eboly, na který neexistuje očkování ani lék, a vyžádal si už přes 100 obětí. V Česku se nákaza touto krvácivou horečkou dosud nikdy nepotvrdila. V preventivní izolaci ale nedávno skončil také jeden český voják z mise OSN. Tachovsko a Bavorsko propojí nová autobusová linka. Veřejná doprava spojí oba regiony poprvé od konce druhé světové války. Jezdit začíná tuto neděli. Vyjíždí z Tachova a končí v německém městě Tirschenreuth. Matouš Horáček z Česko-bavorského spolku přátelství a spolupráce řekl, že autobusy mají vozit především turisty.
7: Smyslem té linky je propojit Německo s národní kulturní památkou Jízdárna. Takže ta trasa vede Tachov, Jízdárna, Obora Branka, Bernau, pak nějaký zastávky v Německu a Tirschenreuth.
6: Na trase linky je spousta cyklistických tras, lidé tak autobusem můžou přepravit i jízdní kola. Platit v nich budou jízdenky integrované dopravy Plzeňského kraje a také lístky v rámci přeshraničního systému Egronet. V Litovli na Olomoucku chystají opravu svatojánského mostu. Obnova nejstaršího funkčního kamenného mostu na Moravě zabere 4 měsíce a bude stát necelých 11 milionů korun. Auta přes něj během oprav neprojedou.
8: Chodci ale po něm projdou. S rekonstrukcí by se mělo začít v červenci. Město ji dlouho připravovalo, protože do konstrukce mostu zatéká a při záplavách v předloni se v jeho pilířích zaklínilo velké množství naplaveného dřeva. Svatojánský most přes řeku Moravu byl dostavěn koncem 16. století. Měří 57 metrů a tvoří ho 6 oblouků. Po podobných stavbách v Praze a Písku je třetím nejstarším dochovaným kamenným mostem v Česku. Eva Panošová, Rádio Impuls, Litovel.
6: Česká tenistka Karolína Muchová si příští týden zahraje 4 hru po boku legendární Siriny Williamsové na travnatém turnaji v Berlíně. 44-letá Američanka, která se tento týden vrátila na kurty po 4leté pauze v Londýně, původně oslovila světovou deblovou jedničku Kateřinu Siňakovou. Ta ale kvůli programu odmítla. V Berlíně se tak držitelka 23 grandslamových trofejí představí díky divoké kartě s Muchovou, která sice debly obvykle nehraje a v žebříčku 4 hry jí patří až 159. místo. Jak už jsme říkali, bude deštivo, s bouřkami, ustávat budou až k večeru, teploty navíc spadnou na pouhých 15 až 18 stupňů, na Moravě bude o něco tepleji, naměříme tam kolem 20. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Startují zprávy na Impulzu s Honzou Vargou. Hezký poslech. Léčba cukrovky a s ní spojených komplikací spolkne 1/5 rozpočtu českého zdravotnictví. To představuje zhruba 120 miliard korun ročně. Řekli to zástupci VZP a České diabetologické společnosti. V Česku trpí diabetem přes 1 000 000 lidí a do roku 2030 se očekává nárůst na 1,3 milionu. Dalších 250 000 o své nemoci zatím ani neví. Odborníci proto s ministerstvem chystají strategii do roku 2035. Ta se zaměří na prevenci a dřívější nasazení moderních léků, které by odvrátily drahé komplikace, jako je selhání ledvin nebo amputace. Ministerstvo už také řeší možnou úhradu léků na obezitu pro vybrané skupiny. 21. ročník cen OSA v pražské Arše patřil Michalu Pavlíčkovi. Ten obdržel zlatou cenu za celoživotní přínos a také tuzemskému repu, jehož zástupci zcela ovládli popularitu na streamu i v rádiích. Skladatelem a textařem roku se stal Hartriko, nejstreamovanějším autorem pak Kalin, který stal i za hitem roku.